0: projekt a vykřesněná těho týmem Univerzitáta Krajova a Vietnamu. Takže 4 domácí zápasy od téhle sezóně a 4 hry za čtvrtý dní
1: Formela. Byla to formela. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest. No, mohla klidně možná i uberu. Ještě jedna, dva. Hou. No. Hezké ráno, chlapci. Tyve, to hraje na hlas. Kdo možný? Dobré ráno, nazdár. Dneska jsem tu sám. No jo, jsem tu sám. Ale pustím si zvuky. Nelekni se. Snad to hlasivky všechno vydrží. No tyve, to je, je to teda... Jsem střídal do dvou do rána, no, tak to víš, no. A teď tam, jak tam byl řev, včera to bylo hodně nekomfortní, teda. Fakt jako nějaký řev, jako výjimečný, nebo nevím. Já neslyšel jsem sám sebe skoro vůbec, znáš to, no, to je vždycky nepříjemná věc. Je to velký rozdíl, no. No, to jo, to určitě. No. Aha, počkej. No. Ptejte se, jak chcete, na co chcete. Já to tam vždycky tak, nebo ve dvě ráno jsem tam něco majznul, ani už nevím co.

0: Dobré ráno. Jejich pocity já bych popsal jako lehce rozporuplné, uvědomovali si naprosto jasně, že nehráli špatně, byl to boj, nakonec vyhráli první set a myslím, že zaskočili italské hvězdy. Ten první set skončil stavem 25-23, český tým na co sáhl, to se mu dařilo a Italové chvíli nevěděli, co se to na kurtu děje, bylo to znát i na kulise v té ikonické hale Pala Panini, kde začal zápas opravdu hodně bouřlivě, ale postupem času, když čeští reprezentanti sbírali bod po bodu, tak se mi zdáli chce fanoušci vyvedení i hráči z konceptu. Čeští hráči si tedy uvědomovali, že to nebyla špatná věc, nebyl to špatný výkon, ale prostě to nestačilo. Italové ve druhém setu zatlačili servisem, přihrávka se českému týmu potom docela rozpadla. Trenér Novák situaci řešil třeba i výměnou libera místo Moníka. Poslal na kurt další libero Jana Pavlíčka.
1: Zahrál si v takovéhle bouřlivé atmosféře, prostě sen každého hráče, který se dostane do národního týmu. No a individuální výkon za mě jako fajn, ale ocenil bych, kdyby jsme spíš jako vyhráli.
2: No, ten tlak Italů ze servisu je extrémní.
1: Bohužel jsme ho neustáli, ale je velice silný. Třeba v příštím zápase, když se s těma v play-off potkáme ve finále, tak to zlepšit.
0: No, v příštím zápase Jan Pavlíček mluvil dokonce o finále, kdyby to vyšlo, to by byla opravdu senzace. Čeští hráči mluvili třeba i o balonech, které se těsně dotkly čárné, že by se na to vymlouvali, ale těch situací bylo opravdu hodně. Třeba ze servisu Italové trefovali lineu, ale takovým tím způsobem, jaký třeba znají i tenisoví fanoušci, kdy se míč, a v tomto případě balon, volejbalový míč, dotkne čáry opravdu jenom těsně, takovým malým kouskem, možná 2-3 milimetry, no také měli Italové trochu štěstí. Já bych přidal ještě jednu, nebo asi bych jmenoval jiného hráče, protože tyto tři hvězdy by nebyly vůbec nic bez režiséra hry, bez nahrávače, bez diskuzí. Pro mě velkou hvězdou zápasu a celého šampionátu je Simone Giannelli. Nahrávač měří 199 cm, všechny situace zvládá s ledovým klidem, i když se třeba nepovede přihrávka, tak on má rychlé nohy, rychle doběhne pod balon a vybídne svého spoluhráče do úžasné pozice. Simone Giannelli je vlastně jedním ze tří hráčů, kteří získali ocenění pro nejdůležitější osobnost týmu, pro nejužitečnějšího hráče, jak na mistrovství Evropy, tak na mistrovství světa. Zdá se, že i tady na turnaji už si pro něj pořadatelé připravují některou z cen. Na druhé straně kurtu v českém dresu, právě na této pozici, na pozici nahrávače, byl nejprve Luboš Bartuněk, to je jasná nahrávačská jednička, a v průběhu zápasu pak Ondřej Roman, a právě pro něj bylo setkání s Giannellim přímo na kurtu opravdu velkým, ale hodně velkým zážitkem.
3: Dobrá zkušenost, protože se na něho dívám už jako hrozně dlouho, jak jsem byl mladší, a úplně ho jako obdivuju za to, co dokázal, co ještě rekord.

0: ukáže určitě. Takže to můj velký jako vzor takhle, no. Takže bylo to určitě fajn se takhle jako porovnat v vozovkách, když se řeknu.
1: Tak Ondřej Romaci zahrál proti svému velkému vzoru. Jeho slova vypovídají o respektu, který čeští hráči k italským hvězdám měli. Řekl bych, že to byl takový zdravý respekt, spíš obdiv k nejlepším hráčům planety. Ten zápas Radiožurnál Sport pochopitelně přinese v přímém přenosu, takže pokud máte rádi volejbal, těším se na setkání s posluchači Radiožurnálu Sport. Prakticky se bude hrát o druhé místo, ale pozor, kdo prohraje, může při určité konstelaci skončit také na čtvrtém místě ve skupině. Dál se turnaj hraje nebo bude se hrát vyřazovacím systémem. V Turíně se sejdou finská a italská skupina. Teď, kdyby tabulky zůstaly, jak jsou teď ráno, tak by český tým šel ze druhého místa na Dánsko. To by byl pro trenéra Jiřího Nováka, troufnu si tvrdit, celku přijatelný soupeř, ale hrozí Finsko, které je na turnaji zatím výborné, hraje doma a opravdu má velkou sílu, nebo Srbsko, to je vždycky nepříjemný soupeř. Takže dnes večer další důležitý zápas proti hodně silným Slovincům, kteří jsou v žebříčku na 5. místě na světě a čeští hráči dokonce jejich kvality srovnávali právě s Itálií. Takže 21. hodina Radiožurnál Sport bude přímo u toho, nabídneme přímý přenos. Dobré ráno. Tak díky, nazdar chlapci, čau.

Já tě slyším bezvadně, zpětná taky dobrá. Tak paráda. Jasný, zatím, čau.

Hezký den všem posluchačům odsud Českých Budějovic. Asi je nejvyšší čas začít, protože HC Banes Motor České Budějovice nastupuje proti BK Mladá Boleslav. V zápase prvního kola Tipsport Extraligy od mikrofonu vás zdraví odsud z jihu Čech František Kuna. Jste jistě zvyklí na hlas Kamila Jáši, ale ten vás moc pozdravuje z italské Modeny, kde je s radiožurnálem Sport na mistrovství Evropy ve volejbale. Slečny Kačírkové zazní česká státní hymna. Já si stoupám, vy nemusíte.

Stadion v Českých Budějovicích se plní jako již tradičně. České Budějovice na závěr přípravy zvládly dvakrát porazit Straubing. Mladá Boleslav ta třeba prohrála naposledy s Kladnem nebo i s Litvínovem. Českobudějovičtí začali svou přípravu velmi brzy, už 5. srpna v zápase proti spřátelému týmu z Tábora. Dnes v domácí brance Milan Klouček, na druhé straně Vojtěch Mokry, rozhodčí Antonín Jeřábek, Jiří Ondráček a na čarách pak Daniel Hinek a Jiří Svoboda. Jeden výsledek prvního kola už známe, v předehrávce Karlovy Vary prohrály na domácím ledě s Třincem 0-2. Teď je zahajovací sestava domácího celku v podání místního hlasatele. Ostatní zápasy dnešního programu, Plzeň Liberec, Litvínov Brno, Vítkovice Kladno, to jsou utkání, která začínají teď v 17:30, od 18:00 pak nastoupí mistrovské Pardubice proti Hradci Králové ve východočeském derby a Olomouc Sparta, to nám chybělo ve výčtu zápasů prvního kola. Můžeme začít v Českých Budějovicích, sestavy úvodní lajny vymysleli trenéři následovně. Na domácí straně Lantoši, Bulíř, Ordoš, v obraně kapitán Kundrátek s Válou, na druhé straně první lajna Skalický, Grieger, Buchtele, za nimi Jánošík, Zámorský, brankáře jsme zmiňovali, ale klidně ještě jednou Milan Klouček v domácí brance, na druhé straně Vojtěch Mokrý. Jak jste si ještě zvykli, všechny zápasy hokejové Tipsport Extraligy budeme vysílat v přímém přenosu zrovna na té platformě, které jste si aktuálně vy teď naladili. Pokud chcete představit nějakou jinou, je to aplikace Můj rozhlas, web Radiožurnál Sport.cz nebo také i rozhlas.cz. Začíná zápas mezi Motorem a Mladou Boleslaví. Domácí se hned po levé straně hrnou do útoku, ale Bulíř půjde napadat Jánošíka, jenže to nestihl, teď ho ještě se snaží přilepit na mantinel. Souboj za brankou Mladé Boleslavy, odkud to hostující Zámorský vyhazuje kotouč k červené čáře. Tam je obránce Vála, přihrává do středového kruhu až na druhou stranu, kotouč se mu vrací na hokejku na obranou modrou do prostřed. Dává prudký pas, ale tohle bude zakázané uvolnění, přesně tak. I když velmi rychle se snažil Michal Bulíř dojet ten kotouč, tak teď nebude moci střídat. A můžeme vám představit také minimálně jedno z pravidel pro novou sezonu, kromě toho, že budou kromě mimo dvou komerčních přestávek aktuálně tři, tak se střídají centři poté, co jsou napomínáni na vhazování, s jednou výjimkou, když je zakázané uvolnění, což je právě teď. A tak pokud teď domácí centr bude chybovat, což se nestalo, tak by zůstal dál na vhazování. Případ Michala Bulíře to nebyl. Mladá Boleslav hraje v obraném pásmu na pravé straně, Budík dává pas na dopředu velmi prudký a ne úplně přesný, a tak ho nespracoval. Jeho spoluhráč, a teď už na druhou stranu, může mířit boleslavský Martel. Pálí a z pravé strany Strmeň chytá. Jedna z posil, Martel, Jendrič a Morent, ty spolu hrají v lajně. Dva poslední jmenovaní přišli z Finska, z Luko Rauma. Martel, který aktuálně pálil a připsal si první střelu v sezóně, ten posílil Mladou Boleslav ze slovenských Michalovců. Vystřídáno vazování po levé ruce golmana Strmeně. Nahození od modré čáry, Strmeň ho vyráží do rohu a my se také za malou chvíli spojíme s posluchači Radiožurnálu až po téhle velké šanci, kterou měl hostující Rekonen, drobné zmatky v domácí obraně, prudký pas za mladoboleslavskou obranu a tohle je dobrá šance, která končí nakonec ranou a ta končí v rohu kluziště, nakonec ještě může Ulesem za brankou. Začala druhá minuta zápasu, České Budějovice, Mladá Boleslav nerozhodně 0-0. Utkání Vítkovice Kladno sleduje Lukáš Kaleta. Mladoboleslavský koblížek rozjel útok, nahrál Rekonenovi, ten už je v pásmu, nahazuje za budějovickou branku, kotouč projíždí oběma rohy až na připravenou hokejku Krastenbergse, posila z Olomouce v prvním soutěžním zápase za České Budějovice. Najíždí si Pour na pravém mantinelu, nakonec dostává kotouč, nedostal se za obranu, protože dobře zapracoval obránce Skarberg a tak boleslavští vyhodili kotouč k modré čáře, ale ne úplně do středního pásma, šance pro domácí, ale je tam v rohu, napadá ho hostující obrana na modré čáře, udržel třetinu pro Motor Pícha, nahození do rohu pro Hocha, ten výjíždí, padá, vylučovat se nebude, byť si to nemyslí domácí fanouci, že by to tak mělo být, a tak je to stále 0-0 a bez vyloučení na začátku třetí minuty utkání. Dlouhý kotouč za obranu pro Zachara, ten je tam ale sám, protože z
spoluhráči z Motoru mu střídají. Jánošík se snaží vyhodit kotouč, povedlo se to Boleslavským až zásluhou Lichtága a tak je to kotouč pro domácí beky. Hrát může nakonec Hejduk, který nahodil kotouč do útočného pásma. Známe to hokejové jméno, ano, syn Milana Hejduka, Marek Hejduk, 22-letý borec, který přišel ze Spojených států hrát českou nejvyšší soutěž. Teď může spolupracovat se svými parťáky. Hejduk přiťukával kotouč ve středním pásmu pro Beránka. Nakonec hraje Boleslav v obrané třetině, už na červené. Může přijít nahození od Pavlíka, ten posouvá kotouč za budějovickou branku. Strmeň zpracoval a posunul kotouč forehandem po holi, ale jen k modré čáře. Nebezpečné nahození od modré a Klouček má kotouč na dvakrát ve své výstroji. Pálil obránce Kubíček, který zachytil u pravého mantinelu. Šlo mu to lépe i protože je pravák. Teď už ale oba týmy vystřídají, přerušeno. Zatím nebezpečnější věci měli hostující hokejisté, ale nebylo jich mnoho. Teď konec třetí minuty, vhazovat se bude po levé ruce golmana Kloučka, čili tady v obraném pásmu českobodějovického Motoru, stále za stavu 0-0. Teď poprvé vchází v platnost ta výměna centru na vhazování, což je tedy v případě domácího celku. I tak ale domácí parta získala kotouč a Kundrá, tak ho posílá k pravému mantinelu, ale dál se domácí zatím nedostali. Teď předávka před branku a dobrá rána, která končí jen těsně mimo, vypálil znovu Martel. Dnes už po druhé střelecky aktivní a Kundrátek teď může do rohu, má relativně dost času, ale jeho klička je poměrně riskantní, vyšla mu se štěstím a tak mohou hrát jeho parťáci. Vála posílá na pravý mantinel kotouč pro Bulíře, ten předstihl obránce Moravce. V polovině čtvrté minuty stále platí 0-0 mezi Českými Budějovicemi a Mladou Boleslaví. Teď Kundrátek může pálit od modré, ještě stahovačka mezi kruhy, ale trochu to překombinoval a hrát mohou hosté. Morent ve středním pásmu je ve středem kluziště u červené, to ale otočil a počká, až mu parťáci vystřídají a odejde i on vystřídat. Hraje Mladá Boleslav, Zámorský posouvá doprava, Koblížek nahazuje, ale nepřesně. Štencel má problémy a boleslavský rekonent přihrává mezi kruhy, odkud může přijít nějaká šance. Jánošík na modré, Boleslav v pásmu, pas za budějovickou branku, kde je obránce Kachyňa, po něm také ještě mu pomáhají jiní a to je Bell, který posunul kotouč Kulesenovi. Ten proštouchl. Začala pátá minuta zápasu. České Budějovice, Mladá Boleslav zatím 0-0 bez gólu i bez vyloučení. Bell udržel pásmo u levé strany útočné třetiny. Nakonec přes Štencla jde nahození za branku Mladé Boleslavy, kde golman Mokry nezachytil ten kotouč, ale Zámorský šikovně přitukl dopředu a Rekonen už je u modré čáry obrané. Posouvá backendem doleva na Jánošíka, to nevyšlo a tak Budějovičí budou hrát spoza vlastní branky. Stále 0-0 tedy v polovině páté minuty. Štence vyváží kotouč, dává na levé hrazení ve středním pásmu, odkud může Hoch projít do pásma. Hoch pálí rána nad branku. Hoch si ještě dojel kotouč a získává ho. První vlažný potlesk od domácích tribun, na modré čáře přihrávka mezi beky, ale nakonec to bylo poměrně těžké od Píchy, který hledal na druhé straně Nordsetra. Kotouč v obraném pásmu Boleslavy má ho Pavlík, posouvá šikovně, oklamal dva napadající českobudějovické hráče. Ve střední třetině znovu hosté mohou zamířit dopředu, Gavars ale daleko nedoputoval a tak je tu nahození za branku Mladé Boleslavy, kde je první Lichták. Střídají tak nějak částečně obě party, chvíle klidu, začala šestá minuta. Stále 0-0, Lichták jede spoza vlastní tedy boleslavské branky. Přihrávka na Skalického, jeho žabička mezi českobudějovické obrané kruhy, ale končí jen na hokejkách domácích borců. Teď pokus o nahození od obránce Kubíčka. Nakonec ale přišel o kotouč a hrát může českobudějovický Toman. Spolupráce s obránci, teď protečovaný kotouč míří na tribunu. Přerušeno šestá minuta, stav 0-0 a vazovat se bude nejspíš ve středním pásmu, každopádně někde poblíž českobudějovické střídačky. Je potřeba vzít nový kotouč, čárový rozhodčí už s ním míří, tak nakonec do obraného pásma, protože tam odsud mířil kotouč do tribun. Vazování po pravé ruce golmana Kloučka, šestá minuta bez branek. Vála se vytáhl kotouč z chumlu a lobem ho posílá k červené čáře. Tam už mohou hrát domácí a Ordoš se dostal do pásma. Z úhlu vypálil, Mokry kryje, připisuje si zákrok a České Budějovice se dostávají do útočného pásma. Za malou chvíli, jakmile se přehoupneme z šesté minuty do sedmé, to bude první pauza na čištění ledu. Připomínám tedy, že v téhle sezóně budou tři. Ale třeba ředitel extraligy Martin Loukota sliboval, že se to nějak extra neprotáhne, protože je vymyšlen nový systém, jak jet hrabli tak, aby
se opravdu dodrželo těch 70 sekund komerčních povinností. Vhozeno v obraném pásmu Mladé Boleslavy, volný kotouč má Ordoš, dává na modrou, dostává ho zpátky na modrou čáru, teď někdo úplně jiný, Vála pálí hodně mimo, kotouč bouchl o zadní mantinel, tam je Lantoši, nakonec ten souboj ještě domácí zdvojili, rána od modré od Kundrátka zamířila do rohu, byla tečovaná, tamhle je Ordoš, trochu se mu plete nejen protihráč, ale i rozhodčí, pokračovat mohou domácí, Lantoši krouží s pukem u levého mantinelu. Přihrávka před bránkou, puk se dostává mezi kruhy a nakonec v brankovišti přerušeno, puk má v lapačce golman Mokry. A je tu zmiňovaná pauza na čištění ledu. V 7. minutě tady České Budějovice Mladá Boleslav 0-0. Jsme v 7. minutě zápasu, zatím 0-0 mezi Českými Budějovicemi a Mladou Boleslaví. Ordoš před malou chvílí vjel do útočného pásma velmi rychle, vypálil z pravého kruhu golman Mokrý. Kryla teď už pokračujeme, vhazuje se po pravé ruce boleslavského golmana a kotouč mají hosté za vlastní brankou. Obránce Budík ho vyváží, dává do střední třetiny k červené na Fursta. Ten posunul Koblíškovi, který ale nezískal kotouč a hrát mohou domácí. Štencl od spoza branky prodloužil k modré čáře až na červenou, kde je Ulesen. Ulesen zleva 2 na 1, Ulesen pálí a trefuje Mokrého lapačku, z které se pro malou chvíli stala vyrážečka. Ten kotouč zmizel pak mimo, teď už je ve středním pásmu, mají ho hosté. Rekonen dává dozadu pro obránce Pavlíka, ten odcouval a přihrává na pravou stranu na Budíka, ten vrací zase za vlastní branku a hrát mohou hosté. Obránce Kubíček rozváží útok středem kluziště, přibrzdil, dává doprava, ale pas na brusle na najíždějícího a velmi rychle rozjetého Jendriče, který nakonec zpracovával před červenou, je z toho zakázané uvolnění. 8. minuta, České Budějovice Mladá Boleslav 0-0, čekáme na úvodní gol, vazovat se bude po pravé ruce mladoboleslavského golmana. Na buli za domácí Hoch, proti němu Mourent, domácí úspěšnější. Pícha dává do levého rohu Hochovi, ten se snažil přihrát přes obránce Kubíčka, ještě má kotouč za brankou. Nakonec ho Kubíček tlačí k mantinelu, ale Českobudějovští stále drží. Ještě útočné pásmo v rohu kloziště, ale majitel puku nejasný. Až teď obránce Boleslavy Kubíček posouvá do středního pásma a situace 2 na 1 na druhé straně. Martel dělá stahovačku a pálí, trefuje tyčku boleslavské, pardon, českobudějovické branky. Teď ale zase mohou domů rychle dopředu domácí. Hoch na modré přenechává kotouč pro Poura. Ten nahodil takovým lobem za branku. Na modré dost prostoru pro obránce, ale nakonec Kachyňa přihrál až do středního pásma. Navíc se píská po souboji před brankou. V 8. minutě 0-0 mezi Českými Budějovicemi a Mladou Boleslaví. A tak si mohou fanoušci prohlédnout na kostce únik hostujícího Martla, který vypálil z pravého kruhu jakožto pravák na bližší tyč, zkoušel to pod lapačku. Teď ale první vyloučení na českobudějovické straně. Vzhledem k tomu, že tam nebyl vidět nějaký evidentní faul, tak by to mohlo být za příliš mnoho hráčů na ledě. I vzhledem k tomu, že u dvouminutového trestu nesvítí číslo, tak na trestnou lavici usedá Krastenbergs. Počkáme si na informaci od hlasatele. Je tu první přesilovka v zápase, má jí Mladá Boleslav v 8. minutě a domácí vyhrávají boli a mohou hned vyhodit, což se daří. Příliš mnoho hráčů na ledě potvrzeno, Skalický zaváží kotouč přesilovce, nahazuje za branku. Už se dostává k modré, ale velmi pohotově byl u toho kotouče
domácí forward a teď Toman dobře šetří čas v útočném pásmu, ještě Zachar mu pomáhá, ve dvou jsou tam Českobudějovičí proti pěti borcům v zeleném, ti až teď vytáhli kotouč z chumlu hráčů a Skalický dává zadovku, Koblížek vyváží už do středního pásma, Boleslav hraje přesilovku ještě minutu 15, ale celé to skončilo u Modré a hosté musí začínat znovu. Rekonen zajíždí až za vlastní branku. Hoch napadá, ale Boleslavští nezvládají. Úvodní přesilovku sezony v soutěžním utkání Team Sport Extraligy zatím tedy. Minuta z domácího trestu je pryč. Martel se dostává do pásma, dává mezi kruhy. Ránam doprostřed branky, Strmeň má zákrok. Ještě Jendrič si tam něco vysvětluje s bránícími hráči, ale nebyl prostor pro dorážku, protože Klouček má kotouč ve své výstroji. Vazování po levé ruce domácího golmana v 9. minutě, stav 0-0 stále. Z přesilovky Boleslavy zbývá ještě 53 sekund. Čistě vyhrané boli na Modrou, tam je Martel v pozici obránce, byť útočník. Předávka mezi kruhy, Rána z voleje, hned přichází od Griegera, ale gól to není a hosté hrají znovu na Modré. Zámorský vlevo dostává puk do prostředka Modré čáry, ale ten mu utekl a dobrá práce od domácích a vyhození kotouč znovu. Zámorský navíc musí rychle spěchat dozadu, zvládl to, ale tohle se domácím fanouškům líbí, když dokáže tým přerušit přesilovku soupeře. Martel už je v útočném pásmu, puk se dostává mezi domácí kruhy nakonec za branku, tam je připravený Grieger, pas na Modrou, Zámorský si říká kotouč má ho, pálí, kotouč se ale odráží na Tomanovu hůl a ten vyhazuje do středního pásma, ještě 13 sekund z přesilovky, hrají hosté znovu, Morent ale offside nakonec přerušil útočné snažení Mladé Boleslavy v 10. minutě za stavu 0-0. Z trestu českobudějovické lavičky za špatné střídání, který odpikává Krastenberg, zbývá 9 sekund. Vazovat se bude ve středním pásmu blíž českobudějovické brance. Hosté vítězí, Kubíček na červené, už na modré, na přahu je pálí, tečovaná rána, Klouček má půl v lapačce a raději hru přerušil. Ještě 3 sekundy mají Mladá Boleslav a její hráči k dispozici v početní výhodě.

Domácí vyhrávají Bully, Krastenberg se vrací z trestné lavice. Odehráno přesně 10 minut, stav 0-0. Mladá Boleslav před malou chvílí nevyužila přesilovku. Největší šanci dosavadního průběhu zápasu měl útočník Martel, který trefil tyč. Ale teď z toho bude zase přesilovka pro České Budějovice. Po faulu obránce Kubíčka, který nespokojeně odchází na trestnou lavici, na konci 10. minuty tedy stav stále 0-0 a vše se chystá na začátek. Početní výhody českobudějovického motoru. Vazovat se bude po pravé ruce mladoboleslavského golmana Mokrého. Domácí už připraveni se svojí pěticí, další dva hráči z Mladé Boleslavy ještě dostřídávají. A teď už můžeme pokračovat. Na vhazování připravený Bell a úspěšný nakonec zdá se není, ale i tak je tady ještě přeci jen šance pro Ála, ale Mladá Boleslav vyhazuje a Kotouč má na druhé straně Klouček, dává ho za branku, tam je obránce Štencl, ten zabrzdil a počká, až se mu rozjede třeba Ulesen. Tomu přesně dává mezi vlastní kruhy. Ulesen si přikopl Kotouče u červené, dává ještě za sebe. Lantoši má velkou rychlost a vjel do pásma. Už je ve třetině, křižní pas na pravý kruh, Rána a Mokrý kryje. Ještě pokračuje a dlouho bude, ještě minutu a půl přesilovka Českých Budějovic. Štencela ve středním pásmu, jeho žabička nepřesná, stejně tak jako Pavlíkovo vyhození a teď může hrát domácí. Altrý dává před branku na osamoceného parťáka a motor využívá přesilovku 1-0 pro České Budějovice. V 11. minutě obránce Kubíček se vrací po 40 sekundách z trestné lavice. Domácí fanoušci točí šálami nad hlavami. Po poměrně jednoduché a vlastně takové nepřesilovkové akci primárně. Je z toho vlastně break a vniknutí do útočného pásma, prudká přihrávka od levého mantinelu před branku a tam už stačilo nastavit jen backendovou část hole. Navíc to vypadalo, že střelec jí držel jen v jedné ruce. Jedenáctá minuta, 1-0 pro motor, hosté vyhrávají Bully. Rekonen ho může nahodit do útočného pásma, což také udělal. Nakonec Rána od modré a Klouček má zákrok. Parker Bell je tím střelcem, který využil té prudké přihrávky od mantinelu a využívá přesilovku. Přerušeno další pauzu a načištění ledu a za malou chvíli také vstup pro vysílání digitální stanice Radiožurnál Sport. I tady měl každý z týmu jednu přesilovku, Mladá Boleslav ji nevyužila, motor ano, a tak České Budějovice po gólu Parkera Bella vedou 1-0 v 11. minutě zápasu. Teď duel Vítkovice Kladno a Lukáš Kaleta. Tak aby to bylo kompletní, Vítkovice vedou nad Kladnem 1-0, Plzeň nad Libercem také 1-0 a zatím nepadl gól v Litvínově. Ten hraje s Kometou bez branek ve 13. minutě. Za 10 minut začínají duely Olomouc Sparta a Pardubice Hradec Králové a tady pomalu končí pauza na čištění ledu. České Budějovice vedou 1-0 nad Mladou Boleslaví. Prosadil se Parker Bell poté, co Ál vjel do útočného pásma v přesilovce. Byť to nebyl takový ten klasický přesilovkový vzorec připravený, ale byl to spíš break. A z levé strany od mantinelu mířil prudký pas po ledě. Bell jen položil čepel své holé back-to-backendovou část. Hokejku držel v jedné ruce na kraj brankoviště a puk zaplul do vrchní části mladoboleslavské branky. Využitá přesilovka tedy domácího motoru, který vede 1-0. Už ve 12. minutě zápasu, teď s Kotoučem na malou chvíli také hostující Skarberg za brankou, kde čeká i Zámorský a může dostat Kotouč. Skarberg nakonec bude hrát ve středním pásmu vlevo, už je u červené. Nahazuje křížem do rohu, puk se odráží od mantinelu k modré čáře. Šance na break.
Kick pro domácí, ale Beránek měl na zádech obránce a tak může hrát domácí Hejduk, který odevzdal kotouč bekům a jde střídat. Končí 12. minuta, České Budějovice vedou nad Mladou Boleslaví 1-0. Puk na domácích holích, prudký pas o mantinel na Lantošiho, ten zpracoval v útočné třetině, zabrzdil u levého mantinelu, ale obránce Kubíček ho přibrzdil a pak i zastavil. Hrají domácí, Ordoš chtěl protečovat, povedlo se. A puk je za mladoboleslavskou brankou. Míří už k modré čáře, kde Skalický se snaží ho dostat z obraného pásma, což se mu možná povede na podruhé ve spolupráci s Griegerem. Skalický u červené, Boleslav v útoku, ale nakonec bez puku. Bránce Vála ho dává k červené a odevzdává soupeři. To už jsme ve 13. minutě utkání České Budějovice, Mladá Boleslav 1-0. U puku hosté, obránce Pavlík za vlastní brankou, čeká, až mu dostřídají spoluhráči. Nakonec přenechal kotouč na levém mantinelu Lichták. Jen ale backendem posunul, asi to úplně nechtěl, na kotouč na vlastní střídačku a tak se bude za malou chvíli vhazovat v obraném pásmu Mladé Boleslavy. Přesně 7 minut a 15 sekund před koncem první třetiny, kdy Mladá Boleslav prohrává v Českých Budějovicích 0-1. Boleslav vyhrála Muli, Pavlík posouvá k modré, odkud se snaží Gardoň dostat kotouč z obraného pásma. Což se hostům nakonec povedlo, Gardoň už může do třetiny zprava, dělá kličku na střed, pálí přes obránce Rána, stražená do opačného rohu. Janošík udržel pásmo pro Boleslav a dostává puk zpátky na modrou na levou stranu hřiště. Rána stečovaná několikrát, puk je za brankou, má ho Gardoň. Přitlačen na mantinel, ale vyjíždí až k modré čáře, dlouhý oblouk od Gardoně, nakonec nahození na kloučkovou branku, ten posunul puk do rohu, Mladá Boleslav v takovém drobném tlaku, Gardoň dává na modrou, tam je Janošík uprostřed, Rána mimo, v rohu levém Lichták, domácí obrana teď neúplně stíhá, Bel v obraných povinnostech to zvládl, Štencl už ale na chvilku nikoli, pak ano, a šikovně posunul na Bela do rohu. Ten zase backendem vrací za branku, tam je Štencl, který už uklidní situaci a o mantinel posouvá k červené čáře, kotouč pro Olesena. Nakonec ale Zámorský vyjel do útočného pásma. Zámorský pálí z rohu hodně vysoko, puk rohem projíždí na modrou čáru. Stále 1-0 pro motor, šikovná otočka od Bela ve středním pásmu. Nakonec ale půjde, zdá se, střídat třeba i další hráči, nakonec puk za brankou. Český Budějovic Norcetr dává k modré čáře, kde je Aal, ale puk se dostal mezi kruhy, nahození nepřesné od Rekonena na branku Milana Kloučka. Nakonec domácí vyvezli kotouč z obraného pásma. 15. minuta 1-0 pro České Budějovice. Za pukem jde Pour. Přeskočil v souboji obránce Skarberga. Hrát ale mohou hosté znovu, Forst se snažil vyvést kotouč z obraného pásma. Domácí ale dobře napadají, teď znovu, ještě jednou tedy hostující Beci a puk ve středním pásmu. Jenže tam je plno žlutých barev, tedy dresů českobudějovického motoru a obránce Kachyňa dává za brankou prudký pas a nepřesný, ale kotouč se mu jako bumerang vrací do jeho levého rohu. Kachyňa teď dloubl k modré čáře a osvobodil svůj tým. Přesně 5 minut před první sirénou, 1-0 pro motor, platí dál a za hosty poslal kotouč Budík do útočného pásma. Souboj v rohu kluziště. Začalo posledních 5 minut první třetiny, 1-0 vedou České Budějovice nad Mladou Boleslaví po gólu Parkera Bela v přesilovce. Teď ve středním pásmu se bojuje Zámorský, posouvá backendem kotouč na zakázané uvolnění a hra se přesune před branku Mladé Boleslavy. Přesně 4,5 minuty před koncem první třetiny tady fanoušci viděli dvě přesilovky, Mladá Boleslav tu svoji nevyužila, České Budějovice pak ano. Ještě za bezbrankového stavu pálil dotyče hostující útočník Martel, který jel v přečíslení 2-1, jakožto pravák zprava vypálil, trefil tu bližší tyč k němu, tedy z pohledu střelce pravou,
od golmana levou mířil na lapačku. Teď Buly na druhé straně, Kluziště v obraném pásmu Mladé Boleslavy. Navazování připravený za domácí partu Bulíř a je úspěšný. Lantoši má kotouč v levém rohu. Tam dělá otočku, jede k modré čáře, nakonec přihrává rána, ale není přesná, není vlastně vůbec žádná od obránce Vály. A tak znovu Lantoši v obrané třetině dává zadovku na Kundrátka, ten už je na modré uprostřed, jedna klička, druhá, přihrávka backendem doprava a rána Bulíř nekončí v nebezpečných místech a hrají hosté. Skalický ve středním pásmu vpravo, končí 16. minuta, České Budějovice vedou 1-0 nad Mladou Boleslaví a Bulíř teď v útočném pásmu dělá kličku mezi kruhy, ale měl tam mnoho protihráčů, nakonec hrát může Buchtele, který posouvá kotouč jen na soupeřovi hole. Začala 17. minuta, chvíle klidu, puk za domácí brankou, má ho obránce Štencl a čeká na to, až si mu najede třeba Krastenbergs nebo také Ulesen. Nakonec prudký pas na Krastenberg se za obranu, mokrý jde z branky a rozehrává, zakázané uvolnění to nebude. Hrají hosté, obránce Pavlík nezískal kotouč v obraném levém rohu a teď musí tlačit na mantinel Krastenberg se. To udělal a těží z toho jeho spoluhráči. Puk se nakonec dostal k tyči a golman mokrý ho bere do své lapačky. Pauza na čištění ledu v 17. minutě utkání, poslední pauza v téhle třetině, 1-0 pro Motor.

0: Buly v obraném pásmu Mladé Boleslavy po levé ruce. Golmana Mokrého. 3,5 minuty před první sirénou mají Kotouč. Hosté Koblížek nedosáhla rána od modré, ale ta nedošla do brankoviště. Ještě obránce Štencl by mohl udržet společně s Belem pásmo. Puk za branku na Krastenbergse a také u Lesena, ale tam už mohou hrát hosté. Pavlík se otáčí, dává backendem za branku. Šikovně vyřešil tu situaci a těžit z toho může Forst, který už je u červené. Dává doleva na Rekonena. Ještě Forst u levého mantinelu. Přirávka mezi kruhy na Koblížka, jenže ten nedostal ideální pas, teď už domácí vyhodili a Ulesen u červené sklepl nejdříve rukavicí a pak hokejkou na pravou stranu pro Poura. Ten napadá neúspěšně, hrají hosté Koblížek u červené vpravo, nahození žabkou za soupeřovu obranu, kam spěchá první Gavars, ale nezískal Kotouč a tak Pícha ho může dostat z nebezpečných míst, ale stále jsou ještě v útoku hosté. Rána od modré odkopnutá do rohu, napadá tam boleslavský Lichták, který nakonec o Kotouč přišel na úkor Ála, který ale i také on chyboval a Boleslav stále s pukem. Na modré Kubíček dává ještě Lichtákovi na vrchol pravého kruhu, ten pálí, ale jedna vykleknutá rána je tam také. Kubíček znovu, několik tečí, puk končí u pravého mantinelu. Obránce Pícha se ho snaží dostat do středního pásma, povedlo se. 2:15 do konce první třetiny. České Budějovice vedou nad Mladou Boleslaví 1-0. Zásah boleslavské střídačky, vhazovat se bude ve středním pásmu blíž k mladoboleslavské brance za malou chvíli tady na jihu Čech. Na Buly úspěšnější hosté a dopředu může Jendrič, který má Kotouč u modré, ale tam už o něj přišel na pravé straně útočného pásma. Naopak domácí spěchají dopředu, obránce Kachyně napřáhl, pálí hodně mimo, puk skončil za brankou, tam spěchá hostující obrana a Zámorský má relativně klid, jeho lob končí u červené, odkopnutý směrem ale na Martla, který je v útočném pásmu. Křižný pas zleva doprava, Jendrič nezasáhl, Kotouč na pravém kruhu ještě hosté Jánošík a ten dostal těžkou přihrávku a tím se hosté připravili o pásmo. Ještě minuta a půl se bude hrát. V první třetině domácí mají Kotouč za vlastní brankou. Boleslav se formuje ve středním pásmu. Přes levý mantinel, to zkouší domácí parta. Daleko ale Bulíř nedoputoval. Teď dostává šanci číslo 2, ale chybná přihrávka a Buchtele jde dopředu, vypálil, Klouček vyráží do rohu, znovu Buchtele dává za branku. Českých Budějovic na modré čáře udržel pásmo obránce Skarberg. A tak je tu další rodící se tlak Mladé Boleslavy. Oznámena bude poslední minuta první třetiny právě teď. Puk ve středním pásmu, Skarberg stlumil Kotouč do klína a těží z toho Buchtele. Ten nahazuje za branku Českých Budějovic, kam spěchá Skalický, do souboje s Kundrátkem, ale kapitán motoru byl u puku dřív, stejně jako Lantoše ve středním pásmu. Ten už je ve třetině, backendem dává do pravého rohu, kam spěchá Ordoš, ale je tam příliš mnoho soupeřů na to, aby získal Kotouč. Nakonec na modré Štencl. Posledních 30 sekund úvodní třetiny 1-0 vedou České Budějovice nad Mladou Boleslaví a teď jsou v útoku obránce Štencl, pálil z úhlu, dostává Kotouč zpátky na levý kruh, ale do úhlu dává na modrou, Kundrátek do pravého rohu zase, posledních 15 sekund Krastenberg spálí, Ulesen pomáhá s napadáním v útočném pásmu, souboj jeden na jednoho, Lantoši si bere Kotouč, českobudějovický forward dává na modrou, Štencl 5 sekund, ale utekl mu Kotouč do středního pásma a tak končí první třetina, jediným střelcem je Parker Bell a znamená to, že po 20 minutách vedou České Budějovice po gólu v přesilovce nad Mladou Boleslaví 1-0.
1: Zkrátka se, můžete, že to věci, abyste se nějakým cítili jako.
0: Po první třetině vedou Budějovice nad Boleslaví 1-0. Zápas Vítkovice Kladno a Lukáš Kaleta.

Začíná druhá třetina zápasu České Budějovice Mladá Boleslav. Domácí vedou 1-0 po gólu Parkera Bella, který využil přesilovku v první třetině. Teď už šance pro hosty na vyrovnání, jenže Grieger daleko nedošel, Zámorský nahazuje, rána míří za branku a odráží se k obrané modré čáře motoru. Lantoši nahazuje kotouč za soupeřovou branku. Tam je první Zámorský. Ve spolupráci s obráncem ještě vyhodil kotouč k červené čáře. Tam Skalický nedosáhl, ale hosté mohou dopředu a do otevřené obrany. Tečkovaná od Griegera, backendové zakončení a Klouček kryje jeho nebezpečnou ránu. Pavlík ještě udržel pásmo pro domácí, brání ho Bulíř. Pavlík to zkouší z velkého úhlu a Klouček má kotouč ve své výstroji. Přerušeno, odehráno 49 sekund. Z druhé třetiny České Budějovice Mladá Boleslav. Dál 1-0, vazovat se bude po levé ruce golmana Kloučka. Domácí úspěšnější, puk v rohu, štancel něj, ale musí bojovat a má co dělat s Jendričem, který vyjíždí do levého rohu, tam dělá otočku, vrací se za branku a vyjíždí k modré čáře. Těžký pas na modrou, nakonec to ale hostům vyšlo. Za brankou domácí Beci a prošťouchnutý kotouč od Kachyně směrem do střední třetiny a Bell může do pásma, už je za modrou, napřahuje, pálí, minul branku, přestřelil, kotouč se dostává za ní a tam je znovu Bell, puk vypadl mezi kruhy a hrát může Jendrik, který posouvá na Martla, ještě výměna mladoboleslavských, přihrávka na modrou a nakonec rána z vrcholu pravého kruhu, ještě šance na dorážku, na další dobrá práce od golmana Kloučka, na druhé straně vyhozený kotouč, u něj je Ulesen. Už je v pravém rohu, nakonec za brankou, udělal si prostor, obtáčí se, přidává backendem před branku, ale tam jsou znovu připraveni hosté a na druhou stranu může zamířit Martel, který je už mezi kruhy, ale není to na ránu, aby vypálil a ohrozil branku soupeře. Obránce Nordsetter byl proti, hraje se dlouho bez přerušení. Nordsetter za budějovickou brankou oklamal napadajícího Rekonena na modré čáře, ale udrželi zásluhou Moravce. Hosté pásmo, nakonec nahození, Klouček vyrazil do rohu, lob za boleslavskou obranu. 23. minuta zápasu začala, stav 1-0, promotor platí dál. Koblížek u červené, nakonec to bere zpátky a přehrává přes beky zleva doprava na Kubíčka, který nahazuje na Kloučka.

Ale v úvodu druhé třetiny aktivnější. Důkazem je i lob za obranu, který nakonec musí krotit obránce Vrábík a u červené čáry volný kotouč míří jen na hole mladoboleslavských beků. Tam je Zámorský, který dává backendem mezi kruhy na obránce Budíka, který zacouval za boleslavskou branku, už to bere zleva, výjíždí ke střednímu pásmu. Dává do levého, na levý mantinel kotouč pro Gardoně, který nahazuje za branku Českých Budějovic obránce Kachyňa. Zpracoval bruslí, ale nepřesně přihrál. Buchtele zachytil tu rozehrávku puky, ale na střídačce Mladé Boleslavy přerušeno, odhrány 3,5 minuty ze druhé třetiny. Možná snad první přerušení v téhle třetině. 1-0 pro České Budějovice platí dál. Střídat se tak může na obou stranách. Čekáme, až se hráči pomalu dostanou na vazování. Buli po levé ruce domácího golmana Kloučka. Hosté úspěšnější. Puk si může vzít Pavlík, vypálil od pravého mantinelu jen do lapačky Milana Kloučka, který si připisuje další zákrok a znovu se tak bude vhazovat po jeho levé ruce. Domácí úspěšnější, puk za brankou, ale míří až k modré čáře, kde Budík udržel pásmo pro Boleslav. Skalický se obtočil kolem soupeřů, nevřihrává na modrou. Pavlík udržel těsně pásmo a nahazuje, jenže ještě Grieger může hrát u pravého hrazení. Slovenská spolupráce Grieger-Skalický, pas na modrou, obránce Budík napřahuje, pálí. Puk nedoputoval do brankoviště, protože skončil nakonec v rohu, odkud může Kundrátek rychle posunout pro Ordoše. Domácí v protiútoku. Ordoš na levém kruhu dělá otočku, přihrává backendem před branku. Kotouč projel celým prostorem před brankou. Nakonec na pravém mantinelu ještě Bulíř. Rána na bližší tyč do lapačky golmana Mokrého a tak se píská. První nebezpečnější situace ve druhé třetině na druhé straně kluziště než na té domácí. Bulíř šikovně skryl tu ránu kolem nohou bránícího hráče, ale Mokrý si ten kotouč našel ve své lapačce a vazuje se tak po jeho levé ruce. Motor poprvé v téhle třetině v útočném pásmu s vhazováním na Buli jde jediný střelec dosavadního průběhu zápasu Parker Bell. Úspěšný není a tak hrají hosté jen na chvíli. Za brankou Ulesen vybojoval kotouč. Snaží se ho tam Martel natlačit na mantinel. Ulesen ale jede do dalšího souboje a znovu vydoloval puk v pravém útočném rohu a těží z toho domácí. Přižný pas doleva, Štencl na kruhu. Ještě přihrávka mezi kruhy, další šance, ale nakonec je z toho protiútok. A na druhou stranu mohou valit hosté. Gardoň dává mezi kruhy pro Moravce. Ten se dostává do rohu, trochu mu utekl kotouč. Moravec v rohu dává zadovku a hrát mohou znovu hosté. Křižný pas, Martel pálí, skvěle, Klouček teď vytasil svůj pravý beton, má to ještě jednou. Hosté jsou nebezpeční, teď v útočném pásmu. Objevila se tam Skulinka a bude se vylučovat. Mladá Boleslav se zahraje přesilovku. Ale ještě jsou hosté s pukem a dávají gól. Křižná přihrávka, která nakonec našla hokejku obránce Moravce na pravém kruhu. Je z toho využitá, poskytnutá výhoda při plánovaném vyloučení. A tak teď v 26. minutě. Tu máme nový stav, České Budějovice, Mladá Boleslav 1-1. Jakoby domácí trochu přestali hrát po tom signalizovaném faulu pro obránce Válu. A objevil se tam prostor a Morent backendem přihrál z pohledu útočícího týmu zleva doprava. V podstatě kolmý křižný pas z jednoho kruhu na druhý a tam už bylo dost místa pro Moravce, který využil toho, že se musel Milan Klouček přesouvat. Našel Skulinku v jeho postoji, nebo v tom posunu. Tady je vyrovnáno v 26. minutě 1-1. Mladá Boleslav dala gól, trefil se obránce Moravec po dobré práci Mourenda, který mu přihrál z levého kruhu na pravý backendem. Bylo to ve chvíli, kdy byla v plánu početní výhoda pro Mladou Boleslav po faulu pro obránce Válu, jenže při poskytnuté výhodě před tím faulem domácí trochu přestali hrát a obránce Moravec toho využil. 1-1, tedy nový stav, teď na druhé straně rána od modré, která končí v lapačce. Golmana Mokrého pálil od modré Pavel Pícha. 26. minuta přerušeno, České Budějovice, Mladá Boleslav 1-1. První strkanice před brankou Mladé Boleslavy, ale golman Mokrý odjíždí do rohu. Zdá se, že puk má stále ještě ve své lapačce a odevzdá ho až za chvíli čárovým rozhodčím.

Kordoš po vyhraném Buli v pádu vypálil kotouč končí ve výstroji boleslavského golmana, který znovu přerušuje a opět se tak bude vazovat na pravé straně útočného pásma hokejistů Českých Budějovic. Stav 1-1 platí relativně čerstvě. Kundrátek od modré pálí nad branku, kotouč rohem projíždí až k modré čáře, obránce Vála ho posílá za branku, kde je Bulíř, ten se obtáčí, dává na modrou, těžké pro Kundrátka. Ten i tak dostal puk před branku, ale bude se vylučovat teď na mladoboleslavské straně obránce Pavlík. Ještě poklepal českobudějovického protivníka Kordoše, jako by se mu omlouval za ten faul a ochotně odchází na trestnou lavici. České Budějovice se mohou dostat zpět do vedení. O pravým střelce nebyl to Moravec, ale Jendrič. Ona ta lajna s Morendem, Jendričem a Martlem je opravdu asi nejzářivější v tomhle zápase, minimálně tedy na mladoboleslavské straně. Na té domácí zase výborně hrají Ulesen, Bell a Krastenbergs. I Ordoš s Bulířem a Lantošim. Teď přesilovka pro České Budějovice v 26. minutě zápasu. Vyhrané Buly. Štěncel udržel pásmo, na pravé straně Ulesen hned vypálil. Al jde pro kotouč za branku, bojuje o něj. Ulesen na pravém mantinelu. Má puk i čas, křižní pas zprava doleva na Lantošiho, na modré čáře napřežený štěncel, ale Lantoši vypálil sám. Volný kotouč, ale hosté odpalují přes všechny čáry a zahraje si brankář Klouček. Přiťukl Štenclovi, který už míří ke střednímu pásmu. Jednou kličkou uklamal Skalického, ale počká si na spoluhráče, kteří mají větší rychlost, a to je teď Lantoši, který jede po pravé straně, ale tohle bude offside. Ano, Lantoši posouval kotouč na pravou stranu, ale byl příliš rychlý, ještě táhl svoji pravou nohu za sebou, aby byla ve středním pásmu, ale ani to nestačilo. A tak v 27. minutě za stavu 1-1 je tu offside a pokračující přesilovka Českých Budějovic. Na trestné lavici Pavlík, z jeho trestu zbývá minuta 24 sekund. Rozhodčí ještě umravňují oba centry ve středním pásmu. Nakonec úspěšný Forst po Buli, ale domácí jdou rychle dopředu. Lantoši s pukem u levého mantinelu. Pokračuje přesilovka Českých Budějovic. Lantoši stahuje kotouž do levého rohu, dává ho na modrou na Štencla, ten rychle doprava na Ulesena, který pálí, ale trefil jen Moravce a hosté se mohou osvobodit. Skalický zaváží kotouž do útočného pásma, pálí z úhlu, Klouček se sahuje, ale teď ještě Lantoš s kotoučem na holi. Řekneme to také posluchačům Radiožurnálu zpráv velmi krátce do zpráv. Odehráno 27 minut zápasu, stav nerozhodný, České Budějovice, Mladá Boleslav 1-1. Zápas Vítkovice, Kladno, vidí Lukáš Kaleta. Tady pokračuje přesilovka Českých Budějovic, ještě 38 sekund, Bulíř nahazuje puk do pásma, dojel si ho, dává na pravý mantinel, kde je dost prostoru. Na modré čáře Krastenberg stahuje hru k pravému hrazení až do pravého rohu. Na modré má Kundrátka, ten dostává kotouč, Kundrátek zprava doleva, Bulíř udržel pásmo s problémy, ještě Bulíř znovu na levém hrazení, posledních 18 sekund přesilovky. Bulíř dává na modrou, Krastenberg napřehuje, pálí a dává gol. I druhou přesilovku České Budějovice využívají. Dost lidí před brankou, možná ještě stečí. Každopádně Krastenberg do tím dopálil. A v 28. minutě vede motor nad Mladou Boleslaví 2-1. Už to chvíli vypadalo, že domácí neudrží pásmo. Kundrátek posouval po modré zprava doleva na Bulíře. Ten zpracoval a pak ten kotouč doputoval až na vrchol pravého kruhu, odkud pálí Krastenbergs a dává gol na 2-1. Nové skóre, České Budějovice znovu vedou nad Mladou Boleslaví o gól, a to 2-1 v 28. minutě. A opět využívají přesilovku, pálil Krastenbergs, ale mezi střelci se objevuje i Bell, který možná tečoval před brankou. Bell totiž dával ten první gól z přesilovky
ale Krastenberg vystřelil před malou chvílí z vrcholu pravého kruhu. Využil přesilovku i druhou v tomhle utkání a platí tak nový stav ve 28. minutě. České Budějovice vedou nad Mladou Boleslaví 2-1. Už je vhozeno a pokračujeme. Obránce Kachyňa posouvá kotouč pro Zachara. Ten míří do útočného pásma. Ne, Beránek je to, který napadá boleslavskou rozehrávku. Hejduk posílá kotouč oběma rohy na levý mantinel. Nakonec ale hraje Boleslav Skalický. Posouvá za branku. Těžká pozice pro obránce Skarberga, který zabral a vyvezl kotouč. Nahazuje ho za branku Českých Budějovic. Tam je obránce Vála. Posouvá ho do opačného rohu, ale domácí se nedomluvili dobře. A tak je tady šance na nahození. Budík. Ještě šance pro Griegera. Volný kotouč mezi kruhy, ale je z toho nakonec domácí break. Možná 3-2, ale nakonec obránce Vála jen nahodil kotouč za branku. Jeho spoluhráči potřebovali vystřídat. A teď ještě další šance pro Hocha, který pálil z kruhu po nečekaném získání puku. Trefil boční síť, kterou rozvlnil a někdo na stadionu si mohl myslet, že to je další gól v boleslavské síti, ale dál platí 2-1 pro Mladou Boleslav, pardon, 2-1 pro České Budějovice v souboji s Mladou Boleslaví. Hrají domácí Beci, Nordsetter posouvá doleva a kotouč se mu vrací zpátky, teď ještě protečovaný puk přes červenou a za kotoučem jde rychle Hoch, který prohrává souboj s Forstem, ještě Hoch vyjíždí před branku, Hoch pálí, ale posunul kotouč nakonec kolem brankoviště do rohu, odkud už míří hosté dopředu, motor trochu zabral po tom vstřeleném gólu, teď se ale píská offside domácího celku. Čas na úpravu ledové plochy, komerční přestávka ve 30. minutě, České Budějovice, Mladá Boleslav 2-1.

70 sekund uběhlo při úpravě ledové plochy v podstatě naprosto přesně a pokračujeme 30. minuta. 2-1 pro Motor v souboji s Mladou Boleslaví, ta má teď kotouč a ve středním pásmu může hrát Jendrič, který nahazuje kotouč do opačného, tedy z jeho pohledu pravého rohu. Tam je ale Kundrátek a Mantinel posílá puk ke střední třetině. Kundrátek ještě jednou zamezil Boleslavským ve vstupu do útočné třetiny. A teď už ale hrají hosté. Od obránce Moravce, který posouvá před sebe. Martel nezachytil a Kundrátek za brankou. Posunul kotouč jen na válu, ale dobře to udělal. Lantoši v útočném pásmu, Žabička za obranu a tam je dlouhý kotouč pro Ordoše, který na poslední chvíli se ocitl v dobré příležitosti. Šance na druhou stranu je tady ale velmi rychle. Nakonec ale končí a na druhou stranu zase mohou domácí. Ulesen už je v útočném pásmu, dává mezi kruhy. Napřažená jí Kundrátek, který vypálil nad branku. Sklidil ale potlesk a kotouč nakonec vypadl na tribunu. Začala 31. minuta, České Budějovice, Mladá Boleslav 2-1. Za malou chvíli se bude vhazovat.

Vůli na levé straně útočného pásma Českých Budějovic. Kotouč za hostující brankou hrát může Lichták. Neposunul ale Kotouč přes obránce Vráblíka do středního pásma, jak chtěl. Ještě Štencel udržel pásmo, napřehuje, pálí a Mokry má Kotouč v lapačce. Byť tam byli domácí připraveni na případnou dorážku nebo teč, tak je z toho přerušení a vazovat se bude v obraném pásmu Mladé Boleslavy. Dosté úspěšnější, Pavlík dává za branku a ve středním pásmu už může dopředu Buchtele, jenže chybně přihrál Pavlíkovi, ten ještě zpracovával špičkou hole a vrátil Kotouč do vlastní obrany, kde to musí hasit mladoboleslavský obránce Budík v rohu. Puk je za brankou, Skalický ho vyváží z obraného pásma po levém mantinelu, proti sobě má dva hráče a skončil hned na tom prvním. Nakonec Krastenbergs vybojoval, ale ne nadlouho, hraje Boleslav, Pavlíkův pas nepřesný, ale to nevadí při průniku do pásma. Nakonec Pavlík ještě jednou od červené, nápřah a nahození, Klouček posunul Kotouč do rohu, tam je Štencel, oba týmy částečně střídají a nakonec Rekonen udržel pásmo pro Boleslav, budějovický Vráblík posunul po mantinelu, drobné zmatky v domácí obraně, ale hostující Koblížek nespracoval Kotouč, Vráblík zkušeně na sebe navázal hráče a pak přehrál za vlastní brankou, kde bylo dost místa, teď ale zase dostal špatnou a chyba, Rekonen zlevá, Rekonen dává před branku, Kotouč míří mezi kruhy, tam je ještě Forst, otáčí se na beken, nakonec končí v rohu. Tlačí ho Krastenbergs, Forst má ale víc síly, dostal se za branku, Koblížek, Boleslav v útoku, Koblížek výjíždí k modré čáře, tam zabrzdil a míří zase do levého rohu, kde má dost prostoru, i tam zabrzdil, přihrál na modrou na Kubíčka, ten přihrává puk do útočného pravého rohu, kam spěchá Moravec, ale Štencel byl včas u puku, Koblížek jde ještě do souboje, mladoboleslavský forward, ale zdá se prohraje soubor s Krastenbergsem, také se tak stalo, domácí vyhazují možná trochu lacině, ale Vráblík už prostě nemůže a tak napálil Kotouč, který by jindy rozehrával z mezikruží a teď v hlubokém předklonu bude vyhlížet další vazování. Plán vedení extraligy je takový, že se prostě bude vazovat co nejrychleji po přerušení, i přesto, že jeden tým nemůže střídat, aby se zápas urychlil, aby hra měla spát, což teď nejméně oceňuje českobudějovický obránce Vráblík. Navíc, když Boleslav vyhrává Buli. Martel objíždí celou zabranku, přihrává před ní, Kotouč vypadl k pravému hrazení a Boleslav Štít teď točí svého soupeře v útočném pásmu. Mourent dává zabranku, teď také na modrou. Ještě Zámorský si říká opuk, dostává ho na modrou, ale ne tak, jak by chtěl. Kotouč už byl ve středním pásmu a tohle přerušení se zejména domácím velmi hodí, nebo třeba i fanouškům, kteří si chtějí odskočit, protože je tu pauza na čištění ledu. Ve 33. minutě České Budějovice Mladá Boleslav 1-0. Pokračujeme za minutu.

0: Vazování ve středním pásmu po mladoboleslavském offsideu. 2-1 pro České Budějovice. Bulice chystá ve střední třetině blíž českobudějovické brance. 33. minuta zápasu. Je ve své polovině vhozeno. Toto už na domácích holích. Obránce Nordsetter mezi vlastními kruhy míchá s pukem, dává doleva. Přes levý mantinel protečovaný puk za obranu spěchá napadat Beránek, ale Zámorský to udělal dobře a posunul kotouč z obrané třetiny pro spoluhráče, jenže budějovický Beránek bere kotouč zpoza červeného, posílá za soupeřovou branku a to znamená jediné zakázané uvolnění. Hosté si tak mohou vystřídat, poslat na let čerstvé síly. Buchtele, Grieger a Skalický jsou tam. S nimi Pavlík Budík. Grieger úspěšný čistě, dává Pavlíkovi na modrou doprava. Pavlík stáhl hru a přihrál zpátky na modrou na Skalického. Tenhle trefil před ním stojícího Beránka. Skalický i tak má kotouč. Je v pravém rohu, už míří k modré čáře. Skalický teď na modré čáře uprostřed napřahuje, pálí, trefil ale jen protihráče, který vyklekl jeho ránu. Skalický znovu na modré, přišel o kotouč. Bojoval tam s ním Hejduk, který má teď zaseknutou hokejku neúplně dobrovolně v jeho výstroji. Domácí s pukem přes levé hrazení mohou dopředu. Prudká přihrávka od Píchy končí za brankou Mladé Boleslavy. Budík rychle posílá na Skalického. Ve střední třetině hrají, no teď je to hodně zmatené, nehraje nikdo s pukem, až teď se může situace trochu uklidnit a obránce Nordsetter zajíždí za domácí branku. Přihrává do obraného rohu na Kachyňu, ten našel sice spoluhráče Poura, ale jen na brusle. I tak jsou domácí v útočném pásmu, Pour se snaží napadat, ale pomáhá mu ještě Al. Pour za brankou v souboji s Kubíčkem. Hraje se v útočném pásmu Českých Budějovic. Pour vyjíždí před branku, otáčí se. Puk nezískal, ale Provolný si znovu zajede do rohu na pravém hrazení. Dává na modrou bránce, Vráblík nahazuje na zadní mantinel, ten se odráží na zadní konstrukci branky. Už je ale znovu u modré, další rána a Mokry má kotouč opět v lapačce. Svižná pasáž v útočném pásmu Českých Budějovic je přerušeno necelých 6 minut před koncem druhé třetiny, stále 2-1 pro České Budějovice v zápase s Mladou Boleslaví a bude se vylučovat. Otevřená jsou výška na mladoboleslavské straně. Tak zatím přesilovka Českých Budějovic je poměrně smrtící. Jeho Češi hráli dvě, obě využili. Teď na trestnou lavici usedá mladoboleslavský Matěj Gardoň. To jméno je vám, respektive příjmení, vám jistě dobře známé. Ano, Radek Gardoň, to byl bývalý hokejista a otec tohoto hokejisty, který hrával dlouhá léta na Kladně. Začala přesilovka Českých Budějovic, ale ne podle představ jeho Čechů, protože je z toho hned vyhození. Vlesen musí dozadu a nakonec získal kotouč. Hrává Lantošimu, ten má rychlost, překonal červenou, dává Žabičku doleva. Prudký to ale kotouč, nakonec Lantoši ještě pomáhá s napadáním. Mnoho hráčů v boleslavském rohu, jen dva beci na modré. A celou situaci z Boleslavy ještě jistý Forst, ale je to souboj 3-3. Puk vypadl, mají ho domácí, Štencel doprava, rána z vole, Ulesen pálí, Mokry zasahuje. Kotouč je v rohu, ale hosté ho vyhodí a ještě jdou do breaku. Skalický, ještě se mu najíždí Forst, Skalický Forstovi na brusle. A tak z toho breaku nic není a Ulesen teď v obrané třetině uklidňuje situaci. Z přesilovky je 50 sekund pryč, na trestné lavici dál boleslavský Gardoň. 5 minut před první, před druhou přestávkou zavezl Ulesen kotouč, dostává ho za branku, ne, do ochranné sítě. A tak je přerušeno, vazovat se bude v útočné třetině Mladé Boleslavy. 4 3/4 minuty před koncem druhé třetiny České Budějovice vedou 2-1 a mají k dispozici přesilovku, ještě 58 sekund zbývá do konce trestu Matěje Gardoně. Dževiští vyhrávají Bully a mají puk na modré. Krastenberg spálí rovnou a Mokry na dvakrát má Kotouč ve své lapačce. 5 sekund trvalo to od vazování po střelu, respektive po přerušení. Mladá Boleslav toho využije a vystřídá 3 ze 4 borců, nebo všechny. Ne, tak to vypadá, že Morant ještě zůstane na ledě. Pokračuje budějovická přesilovka vyhraným vhazováním. Krastenberg u mantinelu vpravo zamířil do pravého rohu, kde ho napadal Forst, ale pak už odcouval na modré Kundrátek. Je na prostředku modré čáry, posouvá doleva. Posunul se on sám na levý mantinel k modré. Musí ale zpracovávat bruslí, trochu komplikované od domácích při přesilové hře. Nakonec je z toho puk na modrou čáru pro Krastenbergse, který si bere puk a znovu ho stahuje do pravého rohu. Výjíždí k modré čáře, pálí, rána míří, ale hodně mimo. A Kundrátek na modré zachytil ten kotouč. Krastenberg dává před branku, vyražený puk je volný a má ho Budík a osvobozuje Mladou Boleslav posledních 10 sekund. Početní výhody pro České Budějovice, ale domácí mají Kotouč daleko od branky. Kundrátek ho zaváží do pásma posledních 5 sekund, pas doleva prudký pro Bulíře. Řekneme to také rychle zpravodajsky pro radiožurnál Sport teď. Ve 37. minutě vedou České Budějovice nad Mladou Boleslaví 2-1. Teď je utkání Kladna ve Vítkovicích a Lukáš Kaleta. Volný kotouč zamířil mezi kruhy. České Budějovice budou hrát další přesilovku. Poté, co se Pavlík vrátil, tak je to další faul borců v zeleném. A 3,5 minuty před koncem druhé třetiny 2-1 pro České Budějovice a další přesilovka pro Motor a k tomu také pauza na čištění ledu. České Budějovice vedou nad Mladou Boleslaví 2-1, nevyužili přesilovku, to se jim stalo poprvé v zápase, ale teď mají k dispozici hned další, protože na trestné lavici už sedí útočník Gavars. To vše bude pokračovat až po pauze na čištění ledu. Komerční pauzy jsou od nové sezony v každé třetině 3, připomínám, ale měly by zápasy zdržet co nejméně. Každopádně stále ještě čekáme, až uklidová četa opustí stadion a chvilku to ještě trvat bude. V trestné lavici tedy mladoboleslavský Gavars. A jsou tu další 2 minuty pro Motor v početní výhodě. Pro Motor, který vede 2-1. Vránce Štencl na modré, zleva doprava na Ulesena. Ten zkoušel střílenou přihrávkou, ale byla opravdu hodně střílená hledat parťáky. Ulesen na vrcholu pravého kruhu stahuje kotouč Žabička na Štencla. Ten napřehuje, pálí, Mokry vyráží volný, kotouč se dostává kam na hole Mladé Boleslavy a Skalický 1-1 proti Štenclovi v oslabení. Skalický pálí a ušetří alespoň čas, protože puk je ve výstroji Milana Kloučka a Mladá Boleslav si může dostřídat, sformovat síly. Zatím zvládla obránit 24 sekund v rámci oslabení. Necelé 3 minuty se ještě bude hrát druhá třetina, 2-1 pro České Budějovice platí dál. Teď se bude vhazovat po pravé ruce golmana Milana Kloučka. Boleslav vyhrává Bully rovnou a čistě, Budík vypálil, Klouček má další zákrok, ale dopředu teď nemohou domácí, Rekonen pochopil záměr. Klouček jde za branku, ten kotouč nakonec doputoval do vymezeného lichoběžníku, Lichták ještě trochu zpomalil. Budějovické rozvezení přesilové hry, Štencl u obrané modré, Lantoši má rychlost, bere to zprava. Trochu se mu zasekl kotouč, i protože Lichták byl nepříjemný. Přihrávka před branku a volný kotouč, ještě šance na dorážku. Podél brankoviště letěl ten kotouč. Má ho Lantoši, dává doprava, Ulesen pálí, ale byl takový motýl, který letěl směrem k brance, mokrý hokej je přerušeno. Puk neležel na placku na ledě a tak z toho byla taková, řekněme, padavá střela. Pokračuje ale přesilovka domácích. Ještě 57 sekund. Motor vede 2-1. Nad Mladou Boleslaví 2 minuty a 19 sekund před koncem druhé třetiny. Byli v útočném pásmu Českých Budějovic. Ty jsou úspěšné. Krastenberg z upravého mantinelu u modré. Počká si na parťáky a sformují se a má puk znovu. Vybral si Bulíře, ten mu potouč vrátil. Krastenberg dává na modrou na Kundrátka. Ten přejíždí na střed modré čáry, dává doprava, puk dostává zpátky, zpracovává brusty, přihrávka doleva na Bulíře. Ten stáhl hru k levému mantinelu až k rohu, ale je vytlačený zasek modré čáře. Dobrou práci odvádí bránící Forst i Kubíček. Bulíř na modrou, vpravo Krastenberg spálí a na dorážku to není pro Jana Ordoše. Mokry výborně teď v brance Mladé Boleslavy. Viděl ten kotouč od modré čáry vypálený Krastenbergsem. Přerušeno minutu a 3/4 před druhou sirénou a 22 sekund před koncem trestu mladoboleslavského Gavarse. 2-1 pro České Budějovice, platí dál a platí to od chvíle, kdy nakonec Pour je označený za střelce gólu v přesilovce, tak musel tečovat Krastenbergsovu ránu. Krastenberg po vyhraném buli znovu drží kotouč v přesilovce, stáhl hru do rohu, dává na modrou. Kundrátek nic nevymýšlí, ale trefil prvního stojícího hráče před ním, tím byl Skalický. Ještě křižný pas na modré, Kundrátek naznačil střelu, až na podruhé vypálil. Rána vyražená k modré čáře, ale Bulíř stihne pásmo, jenže to už se vrací, vyloučený Gavars. I tak drží Pour kotouč v útočném pásmu, dává na modrou rána, ale tam není nikdo na teč ani na stínění a Mokry v klidu. Raději hru přeruší, Strkanice před brankou. Každopádně tahle přesilovka zůstává nevyužitá a za minutu a 16 sekund skončí druhá třetina. Boleslavští vyhrávají vazování v obrané třetině, Skalický u červené. Nabídka za obranu soupeře, ale tam jsou jen domácí beci a Vráblík může posunout prudkým pasem spoluhráče dopředu. Nepovedlo se, hrají hosté Budík a Kubíček oznámena poslední minuta druhé třetiny. Puk za brankou motoru po delší době, pochopitelně. Rieger vyváží kotouč mezi kruhy, ale nakonec o něj přišel, bude se vylučovat znovu. Druhá třetina se bude hrát ještě 45 sekund, České Budějovice vedou nad Mladou Boleslaví 2-1, ale teď se budou bránit v oslabení, poté co hráli dvě přesilovky za sebou. Ani jednu nevyužili, tak teď je vyloučený za držení Marek Zachar a závěr druhé třetiny může patřit přesilové hře tlaku Mladé Boleslavy, která dlouho nebyla v pásmu po té, co se 4 minuty bránila. Ty fauly nebyly přímo za sebou, ale dělilo je opravdu pár sekund. Teď tedy závěr druhé třetiny, přesilovka Mladé Boleslavy, která tady v Českých Budějovicích prohrává 1-2. Hosté vyhrávají buly. U kotouče Mouren, který vyjíždí na modrou na prostředek, dává doleva, Zámorský naznačil střelu, ale rozmyslel si to. Přijíždí na modrou do prostřed, pas doprava, Zámorský si dál hledá prostor na modré. Dostává kotouč, má vlevo Mourenda, ten napřahuje ke střele, ne. Ani on střílet nebude. Zámorský už možná ano, nápřah ani on ne. Schodil hru na Martla do rohu doleva, návrat na modrou na Zámorského, ten pálí. Střílená přihrávka na teč, připravený tam byl i Grieger, ale teď už domácí vyhazují. Posledních 15 sekund druhé třetiny. Zdá se, že si Boleslav přenese část přesilovky do třetiny druhé, pokud se nestane tedy nic teď zásadního. Jendrič nakonec neprošel do pásma. Další vyhození Poslední sekundy druhé třetiny, ve které se už nic nestane, padly v ní dva góly. Nejprve hosté vyrovnali a Pour pak v přesilovce tečí Krastenbergsovi rány stanovil skóre po 40 minutách. Platí České Budějovice Mladá Boleslav 2-1 a na začátku druhé třetí třetiny bude hrát Mladá Boleslav přesilovku ještě minutu a čtvrt.
1: Thank you.
0: Po dvou třetinách vedou České Budějovice nad Mladou Boleslaví 2-1. Duel Vítkovice Kladno a Lukáš Kaleta.

Tak se vám v Piši pro vás v Vídence.

Dobrý den. Dnes po třetí z Českých Budějovic. Třetí třetina začne za půl minuty. Po 40 minutách 2-1 pro České Budějovice v souboji s Mladou Boleslaví. Z domácí přesilovky zbývá ještě minuta a 15 sekund. Z domácího oslabení, zbývá ještě minuta a 15 sekund. Na trestné lavici je domácí útočník Marek Zachar zadržení.

Začala třetí třetina zápasu prvního kola České Budějovice Mladá Boleslav 2-1 pro České Budějovice a přesilovka Mladé Boleslavy. Útočník Martel z hostujícího celku prochází do útočného pásma, ale jen na kraj modré čáry. Teď Zámorský musí rychle spěchat, protože ho napadá Beránek a minimálně ušetřil nějaký čas v útočném pásmu, protože hosté musí znovu zakládat svoji akci. Jendrič vjel do útočné třetiny, ale přišel o puk. Beránek ho nevyhodil. Za brankou teď obránce Vála, ale ani on úspěšný úplně není a tak se už hosté usadili. Zámorský z prostředka modré čáry dává Kotouč doleva, vrací se mu zpět. Teď pravá strana, Martel pálí a Klouček, šance na dorážku, kde je Kotouč? Nakonec v rohu. Ale teď pokračuje přesilovka Mladé Boleslavy. Končí první minuta třetí třetiny, 2-1 pro České Budějovice. Mladá Boleslav hraje přesilovku, ale už jen 10 sekund na trestné lavici. Už čeká na návrat do hry Marek Zachar. Mladoboleslavští vytěžili jednu nebezpečnou dorážku, ale Zachar už míří zpátky a v plném počtu. Na druhé straně rána z levé strany z úhlu od domácího obránce Nord se teda ale mokrý v brance Mladé Boleslavy kryje. Teď další nebezpečná situace. Mezi kruží puk vypadl k modré čáře České Budějovice v útoku. Na pravém mantinelu právě Zachar, který se vrátil z trestné lavice, nahazuje puk, ten se ale rychle dostává k modré čáře a obránce Pavlík ho vyváží za Mladou Boleslav. Nahazuje Kotouč za budějovickou branku, tam je obránce brankář Klouček, který chybně rozehrál a Skalický z úhlu pálil, možná tyč trefil, ale nebezpečí zažehnáno. 42. minuta. České Budějovice Mladá Boleslav dál 2-1 pro domácí. Hraje se za boleslavskou brankou. Skalický zahrál Kotouč do rohu pod sebe, kde je souboj 2-2. Na volný Kotouč čeká třeba i domácí Hejduk na modré čáře, ale hodně prostoru pro Píchu. Ten napřahuje, pálí, trefuje ale jen obránce Kubíčka a hosté se osvobozují díky dobré práci Fosta. To vše ve 43. minutě utkání už. Volný Kotouč má Buchtele v obraném pásmu, ale má problémy s jedním napadajícím hráčem. Už i další to doplnili ze střídačky. Bulíř nedosáhl na Kotouč a hrají hosté. Uklidnění situace od Kubíčka. Lob do středního pásma propadl kolem bruslí obou zpracovávajících hokejistů. Lichták ani Gardoň nezachytili a teď už je puk na tribuně přerušeno. Polovina 43. minuty, 2-1 pro České Budějovice stále platí. Domácí vyhrávají Buly na modré čáře, udržel Kachyňa pásmo, nahazuje za soupeřovu branku, tam je za Boleslav Zábranský souboj, Zábranský hraje za Brno. Teď Lichták vyváží Kotouč z obraného pásma, křižný pas zleva doprava, nakonec je z toho nahození od obránce Skarberga za budějovickou branku, ale rychle zase zpátky. Může Bulíř, prošťouchl do pásma středního, souboj jeden na jednoho, Lantoši nahodil pro Ordoše, ten napadá rozehrávku a boleslavčí si poradili a do těchto míst už domácí nepojedou a raději vystřídají. Zámorský rozehrává, ale bere Kotouč zpět a vrací se na pravý obraný kruh, už je mezi kruhy, jede dopředu, ale hodně volným tempem, u modré čáry už je a znovu oblouk do obrané třetiny od Zámorského, čeká na parťáky. Nabízí se mu obránce Pavlík, nakonec Zámorský prudkým pasem hledal na druhé straně Malínka, ten protečoval bruslí do útočného pásma, Boleslav v útoku, v rohu kluziště si bere Kotouč Rekonen, ale zase míří do dalšího souboje, puk za brankou Českých Budějovic a teď už v rohu a vyhozený středem na zakázané uvolnění, ano, protože upukuje první obránce Budík. 44. minuta, vhazovat se bude v obraném pásmu Českých Budějovic, které vedou nad Mladou Boleslaví 2-1. Hosté vyhrávají Buly a mají Kotouč na levé straně útočného pásma. Jendrič tlačený na mantinel, ale zvládl to dobře a dostává Kotouč znovu, tlačí se zpoza branky přední, vytlačen k pravému hrazení z pohledu útočícího celku, ale backhandový pas za branku slaví úspěch. Martel pálí, ale trefuje jen brusle proti hráče. Krastenberg teď vyhazoval Kotouč a ten zvuk hokejky o helmu byl velmi nápadný a možná je tady bitka, protože Beránek se tam
objímá a rozhodčí teď přerušují slibnou akci Mladé Boleslavy. Šarvátka Beránka s Jendričem nejspíš ve středním pásmu, ale nebude mít dlouhého trvání, protože čároví rozhodčí jsou na místě včas. Jendrič tam trefil Krastenberg se do helmy, podle zvuku tedy minimálně a určitě podle reakcí z publika. Krastenberg se těžce zvedal z ledu. Rozhodčí se teď radí a na trestnou lavici půjdou aktéři té šarvátky, tak byl to Ulesen. Za domácí partu nikoli Beránek. Tresty na obou stranách, ale pokračovat se bude v pěti a tak Jendrič a Ulesen už sedí na trestných lavicích.

vozeno, pokračujeme. Domácí Pour míří do útočného pásma po levé straně, dostává se do šance, přihrává, ale před branku tam nikdo není a nakonec Martl může na druhou stranu. Výměna rychlá kotouče, Martl pálí a ještě udělal kličku, dostává se před branku. Bude se vylučovat, to bylo sekání viditelné a přesilovku si zahraje mladá Boleslav. 45. minuta zápasu České Budějovice, mladá Boleslav 2-1. Fanouškům se nelíbí faul pro obránce Pavla Píchu. Přesilovka 5-4 pro mladou Boleslav začíná, Pícha na trestné lavici. Motor vede nad mladou Boleslaví 2-1 dál. Puk na modré. Hosté začínají svoji přesilovou hru kotoučem na levou stranu na Koblíška, který je u mantinelu a na modré čáře má obránce Moravce, ten má kotouč, Moravec dává doleva zpátky Koblíškovi, Moravec má napřaženo, pálí, ale trefuje hráče a šance na dorážku a gól! Mladá Boleslav vyrovnává, volný kotouč se dostal na levou stranu, ne, tak ne, ta oslava byla předčasná.

Skalický na modrou pro Koblíška. Koblížek na modré uprostřed, rána tečovaná, Skalický na bránku, předávka před branku a tahle branka už je platná a Mladá Boleslav využívá přesilovku a vyrovnává na 2-2. Mladá Boleslav právě využila přesilovku a vyrovnala na 2-2. Střelcem gólu Gavars, který si našel prostor mezi kruhy. Po ráně Koblíška od modré čáry Skalický ještě přihrával na Gavarse. Ten kotouč neměl nějak Milan Glouček v brance Českých Budějovic šanci skrotit. Teď jsou tam kolem něj ještě jeho spoluhráči, možná se zranil českobudějovický golman. Každopádně stav 2-2 je teď aktuálně nový v Českých Budějovicích po využité přesilovce postujícího celku. Pícha byl na trestné lavici za sekání a golman Milan Klouček má nějaký problém. Už tam přichází lékař a druhý golman Jan Strmeň dělá dřepy na kraji střídačky a kroutí rukama ve vzduchu, aby se rozcvičil, kdyby musel do akce. A tak uvidíme, co bude s Milanem Kloučkem, který je tam ošetřován. A tak se tady zdá se chvilku hrát nebude. Klouček totiž musel dělat pohyb ze svého pohledu doprava, pak rychle zpátky doleva, aby stihl tu dorážku, kterou tady nakonec stejně nestihl. A vypadá to, že minimálně tady z jeho pohybu možná levá noha, kterou klepe ve vzduchu, stojí na pravé, tou levou klepe, vyklepává, jestli tříslo stehno. To je otázka. Ví to minimálně tady on a u něj přítomný lékař českobudějovického motoru.

Zásažek Louček je v pořádku, můžeme pokračovat. Nový stav 2-2, jednu branku minimálně od nás ještě tady odsud z jižních Čech uslyšíte. Domácí vyhrávají Buly, ale Lantoši nedošel daleko a nakonec musí spíš on zamakat zpátky, protože tu je šance na break a Mourem dává na modrou, rána od Zámorského a ten trefil jen spoluhráče Gardoně. Lantoši se snažili protečovat, ale hosté zásluhou Skarberga udrželi pásmo. Předávka do rohu, jenomže tam je budějovický Kundrátek, který lobem posouvá kotou do středního pásma. Dál ale domácí zatím zásluhou Ordoše nedošli, ale dostávají další šanci. Přichází na led čerstvé síly. Kundrátková klička a přihrávka. To první dobré, to druhé nepřesné a Buchtele může dopředu. Buchtele z pravého kruhu pálí. Trefil po ledě brankovou konstrukci a snaží se napadat rozehrávku soupeře. Kotouč posílá Krastenbergs dopředu pro rozjetého Bela. Ten dává za branku na Tomana. Toman objíždí útočné pásmo, dostává se k modré. Přihrávka na modrou na obránce Vráblíka, který vypálil a trefil rameno golmana Mokrého. Poté už se hosté osvobodili. Klouček jde z branky mezi kruhy, rozehrává obráncům Vráblík za vlastní brankou. 47. minuta, stav nerozhodný 2-2. Ve středním pásmu po levé straně může zaútočit a chvilku to tak také bylo Pour, ale daleko nedošel. Šance na break na druhé straně. Koblížek pálí z úhlu a jen těsně minul soupeřovu branku. Kotouč vyjel až do středního pásma, odkud znovu začínají Boleslavští. Kubíček posouvá před sebe nepřesné zpracování od Koblížka a hrát může Al za domácí. Odevzdal bekům a jde střídat. Rád může Pícha, posouvá doprava na Beránka, ten projel do útočného pásma, že si přikopl kotouč, dostává se za branku do levého rohu. Beránek dělá protisměrnou kličku, soupeř spadá, Beránek je za brankou, stále s pukem, teď už v pravém rohu, dává na modrou. Rána, která je tečovaná, končí těsně mimo tři tyče, boleslavský obránce Moravec posílá na modrou kotouč, kde jsou ale zase dál domácí. Beránek má, ten má ty dobré střídání, aby cítili to i fanoušci, jenže o mantinel ten kotouč zamířil do ochranné sítě. Pauza na čištění ledu ve 48. minutě. Platí stav 2-2.

Vazovat se bude v obraném pásmu Mladé Boleslavy po levé ruce golmana Mokrého. Na vhazování jde Grieger, ten ale úspěšný není a rána od modré může přijít, ale obránci Válovi se ten kotouč zastavil u hokejky. Nakonec přeci jen nahodila, Bulíř objíždí branku, vytočil se před ní na modré Vala, dává zleva doprava na Kundrátka. Teď Bulíř na modrou, Vála doleva na Lantošiho, ten na levém kruhu, Lantoši klička na střed rána, ale jen do bruslí soupeře. A tak může hrát Vála znovu, dává do pravého rohu, odkud míří křižná přihrávka na modrou, nepřesná na Kundrátka, který musí do středního pásma a pak už i odcouvat mezi vlastní kruhy. No úplně nemusel, ale vlastně udělal to nejlépe, jak v danou chvíli mohl, našel Lantošiho, ten má rychlost a výjíždí do útočného pásma. Stále Robert Lantoši dává doleva na Ordoše, Lantoši na modrou. Nepřesné pro obránce Kachyňu, který musí spěchat přes celé kluziště až do obraného pásma. 12 minut před koncem třetí třetiny, stav 2-2. Na výkladu útočného pásma pro Bela, který se dostává do rohu. Bel stále s pukem, získává ho, dává ho backendem na Krastenberg, se ten pomodré na modrou. Těžký kotouč pro Kachyňu, který to ale zvládl. Stále teď domácí Ulesen dává na modrou. Rána vysoká, golman Mokrý má kotouč v lapačce. Je přerušeno, 49. minuta zápasu, stále České Budějovice, Mladá Boleslav, nerozhodně 2-2. Následovat bude krátký reportážní vstup pro posluchače radiožurnálu Sport. Hozeno, hrají hosté za vlastní brankou, Moravec vyváží kotouč na levou stranu obraného pásma, čas na rozehrávku pro Kubíčka, protečovaný puk za českobudějovickou branku, tam jsou první domácí, poměrně v pohodě hrát může Štencl. Odehráno 49 minut, České Budějovice, Mladá Boleslav, nerozhodně 2-2, duel Vítkovice Kladno sleduje reportér Lukáš Kaleta. Dobré napadání od domácích, Krastenberg zdává puk za branku pro Ulesena, ten ale nestihl souboj s dobře hrajícím a teď postaveným Kubíčkem, který ještě jde do souboje. Kubíček vydoloval ten kotouč, z toho nakonec mladoboleslavské vyhození na zakázané uvolnění, říkám to v 50. minutě, v její polovině stav nerozhodný, 2-2 platí dál. Rozhodčím se teď nelíbí, pardon, rozhodčím tedy také, ale hlavně fanouškům, proto ten pískot. Plánované střídání Mladé Boleslavy během zakázaného uvolnění nebo po něm, neprošlo toho s tím. Domácí vyhrávají Buly a rána z velkého úhlu je tu od Poura, kotouč vyjíždí k modré čáře, Pour ještě dává před branku. Odkud už nedostal kotouč, napadat bude ještě Al, po něm Hoch. Pas na modrou těžké pro Norcetra, který ale udržel pásmo těsně u modré čáry. Domácí se drží v pásmu, ještě Pícha se snaží udržet třetinu na takovém drobném útočném výletě. Možná bude chybět zpátky. Forst míří dopředu, teď už tedy Mladá Boleslav v útoku Koblížek daleko nedošel. Jeho parťáci potřebovali střídat po té, co předtím nemohli po zakázaném uvolnění. Přesně 10 minut zbývá do konce třetí třetiny. Stav 2-2 platí dál a domácí mají kotouč za vlastní brankou. Rozváží útok středem, nakonec přes pravý mantinel. Norcetr ale nepřihrál přesně, má šanci na reparát, nevyužili, ale i tak může hrát Beránek. Přihrávka na obránce Štencla do obrané třetiny, ten míří po levém mantinelu. Protečovaný puk od Zachara, končí na hokejce domácích. Hejduk může hrát, dává dozadu Štenclovi, ten dostává puk znovu. Štencl v obraném pásmu vlevo, utekl mu kotouč k červené, kde bude bojovat třeba i Hejduk, ale nakonec jsou tu hosté. Martel dává před branku vysoký kotouč, těžký na zpracování. Hrát může domácí parta, další křižný pas a znovu nepřesný. Martel to zachytil, Martlova akce a přihrávka z velkého úhlu před branku. Klouček zasahovat nemusí, hrát mohou domácí. Potlesk na otevřené scéně za šikovně vyvezený kotouč a teď nahození, které ale bude posouzené a správně jako zakázané uvolnění. Bylo to tak metr a půl před červenou čarou. 9 minut a 2 sekundy před koncem třetí třetiny, stav 2-2 platí. Vazovat se bude v obraném pásmu Českých Budějovic, které nemohou střídat.
Domácí vyhrávají, byli v obraném pásmu, ale Pavlík ještě udržel třetinu pro Boleslav. Skalický bojuje o pravého hrazení. Nakonec Pukal vypadl do středního pásma a boleslavský obránce Budík už pro něj jede. Přihrál na paty Buchtelemu, ten musí znovu zpracovávat brusty, ale udělal to šikovně, ukázal své zkušenosti z extraligy. Nahodil a jde sám napadat do pravého rohu, kde ale nebyl tak rychle, jak by si sám přál, a ve středním pásmu mohou hrát hosté. Pavlík mezi vlastními kruhy, přihrávka do středního pásma na Skalického, ten už vyjel do pásma po pravém hrazení, dostává se do třetiny, tlačí ho tam Beránek na mantinel, který upadl v souboji, ale hosté drží pásmo, Skalický znovu naražený Beránkem, který přišel o hokejku, a to úplně, ta je zlomená, on s ní nemůže hrát, kus hole leží za brankou a trochu se tam plete, Beránek spěchá na střídačku, zdá se, že to stihne a nebude z toho nějaké nebezpečí, a Ordoš přišel ze střídačky šikovně, nakonec v útočném pásmu Bulíř, který dává na Lantošiho, ten u levého mantinelu zabrzdil, ale upadla šance na break, 2-1, nakonec toho nic není, protože se tam kotouč Gardoňovi zadrhl pod bruslemi. A tak za stavu 2-2 v 53. minutě pokračují mladoboleslavčí s pukem. Stav 2-2 platí dál v 53. minutě zápasu. Boleslav teď mírně aktivnější. Důkazem je toho Lichtagova práce v útočném pásmu. Ten upadl v souboji s Bulířem, ale nebylo to nic hrozného. Hrát mohou domácí ve středním pásmu. Šance na break, 1-1 rána přes beka, ale nevyšla. Belovi, který je v pravém rohu, dává na modrou. Udržel tam pásmo pro domácí North Setter na pravé straně útočné třetiny, ale už může znovu dopředu Boleslav. Netrvá to ale dlouho, série chyb znamená průnik domácího obránce Píchy do útočného pásma. Ten dloubl kotouč do útočné třetiny. Stav 2-2 tedy platí dál. Tady v Českých Budějovicích, kde hraje mladá Boleslav, říkám to přesně 7 minut před koncem třetí třetiny. Průnik do útočného pásma od hostujícího Gardoně znamená chvíli času stráveného za budějovickou brankou, ale teď nakonec bez puku z pohledu hostujících hráčů. Bell se snažil najít u Lesena chybně. Nakonec ještě hrají hosté, rána od modré, Budíková rána stražená do rohu. U Lesen může osvobodit Budějovice a dává lob do středového kruhu, kde jsou hosté ve třech. Koblížek posouvá dopředu rychle kotouč a bere se ho mezi kruhy. Koblížek dává doleva, rána z úhlu a Klouček má kotouč ve své výstroji. Dobrá, rychlá akce, série přihrávek zprava na střed, ze středu doleva a z velkého úhlu rána Klouček kryje. Čas na úpravu ledové plochy ve 53. minutě, stav 2-2 platí dál.

Končí přestávka na čištění ledu a můžeme pokračovat. 6,5 minuty před koncem třetí třetiny České Budějovice, Mladá Boleslav dál 2-2. Vazování se bude po chybě jednoho z centrů opakovat. Hosté úspěšnější, ale teď je to s faulem, protože Koblížek dostal asi hokejkou do obličeje. Hosté v šesti s poskytnutou výhodou rána od modré hodně mimo, ale ještě mohou hrát s pukem. Nakonec se znovu prosazují hosté na modré. Obránce Kubíček uprostřed modré čáry dává kotouč doleva. Blíží se přesilovka Mladé Boleslavy, obránce Moravec dává na modrou, tam je připravený na střelu Kubíček, ale Martel dává před branku teč a teď už domácí s pukem přerušeno necelých 6 minut před koncem třetí třetiny. Je tu přesilovka pro Mladou Boleslav, která v zápase dvakrát dotáhla jednogólové manko a teď může pomýšlet vzhledem k tomu, že jde do přesilovky při vyloučení Jakuba Poura na otočení skóre a poprvé to, že by Mladá Boleslav vedla v prvním kole hokejové typ sport extraligy. Začíná přesilovka Mladé Boleslavy, hazování ale úspěšnější pro domácí, obránce Vála má puk i čas a posouvá ještě kotouč do střední třetiny na Tomana, který je v levém rohu, vypálil křížem, minul branku, puk se dostává na hokejky hostujících hokejistů a ti si v klidu poradí s dvěma napadajícími a snaží se zavést kotouč do útočného pásma. A to přes Koblížka, který vyjel do pásma, nahazuje za branku, tam je obránce Moravec, posouvá na levý mantinel, drobné zmatky a vyhození domácí, dobrá práce Tomana, který je vedený jako 13. útočník, ale dobrou práci odvádí právě zejména v oslabení. A z něj zbývá ještě minuta 18 českobudějovickým. Stav 2-2 platí dál, 5 minut a nějaké drobné před koncem třetí třetiny. Boleslavský obránce Moravec zavezl kotouč do pásma, vpravuje na mantinelu s pukem Koblížek, předává do pravého rohu, odkud budou kombinovat hosté, Rekonenova nabídka na modrou čáru, Moravec rychle doleva, rána z voleje, ale mimo branku Skalický jde pro puk do rohu a teď se hosté nedohodli a přihrávka na Moravce není přesná, proto ten potlesk. Kotouč je ve středním pásmu, hrají hosté, Skalický ještě 50 sekund přesilovky pro Mladou Boleslav. Stav 2-2, 4 minuty 40 sekund před koncem třetí třetiny. Hraje Zámorský, dává doprava, Martel se dostává do pásma, zabrzdil 2 metry za modrou a počkal si na parťáky, uklidnil situaci a dává na modrou doprostřed na Zámorského. Ten vrací na pravou část modré čáry na Martla, ten ještě víc doprava k mantinelu, znovu Zámorský na modré s pukem, doleva Martel puk, posouvá na Zámorského, ten tomu se kotouč vrací, pálí z voleje a Klouček zasáhl ramenem, dobrá rána od Zámorského a také dobrý zákrok domácího golmana. Může přijít další, protože Zámorský v přesilovce má puk na modré čáře uprostřed, dává backendem doprava a může ho dostat zpátky. Stav 2-2, 4 minuty před koncem třetí třetiny. Mladá Boleslav hraje přesilovku, Zámorský nebezpečně pálil, ale vyloučený Pour právě teď skáče na led a dokonce může rovnou do breaku a má puk, Pour míří, ale nakonec ho tam zdvojili soupeři a hrají naopak hosté po té nevyužité početní výhodě. Jendrič vyjel do pásma, vypálil na Kloučka. To už jsme se dostali do 57. minuty zápasu. Stav 2-2 platí dál. České Budějovice dvakrát vedly. Boleslav dokázala vždy odpovědět. Teď domácí v útoku. Beránek míří do pásma, dává mezi kruhy. Dobrý pas na Bulíře, ten nespracoval. Štencel na modré zpracoval rukavicí. Pálí do lapačky hostujícího golmana Mokrého. 3,5 minuty před koncem. Třetí třetiny stav nerozhodný, 2-2, prostor na úpravu ledové plochy, poslední v rámci téhle třetiny a pak se budou rozdělovat body. Uvidíme, jestli ještě v základní hrací době, nebo třeba v prodloužení, po případě po nájezdech.

Končí pauza na čištění ledu. Zápas je zatím nerozhodný. 2-2 České Budějovice, Mladá Boleslav do konce třetí třetiny. Zbývají odehrát 3 minuty a 22 sekund. K tomu Buli v útočném pásmu motoru na levé straně. Bulíř skloněný na vhazování. Úspěšný nakonec je, protože puk má Vála na modrého, posouvá na Kondrátka zleva doprava. Vysoký kotouč zamířil do brankoviště, ale Vojtěch Mokry moc dobře věděl, kde je. A má ho ve své lapačce a dává ho čárovým rozhodčím na další vhazování v obraném pásmu Mladé Boleslavy.

Buli po levé ruce golmana Mokrého. 3 minuty a 13 sekund před koncem třetí třetiny. Bulíř vyhrál Buli sám pro sebe a dává puk za branku. V levém rohu připravený o kotouč bojovat Ordoš. Nakonec rána od modré od Kundrátka, ale nebyl tam nikdo na teč. A tak mý kotouč zamířil přímo na hruď golmana Mokrého a ten hru znovu přerušuje. Vyklepal kotouč do své lapačky a je tu další Buli v útočném pásmu Českých Budějovic na pravé straně. Mladá Boleslav vystřídala svoji pětici, Českobudějovičtí nechávají Lantošeho, Bulíře a Ordoše. Na modré pak čeká Vála a blíž k vhazování na pozici pravého beka Tomáš Kundrátek. Vyhrávají Buli, ale hosté. Kubíček vyváží kotouč do středního pásma, bere to nakonec přes levou stranu, nepřesný pas. Zamířil až do brankoviště domácího golmana Kloučka, který rychle rozehrál Válovi a Lantoše spěchá dopředu. Přikopl si puk, míří kolem dvou hráčů, do souboje se třetím, ale nakonec puk nezískal. Na modré čáře na kolenou Vála získává kotouč a domácí drží puk. Kubíček ho ale vyváží. Přesně 2,5 minuty se ještě bude hrát třetí třetina. Stav je nerozhodný. České Budějovice, Mladá Boleslav 2-2. Domácí teď se mírně zlepšili, ale jejich napadání asi nebude slavit úspěch, ale dlouhý pas nakonec znamená zakázané uvolnění Mladé Boleslavy. 2 minuty a 17 sekund. Před koncem třetí třetiny se hra znovu vrátí před golmana Mladé Boleslavy. Tím je dnes Vojtěch Mokry, který měl několik takových rozehřívacích zákroků v předchozích desítkách sekund, to protože na něj mířily rány, které viděl. A ten pískot, který jste slyšeli, znamenal znovu pískot fanoušků, kterým se nelíbilo střídání po icingu. Štencl teď pálí z velkého úhlu a Boleslav může dopředu. Buchtele už je u červené, Buchtele posouvá kotouč do pásma, Klouček rozehrává obráncům. Štencl posouvá před sebe do útočného pásma, jenomže tam jsou jen mladoboleslavští beci. Zámorský rychle rozehrál, ale u kotouče jsou domácí obraném pásmu. Kotouč míří na Krastenbergse, který ale odevzdal jen zámorskému, ale i on vrací kotouč zpátky na budějovické hole. Štencl může rozehrát prudký pas na útočnou modrou, protečovaný kotouč za mladoboleslavskou branku. Posledních 100 sekund třetí třetiny hrát mohou domácí a napadat v útočném pásmu, jenomže o puk přišli u modré čáry, nakonec mohou hrát domácí u červené. Připravený je Bell, našel Krastenbergse, který patičkou přikopl do útočného pásma, tak nepřikopl. Je to zakázané uvolnění, ale zatím mantinel minimálně z pohybu to vypadalo, že Krastenberg kopl ten kotouč do útočného pásma, ale minul ho. Minutu a 22 sekund před koncem třetí třetiny je stav nerozhodný 2-2. Domácí dvakrát vedli, hosté vždy dokázali skóre srovnat. 2-2 platí dál. Duel Vítkovice-Kladno sleduje Lukáš Kaleta. Kotouč se dostává za branku domácích, poslední minuta a 5 sekund. Skákavý kotouč bere obránce Pícha a vyváží ho podél levého mantinelu do středního pásma. Posouvá kotouč před sebe, ale tady už je mezi vlastními kruhy boleslavský obránce Budík. Ve středním pásmu dostává kotouč Martel, ale rozhodně ne do jízdy. Navíc stál zády ke hře a plácel kotouč o mantinel, z toho zakázané uvolnění Mladé Boleslavy. 48 sekund před koncem třetí třetiny. Zatím to tedy vypadá na to, že každý z týmů bude mít minimálně jeden bod a ten další by se rozděloval v prodloužení, po případě v samostatných nájezdech. Ale ještě je 48,6 desetin sekundy na to dát gól, nebo i víc. Buchtele vyváží kotouč z obraného pásma, lob za obranu mu nevyšel, ale v útoku je tady Martel, který jde skoro sám, Kundrátek mu ale překazil skvělou prací jeho akci, vydloubl mu kotouč a teď ho ještě stíhá, tlačí ho do rohu a bude muset za ním znovu, jenže vytlačil ho už za branku. Martel i tak krouží s pukem v rohu, Kundrátek před ním, Zámorský s pukem na modré, ale promáchl, kotouč nakonec dává s jistotou před sebe posledních 20 sekund, ještě může si Zámorský říct o kotouč na modré, ale upadl tam Forst a znamená to puk pro domácí beky, ale Buchtele ho zachytil a vyváží ho před branku, pálí na bližší tyč a kde je kotouč, má ho Klouček ve své výstroji. Necelých 10 sekund před koncem třetí třetiny, ještě velká šance pro Mladou Boleslav, ale stav 2-2 platí dál, 9,6 desetin sekundy
před koncem třetí třetiny se bude vhazovat v obraném pásmu Motoru České Budějovice. Oddechový čas pro jeden z týmů, vzhledem k účasti v útočném pásmu bych typoval Mladou Boleslav, přiznám se, že jsem nestihl hlášení toho a ukázání toho, kdo si oddechový čas vzal. Každopádně kvůli oddechu po zakázaném uvolnění to být nemůže. Už jen 10 sekund se bude hrát, třetí třetina, stav 2-2 platí dál. Ten klaxon neukončuje zápas, ale ukončuje oddechový čas. Teď už obě party přijíždějí do obraného pásma Českých Budějovic. Velkou šanci si vybojoval dobrým napadáním ještě Jan Buchtele v mladoboleslavském dresu. V závěrečných sekundách třetiny vzal kotouč v rohu, vyjel s ním před branku a snažil se u pravé tyče z pohledu útočícího celku procpat kotouč mezi tělem a tyčkou. Mezi tělem Milana Kloučka, tedy v budějovické brance. Posledních 10 sekund, Buli v útočném pásmu Boleslavy, centři zaklesnutí, puk na modré, Zámorský pálí, ale kotouč se mu převalil přes hůl, protože skákal, nebyl na placku, poslední 2 sekundy, puk v rohu. Teď ten klaxon, který uslyšíte, už ukončuje třetí třetinu, nikoli zápas. Za malou chvíli budeme pokračovat. Zápas České Budějovice, Mladá Boleslav za stavu 2-2, dospěl do prodloužení. Prodloužení má začít zhruba za 2 minuty, kdybyste si chtěli ještě do té doby něco stihnout udělat. Abyste do té doby, než začne prodloužení, bude to za minutu a půl, nemuseli koukat do různých aplikací, jak se hrají ostatní zápasy, tak už víme, že jeden zápas dnešního programu skončil, Litvínov porazil Kometu Brno 2-1, zápas Plzeň-Liberec se také prodlužuje, prodloužení tam pomalu za stavu 1-1 končí, Olomouc prohrává se Spartou 1-4, stav nerozhodný je ve východočeském derby Pardubice Hradec Králové 2-2 a nejvíce gólů zatím padalo ve Vítkovicích, které nad Kladnem vedly 2-0, 2-3 prohrávali, vyrovnali na 3-3, ale aktuálně vede Kladno 4-3 ve Vítkovicích zhruba 5 minut před koncem třetí třetiny. Tady prodloužení má začít zhruba za 3/4 minuty a budeme už komentovat menší počet hráčů na ledě. Hrát se bude ve třech. Což častokrát nabízí takový scénář, že branky padají velmi rychle. Což neplatí o utkání Plzeň-Liberec, protože tam už se hraje poslední minuta prodloužení, ta pátá. Petman otevřel skóre, Sandberg vyrovnával, stav 1-1 a dělba bodů. A v Plzni se pojedou nájezdy. To už je teď jasné. Mladá Boleslav v přípravě zažila zápas, který se prodlužoval, vyhrála v Kolíně 4-3 na konci srpna během přípravy. Tam rozhodl 21-letý Adam Vlasák. České Budějovice také hrály v prodloužení v zápase se Slovanem Bratislava. 20. srpna prohráli 4-5. Co se týče čistě nájezdů, tak ty jeli budějovičtí naposledy
předkole play-off proti Kometě vyhráli v Brně 2-1 po nájezdech. Historii nechme být, teď současnost, začíná prodloužení zápasu prvního kola HC Banec Motor České Budějovice, BK Mladá Boleslav 2-2 po 60 minutách. Kdo dá gól nebo kdo uspěje v nájezdech, bere bod navíc. Zámorský po vyhraném Buli zajíčí za vlastní branku a tam odsud bude rozjíždět akci. Na ledě má Skalického, ale Kotouč dává za sebe. Dost prostoru pro to zavést Kotouč do útočného pásma, což také Mourent dělá. Krouží u modré, našel Zámorského, nenašel nakonec. Šance na break, Lantoši může dopředu. 3-2, Skalický nestíhá, Lantoši už je v pásmu. Nakonec dělá oblouček u modré čáry, dává ještě doprava, kde nakonec je to s pádem a šancí na break. Zámorský teď může dopředu s Mourentem a Skalickým. 3-2, Mourent ve velkém úhlu, tlačí se před branku, zkoušel to po ledě, ale Klouček je na svém místě a volný Kotouč má teď Bulíř za českobudějovickou brankou. Střídání na obou stranách, z prodloužení uběhlo 50 sekund. Buk mají domácí. Rozehrává obránce Štencl. Posouvá před sebe na Olesena, ten už je v pásmu, ale přišel o puk. Ale Štencl ho zase získal a odsouval s ním mezi vlastní kruhy, dává Olesenovi na pravý obraný kruh. Olesen nabírá rychlost, stínuje ho tam a poměrně nepříjemně Gavars, a to tak, že Olesen udal ještě oblouček za branku a nabídl pro Štencla. Ten zaváží Kotouč do útočného pásma po pravé straně, dostal se před branku, dlouhá klička na forehand, ale na zakončení to není a hosté rychle spěchají dopředu. Gavars je tam ale sám a dost možná bude čekat na parťáky. Ne, tak to zkusil sám, Gavars se dostává do zakončení, také dlouhá klička, ale puk skončil za brankou Českých Budějovic. Domácí mohou dopředu, Olesen už je dlouho na ledě. Prodloužení se hraje, končí jeho druhá minuta, stav 2-2, tedy po necelých 62 odehraných minutách. Domácí s pukem a mohou dopředu. Po pravém mantinelu průnik, jeden na jednoho, ale nakonec si tam nedokázal pour natlačit a porazil golmana. Zámorský tam do něj ještě šel a vypadá to právě na faul útočícího hráče. A tak uvidíme přesilovku v prodloužení, což tady vzbuzuje samozřejmě velké emoce. Golman mokrý zůstává ležet, posunutá branka, v kraťasech a tričku v černém provedení míří na kluziště lékař Mladé Boleslavy po necelých dvou odehraných minutách. Je tu zákrok na hostujícího golmana a vyloučení domácího útočníka, což s velkou nelibostí nesou domácí, jenže Jakub Pour vletěl do souboje hodně zostra. A teď na konci druhé minuty prodloužení usedá na trestnou lavici. Golman mokrý, ale zůstává klečet ve svém brankovišti v péči lékařů. Dva už jsou tam dokonce. A Mladá Boleslav může poslat za malou chvíli čtvrtého hráče na led v rámci prodloužení. Pour se tlačil do branky. Zámorský ne, že by ho úplně nějak extra tlačil, ale Pour pak sejmul golmana. A rozhodčí za tohle vylučují. Mladá Boleslav má tak v prodloužení dobrou příležitost k tomu, aby zápas otočila a vzala si bod navíc. diváků, to je návštěva na dnešním duelu. A samozřejmě velká většina z nich nese tohle rozhodnutí s nelibostí. Čekáme na začátek mladoboleslavské přesilovky. Golman mokrý už je v pořádku. Co v pořádku nebylo, to je branka. Bylo potřeba znovu provrtat díry a nasadit branku do obvyklého postavení. 3 minuty před koncem prodloužení, stav 2-2, začíná početní výhoda Mladé Boleslavy a navíc zlomená domácí hůl Beránková, takže 4-2.5, řekněme. Napřažený je tam připravený Martel, který se dostává na modrou. Už je velmi blízko, dělá stahovačku, pálí a dává gól a rozhoduje tenhle zápas. Mladá Boleslav vítězí. Po 16 sekundách využitá přesilovka v prodloužení. Mladá Boleslav má bod navíc. Kanaďan Martel rozhoduje.
Zápas právě končí, Mladá Boleslav bere bod navíc, protože využívá přesilovku při vyloučení Poura. Se trefil z vrcholu pravého kruhu po stahovačce a ráně nad vyrážečku golmana Kloučka. Kanaďan Martel potvrdil tak to, že odehrál výborný zápas a v prodloužení Mladá Boleslav rozhoduje o tom, že bere o bod navíc. Konečný výsledek tedy České Budějovice, Mladá Boleslav 2-3 v prodloužení. Mladá Boleslav rozhodla v prodloužení a bere bod navíc, zvítězila v Českých Budějovicích 3-2. Závěr zápasu Vítkovice Kladno a Lukáš Kaleta.

0: Český, teď už jde opravdu jenom o skóre, to tedy zůstává 2-5, i kdyby Berglund uspěl, tak čas na srovnání skóre už by Hanáci neměli, protože 14 sekund zbývá do konce tohoto utkání. Sparta teď zvládla vazování v obraném pásmu a chtěla by už asi v klidu dohrát tento duel, ještě se dostává i do pásma útočného, ale tam Veselejnerovi utekl puk a to už bude asi opravdu to poslední v tomto zápase. Zazní siréna olomouckou plecharénou, zápas skončil, Sparta tedy nakonec zvítězila na ledě Olomouce přesvědčivě 5-2.
1: Ano, taky další tým pod novým trenérem vyhrála Sparta pod Patrikem Augustou 5-2. V Olomouci Kladno zvítězilo pod novým koučem Radimem Rulíkem ve Vítkovicích 4-3. České Budějovice podlehly Mladé Boleslavi 2-3 v prodloužení, Litvínov zdolal Kometu Brno 2-1. Stejným výsledkem Plzeň vyhrála nad Libercem, ale bylo to až po samostatných nájezdech. No a z dnešního programu už zbývá pouze východočeské derby. Mistrovské Pardubice hostí na úvod Tip Sport Extraligy Hradec Králové a taky reportéra Otu Gutwirta.
2: Teď pískaný offside hradeckého týmu, který ale může být spokojenější a nemusí se nikam hnát a nemusí nikam spěchat, protože 8 a čtvrt minuty před koncem třetí třetiny hradečtí vedou už 4-2, dokázali se dvakrát prosadit ve třetí třetině. Nejprve ve 44. minutě Radovan Pavlík tečoval kotouč za bezmocného Romana Vila a potom přišla obrovská chyba v pardubické defenzivy, která úplně zapomněla na Viliama Čacha, který jel sám na Romana Vila a ten svůj samostatný únik hladnokrevně dokázal proměnit a Hradec tak od 51. minuty vede tady na pardubickém ledě o dva góly, už poměrem 4-2 a Pardubiští si moc neví rady. Dělají chyby v obraně, teď tam přišla další, kdy tam přišlo přečíslení 2-1 pro pardubické naštěstí, z toho pátý hradecký gól nebyl. Stránský si teď šikovně protečoval kotouč, ale protečoval ho až k Mundrákovi. Stránský se ho snaží dojet, což se mu také povedlo. Nahrávka na modrou, další prudká střela, ještě pokus o dorážku, ale tam je hodně přehuštěný prostor. Hradeští tuhle situaci zvládají velmi dobře v tom předbrankovém prostoru před Škorbánkem, kdy nedovolují pardubickým ty dorážky po těch ranách od modré čáry. A to je to i jeden z důvodů, proč tady hradečtí jsou zatím blíže příborovému zisku a nutno říci, že dnes zaslouženě.
1: Ano, hokejisté Pardubice prohrávají s Hradcem Králové 2-4, 13. minuta, třetí třetiny. Na radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem, teď zase fotbal a Evropská liga. Sparta hraje na úvod nového ročníku v Jerevanu proti Araratu Arménia. No a v Arménii je i reportér Tomáš Petr.
3: 83. minuta končí, takže i s nějakým nastavením zhruba 10 minut do konce zápasu a Sparta vede na hřišti Araratu Arménia a 4-1 a řekl bych, že velmi v klidu Spartané dohrávají tenhle duel. Myslím si, že i tu celou druhou půli mají plně pod kontrolou. Paradoxně ve druhém poločase inkasovali na rozdíl od první půle, kdy Ararat obzvlášť v začátku byl nebezpečnější a byl aktivnější, tak tam domácí skórovat nedokázali. Polovina 84. minuty, Sparta rozehrává před půlící čarou, míč má Mbeso, který ale dopředu nepůjde, vypomůže si s Irvinem, Macek znovu zatažený mezi stopery Gudalem a Mbesohem, hodně často to tak je v tom závěru zápasu, teď už můžeme říkat Jurásek. Na pravém křídle převzal balón, natahuje míč, ale přihrávka na vidru byla čitelná, ovšem ten odražený balón ještě sbírá zelený, vypomůže si pasem dozadu na Gudala. Gudal trefil jen napadajícího protihráče, kterým byl Šagojan. Šagojan se tam sice uvolňoval na pravé straně, ale až moc si předkopl balón a Surovčík řeší problematickou situaci nákopem k půlící čáře. Tam sbírají míč domácí, konkrétně ho má stoper Bruno Wilson, dává na golmana Bravima. 85. minuta už odstartovala a Ararat Arménia prohrává se Spartou 1-4. Teď krásný míč na levé křídlo a dopředu jde.

0: Araratu Arménia 4-1. Faul před pulicí čarou, kdy byl sestřelený kapitán Vidra, všiml si toho samozřejmě i hlavní arbitr, který dnes nemusel tahat příliš žluté karty. Vlastně napomenutí přišlo jedno jediné, a to pro domácího Serobiana, který už není na hrací ploše, jinak se hraje...
1: Celkem jednoznačně kráčí fotbalová Sparta za výhrou v Jerevanu nad Araratem Arménia na úvod Evropské ligy. Hraje se ještě jeden zápas v hokejové Tip Sport Extralize, ten poslední v úvodním kole nového ročníku, a je to prestižní východočeské derby. Navíc Pardubice jsou mistry a doma přivítali Hradec Králové. Jak to vypadá, o to Gutwirte?
2: 6,5 minuty, to vypadá velmi bledě s domácím celkem, protože Pardubičtí před malou chvíli inkasovali pátý gól. Znovu to bylo po chybě v obraně, kterou Pardubičtí vyrobili. Znovu tam přišel hráč, který byl v podstatě nebráněný. Pátý gól v síti Romana Vila, ten se hodně asi bude zlobit na své spoluhráče v obraně. A já musím říct, že Hradec vede naprosto zaslouženě tady v Pardubicích. 5-2, 6,5 minuty před koncem třetí třetiny. Teď zakázané uvolnění hradeckého celku. Byl to Nenonen, který dává zatím ten pátý gól. A Pardubičtí prostě absolutně nezvládají tu situaci ve třetí třetině, kdy vyrábějí vzadu jednu chybu za druhou a Hradec je poměrně dobře trestá a zasloužení tady je o tři góly vepředu a vede poměrem 5-2. A nevím, co by Pardubičtí chtěli s tímto zápasem ještě udělat, pokud budou vyrábět takovéto chyby a nepřidají tu kotu. Sedlák na vazování neuspěl, proti němu byl úspěšný Klíma, který sklepil ten kotouč od sebe. Škorvánek ho ještě přidržel, McCormick zakládá další útok, dává právě na Klímu. Klímu v přechod do útočné třetiny v pořádku, ale tam už opět přichází Turiny. Dlouhá přihrávka na červenku přes celou šíři hřiště, jenže s tím si Hradešti dokázali poradit. Pardubice udrželi ještě útočné pásmo za slovo právě Miguela Turiniho. Turiny tam hledal červenku, jenže ten byl obsazený. Ke střele se nedostal, Koštálek pálí a bez problému hostující golman Škorvánek kryje tento střelecký pokus, který přišel do modré čáry. Teď tam přišlo ještě jedno přistrčení a bude z toho vyloučení na hradecké straně. Podle všeho, jak signalizuje rozhodčí, protože tam jeden z pardubických dohrál hradeckého hráče, ale ten potom ještě větší silou poslal, myslím si, že kapitána Lukáše Sedláka na led. Takže Kojevič si půjde na 2 minuty odpočinout a byl by rád, kdyby tam...
1: Že ještě naděje pro pardubické Dynamo v souboji s Hradcem Králové. Připomeňme si dosavadní výsledky z prvního kola Tip Sport Extraligy. České Budějovice Mladá Boleslav 2-3 v prodloužení, Litvínov Kometa Brno 2-1, Plzeň porazila Liberec 2-1 po nájezdech, Vítkovice podlehly Kladnu 3-4, Olomouc prohrála se Spartou 2-5 a 2-5 prohrávají tedy Pardubice s Hradcem Králové necelé 4 nebo zhruba 5 minut před koncem třetí třetiny. Teď zase fotbal na Radiožurnálu Sport, Ararat Arménia versus Sparta na úvod Evropské ligy a reportér Tomáš Petr.
0: 89. minuta už běží, Sparta vede 4-1 a s přehledem dohrává tenhle zápas. Řekl bych, že nejen ten zápas, ale vlastně celý druhý poločas mají Spartané víceméně plně pod kontrolou, a to říkám i přes tu jednu inkasovanou obranku. Teď možná domácí budou chtít vyvrátit má slova, nebudou, protože Franka odevzdal míč a naopak Spartané to zkouší dopředu, ani oni nebyli příliš úspěšní a Balanta tak má balón a vrátí ho zpátky na Bruna Wilsona. Bruno Wilson na ose hřiště dává doleva na kolegu z té stoperské dvojice, kterým je Malis. Na levé straně Grigorian, po něm hraje kapitán Muradian a teď už ten míč také míří směrem k pokutovému území Sparty, ale tam byl Alcocer, který se stihl vrátit a také Vidra vypomohl v defenzivě, takže Zelený na levé straně může odkopnout do bezpečí. Ale to se nedaří, protože Zelený tam má velké problémy, dotírá na něj Balanta. Zelený se snaží uhlídat ten balón a nakonec z toho bude autové vazování pro domácí. No, já bych klidně řekl, že to byl míč pro Spartu. Otázkou je, jak moc bych byl v téhle situaci objektivní. Polovina 90. minuty a budeme informovat také posluchače Radiožurnálu o tomto zápasu. Polovina 90. minuty, Sparta vede na hřišti Araratu Arménia 4-1. Závěr zápasu můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Jerevanu Tomáš Petr, Radiožurnál. Vazování domácích na pravé straně, kde teď tedy Zelený nakonec sebere míč a domácí korigovali ten verdikt, takže je to auto Sparty. Zelený vhazuje na Vidru, Vidra prodloužil za sebe. 3 minuty se budou přidávat na

0: tisíce a nastavený čas začíná faulem na Vidru a další žlutá karta. Teď tady je napomenutý Muradian, tak ve druhém poločase přece jenom pár hříšníků se objevilo v tomhle zápase, který byl jinak hrán velmi férově, nezákeřně a řekl bych i také dost otevřeně, protože jak Sparta, tak Ararat oba celky nabídly hodně okének v defenzivě.
1: Sparta tedy vede v Jerevanu nad Araratem Arménia 4-1, vysoké vítězství Praženů se zřejmě blíží, ještě se vrátíme pro konečný výsledek, teď ale spěcháme ještě na východočeské derby v hokejové Tipsport Extralize Pardubice, Hradec Králové a Otaku Tvirt.
2: Offside zastavil teď další útočnou pardubickou akci, to nejdůležitější. Pardubice dokázali využít druhou přesilovou hru v tomto utkání. Jiri snížil Tomáš Nosek na poměr 3-5. Stále je to ale o dva góly, 4,5 minuty zbývají do konce třetí třetiny. A byť Pardubice využili už druhou přesilovou hru, a je to jedno z mála plusů, které si mohou z toho dnešního zápasu odnést, tak naplněná arena nějak zvlášť neexplodovala, protože tuší, že Pardubice na tom nejsou v tom utkání a zejména v tom závěru úplně ideálně. Ztrácejí dva góly, Hradec si zatím hraje, co potřebuje, když pomineme to, že inkasoval tady teď před malou chvíli v tom oslabení. Hradeští znovu v útočném pásmu, dál se tam zdráhal směrem dopředu. Pardubiště nedokázali ten kotouč odpálit a tak bez větších problémů Tomáši přijíždí k mantinelu a sbírá ten kotouč Melanson. To ještě zkoušel v modré čáry, ale ten jeho kotouč byl stečovaný. Diváci by si žádali ještě gól naděje. Zkusí to třeba teď Kondelík, který prochází do útočného pásma. Nahození, které se ale odráží od hradeckých bruslí a dost.
1: Vrátíme se na závěr zápasu Pardubice Hradec Králové v hokejové Tipsport Extraligy. Teď ale závěr utkání fotbalového Ararat Arménia Sparta v Evropské lize a Tomáš Petr.
0: Začíná třetí a tedy poslední nastavená minuta tohle zápasu. Sparta vede na hřišti Araratu Arménia a 4-1. Domácí možná teď v posledním útoku. Franka na pravé straně nakopává míč k pokutovému území Sparty, ale tam je obránce Pražanů Mbeso. Ještě domácí sebrali ten odražený balón, ale Vidra tam dobře podstoupil souboj a získal míč pro Spartu. Alkoser, po něm Macek, který výborně diriguje hru a vypomáhá v těch posledních desítkách minut defenzívě Sparty. Vidra s balónem na levé straně dává zelenému. Spartané už jen tak posouvají balón, čekají na ten závěrečný hvist. Domácí se ještě vydali napadat. Gudal tak dává pod sebe Surovčíkovi. Surovčík si to chystá na dlouhý nákop na zeleného. Tohle nebyl úplně dobrý míč, ale zelený byl připravený a dobře odhadl, kam ten balón poletí. Posledních pár sekund z toho tříminutového nastavení a Sparta si bude moci zapsat první tři body do tabulky hlavní fáze Evropské ligy. Právě teď duel končí, Sparta vítězí v Jerevanu nad Araratem Arménia 4-1. Ve 20. minutě skóroval Gudal, tentýž hráč se trefil o 3 minuty později. Spartané pak navýšili na 3-0 v úvodu druhé půle. Ve 53. minutě to byl Mercado, kdo se zapsal mezi střelce. O 2 minuty později, ale to byl Bruno Wilson, který skorigoval na 1-3. Domácí chvilku žili, jenže v 71. minutě Vidra dal výsledku konečně podobu a Sparta také vyhrála na hřišti Araratu Arménia 4-1. Hezký večer z Jerevanu.
1: Děkujeme za tyto dobré fotbalové zprávy Tomáši Petrovi. Do Arménie přejeme šťastnou cestu domů a rychle spěcháme na radiožurnálu Sport zase na hokejovou Tipsport Extraligu a poslední utkání prvního kola Pardubice Hradec Králové a reportér Otaku Tvirt.
2: Tady končí komerční přestávka, už zbývají opravdu jenom sekundy a budeme sledovat asi pravděpodobně nápor pardubického Dynama ve snaze udělat něco s tím nepříznivým výsledkem, protože připomínám, že pardubičtí 3-5 prohrávají s Hradcem Králové a mají 2 minuty 58 sekund na to, aby ideálně střelili kontaktní gól a vyrovnávací gól, aby ještě mohli ten zápas poslat alespoň do prodloužení. První pardubická formace připravená, Romando zůstává v brance, to ještě asi možná brzo na nějaké odvolávání, pardubičtí mají útočné pásmo, takže to budou zkoušet s tou svojí nejsilnější formací. Sedlák na podruhé vyhrál Buly, ale Hradeští se k tomu odraženému kotouči dostali a vyhazují ho ne přes všechny čáry, ale jenom do obraného pásma Pardubic, kam pro něj musel dojet Košťálek. Nepřesná jeho přihrávka, krkolo mě založený útok, Červenka si přebírá puk. Nakonec se to pardubickým přeci jenom povedlo a Roman byl odjíždí z branky. Naskakuje šestý hráč, je tam Jáchym Kondelík, který se teď dostává k tomu kotouči, ale Hradečtí nevím, jestli to tuší, že Pardubice jsou bez golmana. Každopádně Pardubice 6-5 teď hrají. Další zásah Škorvánka, Pardubice drží útočné pásmo, nahození po mantinelu za brankou hol. sbírá Sedlák. Přihrávka na červenku, červenka na modrou. Košťálek pálí, prudká rána, ale je zablokovaná. Košťálek musí červené. Má Pardubiští tím pádem vyklidit to pásmo. Což se jim ale povedlo velmi rychle. Delík šel do souboje jeden na jednoho, byl mě úspěšný. A potom Hradečtí chtěli vyhodit, ale to se jim nezdařilo a daří se to až po druhé. Vyhozený kotouč, který Hradeckým stačí 2 minuty do konce třetí třetiny. Přesně to bude. I teď je nahlášeno 3-5, prohrávají Pardubice s Hradcem Králové a hrají bez brankáře. Za situace, kdy ztrácejí 2 góly. Hradečtí teď ten kotouč dokázali vystrčit ze svého obraného pásma. A Čerešňák je tam teď napadaný Tamášim. Čerešňák nouzi nahrával, ale neměl přesně komu, takže to skončilo na Hradeckých holích a Hradec teď usazený v pásmu. Připomínám, pardubická branka prázdná a navíc teď Sedlák si tam hodně zažungloval s tím kotoučem, což se ne všem divákům úplně líbí. Sobotka proniká teď do pásma útočného, trošičku přidržený, ale tohle se pískat nebude. Sobotka za Hradeckou brankou snaží se vytěžit něco z té situace, aby vymyslel nějakou střeleckou pozici. Ne, ne, pardubickým to dnes nevychází. Tečovaný kotouč, pro který musí Čerešňák dojet až do svého obraného pásma, nosek se rozjíždí po pravé straně. Minutu a 10 sekund mají Pardubice na smazání 2 gólu. Prohrávají poměrem 3-5 s Hradcem. Gazda si tam teď najel ze střídačky. Už se napřehoval, ale měl to na dlouhou úl, takže ke střele se nedostal. Sobotka v souboji o u mantinelu přichází o ten kotouč. Pokus Hradeckých o gól přes celé hřiště končí zakázaným uvolněním, protože ten puk jenom těsně minul pravou tyč pardubické branky. 56,5 sekundy před koncem třetí třetiny, kdy Pardubice prohrávají poměrem 3-5. Hazovat se teď bude znovu před postujícím gólmanem Škorvánkem. Roman Vil už na střídačce vedle Malcolma Subena sleduje snahu svých spoluhráčů o smazání obrankové ztráty. Pardubice inkasovali, připomínám, 3 góly ve třetí třetině. Pak ještě dokázal na rozdíl obrany snížit nosek přesilovce, ale zatím nic dál Pardubice nevymysleli. Sedlák vybojoval hazování, posílá přes Kocha přihrávku na červenku, ten mu zase zpátky vrací, jenže to je všechno nahrávka za branku a Pardubice potřebují přední. Červenka míchá s pukem, hledá nějakou pozici, komu by mohl nahrát. Vybírá si Tomáška, ten mu vrací. Tomáškovi už se ale pukot červenky nevrátil. Další střela, která je ale hodně mimo si tyče, Hradečtí o mantinel vyhazují, má Pardubičtí stečovali ten kotouč červené čáry, že se pokračuje dál ve hře. Museli vyklidit pásmo na hození znovu po mantinelu, ne, Pardubičtí se nedostávají do střeleckých pozic. Naopak teď Hradečtí vyhodili ten kotouč a za malou chvíli propukne hradecká radost, protože tohle už Pardubice nezvládnou. Teď si tam najíždí Stránský, vede to na sebe. Sám se dostává až za Hradeckou branku, ale byl tam zdvojený, nebyla to pro ně jednoduchá pozice. Ještě nahození směrem na Smejkala, jenže všechno je to vytlačené k mantinelu. Velmi dobře to ubránil Hradec Králové a zcela po zásluze tady v Pardubicích v prvním východočeském derby v této sezóně bere všechny 3 body, vyhrává tady v Pardubicích poměrem 5-3. Pardubičtí se mohou zlobit jenom sami na sebe, protože nadělali spoustu chyb v zadních řadách, zejména v té třetí třetině, kdy tam doslova propadali. Golman Roman Will tam prostě musel čelit samostatným nájezdům a dvakrát inkasoval právě z této situace. Hradečtí se tedy tady v Pardubicích radují, protože v prvním kole extraligy vyhrávají na ledě pardubického Dynama o 2 góly poměrem 5-3. Hezký večer.
1: Děkujeme, Oto Gutwirte, tobě taky. Zdáme tedy kompletní výsledky prvního kola hokejové Tipsport extraligy. Ten poslední právě zazněl. Pardubice podlehli Hradci Králové 3-5. Sparta zvítězila v Olomouci 5-2. Vítkovice prohráli s Kladnem 3-4. Plzeň zdolala Liberec 2-1 po nájezdech. 2-1 vyhrál Litvínov v základní hrací době nad Brněnskou Kometou. České Budějovice podlehly v prodloužení Mladé Boleslavi 2-3 a už včera Třinec zvítězil v Karlových Varech 2-0. Druhé kolo hokejové Tipsport extraligy zase v pořadu s mikrofonem za sportem a v přímých přenosech na webu irozhlas.cz na webu v pátek, respektive tedy v 18. září bude zase naše večerní vysílání patřit primárně hokeji. Dnes patřilo taky fotbalu. Sparta zvítězila na úvod Evropské ligy v Jerevanu nad Araratem Arménia 4-1. No a co dál, i naše večerní vysílání bude plné živých věcí, respektive ji bude patřit zejména volejbalu. Mistrovství Evropy volejbalistů v italské Modeně. Češi nastoupí je proti Slovinsku. Na závěr skupinové fáze už mají svěřenci kouče Nováka jistý postup do play-off. No a budeme sledovat taky třeba to, jak se bude dařit dalším českým fotbalistům v evropských pohárech. ale v zahraničních klubech, konkrétně třeba útočník Patrik Šik je v základní sestavě Leverkusenu v evropské lize proti slovinskému Celje. No a Anderlecht začíná s Lukášem Ambrosem v základní sestavě utkání proti Lyonu, za který naopak nebude hrát od úvodní minuty Pavel Šulc. Ten zápas začne na střídačce. Je 20 hodin 42 minut, teď chvilku hudba, Queen a Radio Gaga. Hezký večer.

0: takhle zní. Freddie Mercury na radiožurnálu Sport ve 20 hodin 47 minut. Je středa 16. září a české volejbalisty čeká poslední utkání ve skupině mistrovství Evropy. V italském Modeně budou hrát proti Slovinsku a přímo na místě máme reportéra Kamila Jášu.
1: Hezký večer, bude to souboj hodně důležitý, přestože to na první možná pohled tak nevypadá. Slovinci jsou nesmírně dobrým týmem, silným týmem, já bych je klidně přirovnal k italským hvězdám, když je pravda, že takový hvězdas zase jako Italové nemají, navíc Italové jsou tady doma. Česká reprezentace včera porazila, tedy prohrála s Itálií, ale porazila Itálii v prvním setu. Tak jsem to myslel a bylo z toho tady v Itálii docela pozdvižení. Slovinci zase ale prohráli s Řeckem a to je při tom vědomí, že jsou pátým týmem ve světovém žebříčku, tak je velké překvapení. Je tady docela dost českých fanoušků, mezi nimi je Martina Trpišovská. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Odkud jste dorazili sem do Itálie?
2: A z Prahy, dá se říct, žijeme všichni v Praze.
1: Jste fanoušci volejbalu, kdy padlo to rozhodnutí vydat se na zápasy české volejbalové reprezentace?
2: Pokud mám být úplně upřímná, tak já hraju beach volejbal, takže trošku větší faninka beach volejbalu.
1: Takže jste
2: ale
1: z oboru.
2: No, já už to považuji docela za jiný sport, když volejbal je volejbal, ale na volejbal občas taky zajdeme a nějak ho asi pinkáme všichni, co tady jsme.
1: Předpokládám, že jste krásně ve slušivých českých barvách, takže držíte palce českým volejbalistům. Vidíte první zápas, nebo jste tady byli v Modeně?
2: Nebyli, my jsme na dovolené u Čečíny, což je asi 3 hodiny odsud a právě když jsme zjistili, že to vychází ve stejný termín, tak jsme říkali, že si vybereme jeden zápas a pojedeme sem se podívat do Modeny a spojíme to s
1: návštěvou. Určitě dobrá volba, říká Martina Trpišovská, co říkáte hale, není úplně nejmladší, ale narodila se v roce 1985, kdybyste to nevěděla, ale přezdívají Italové chrám volejbalu, je tady prý úžasná akustika z volejbalových hal, prý nejlepší na světě. Co tomu říkáte?
2: Nemám tolik zkušeností, v Praze chodím na Lvi, to je samozřejmě menší, takže tady se nám...
1: Chodíte na volejbalovou extraligu?
2: Někdy se tam.
1: Dá se tedy říct, že i nevím, jestli dokonale, ale znáte český tým?
2: Tam by byly určitě mezery.
1: Tak poslední věc, protože už se schyluje k oficiálnímu začátku, jeho součástí jsou také státní hymny, tak se snad zeptám na váš tip před zápasem, to jsme tady ještě neměli ve vysílání radiožurnálu Sport, tip faninky.
2: Moje kamarádka, se kterou jsem na dovolené, tak říkala, že pokud včera vyhrajeme, tak dneska prohrajeme. Včera, vzhledem k tomu, že jsme včera prohráli, tak dneska vyhrajeme.
1: Tak by se to mohlo otočit. Díky moc, říká Martina Trpišovská ve vysílání radiožurnálu. Já dodám, že ten zápas začne v 21 hodin, teď už jsou na kurtu v modrém Slovensku. A v červených barvách jsou volejbalisté České republiky, dvě modrá libera. Zápas začne přesně v 21 hodin, stejně tak jako přímý přenos radiožurnálu Sport z Modeny. Kamil Jáša, radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál Sport ve 20 hodin a 54 minut. Hokejisté mistrovských Pardubic vstoupili do nového ročníku Tip Sport Extraligy porážkou 3-5 s Hradcem Králové. Olomouc podlehla Spartě 2-5, Vítkovice prohráli s Kladnem 3-4. Plzeň doma zvítězila nad Libercem 2-1 po nájezdech, Litvínov zdolal Kometu Brno 2-1 a České Budějovice prohráli s Mladou Boleslaví 2-3 v prodloužení. Gratulujeme fotbalistům Sparty, kteří vyhráli na úvod Evropské ligy v Jerevanu nad Araratem Arménia 4-1, dvě branky dal norský stoper Pražanů Gudal, pak se trefili ještě Mercado a Vidra. Posloucháte Radiožurnál Sport 2054, za 6 minut znovu do Modeny na volejbalové mistrovství Evropy mužů a zápas Česko-Slovinsko. Ještě předtím ale tenis, protože se blíží kvalifikační utkání Davisova poháru. Sebastian Korda, Toby Kodat a Martin Dam i někteří další, byl by to za ideálních okolností zřejmě velmi silný tým tenistů, kteří se narodili českým rodičům, ale sportovně vyrůstali a studovali v Americe, takže i reprezentují Spojené státy. Jeden z nich je teď v Praze a připravuje se právě na kvalifikační zápas Davisova poháru proti českému výběru. Syn někdejšího pátého deblisty světa a vítěz 4 hry na US Open a je to Martin Dam.
1: Martina Dama jste u nás mohli slyšet třeba už před 7 lety.
2: Jo, tak myslím si, že to určitě byl tak nějakový sen pro nás.
1: Konkrétně v reportáži o mladících s českými kořeny, kteří se postarali o historický zápis na Grand Slamovém turnaji.
2: Když jsme viděli ten los, tak jsme si říkali, že ta šance zůstala je. A když jsme vyhráli, tak jsme měli radost.
1: Tehdy 15-letý Martin Dam junior a o rok starší Toby Kodat se stali nejmladším párem, který vyhrál na US Open zápas v hlavní soutěži mužské čtyřhry. Od té doby se některé věci změnily. Například Toby Kodat se teď věnuje univerzitnímu tenisu a Martin Dam je v americké sestavě pro utkání Davisova poháru v Praze. Pozvánku dostal před pár dny poté, co se omluvili opory Taylor Fritz a Tommy Paul a přestože už mířil na turnaj, nakonec i díky radě otce, mimochodem bývalého českého reprezentanta, Tanta dal přednost týmové soutěži.
3: A myslím si, že nevím, kolik šancí dostanu hrát za Ameriku proti Česku v Praze v O2 Arena, takže jsme řekli, že poprvé nějaký debut takhle Davis Cupu je asi ideální.
1: Vypráví Martin Dam po jednom z tréninků v Libeňské hale, kterou už poznal jako sportovní fanoušek. Sice žije na Floridě, ale do Česka jezdí celkem často za svými blízkými nebo kvůli přípravě. A tak občas zajde i na nějaké utkání svého oblíbeného týmu.
3: Jo, jezdím sem 3x za rok, vždycky když jsme v Evropě, tak jezdím do Prahy. Mezi turnajema a extraligu hraju za Spartu a tenhle rok zase přijedu v prosinci hrát za ně, takže těším se moc. Vše hokej, fotbal, fandím Spartě, fotbal je hokej a Češi jsou super fanoušci a fakt se těším, až to bude plný.
1: Teď může být naopak Martine Dam tím důvodem návštěvy pro některého ze sportovních fanoušků a není vyloučeno, že jako třetí singlista v aktuální nominaci Spojených států nastoupí do některého ze zápasů a vzhledem k ohromné dlouhodobé konkurenci v americkém týmu neví, kdy zase něco podobného může zažít.
3: Těším se moc hrát proti Česku v Praze o tu aréně je samozřejmě něco neskutečného a doufám, že zahraju a doufám, že Amerika vyhraje.
1: Kvalifikační utkání Česko-Spojené státy se hraje v pátek a v sobotu. Vítěz postoupí na finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších zemí světa. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: to hold you one last time. 21 hodin posloucháte Radiožurnál Sport. Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí už jistě vyhlíží zápasy Ligy národů, které pro vás budeme mít v nadcházejících týdnech živě. Zápasy proti Chorvatsku, Španělsku, Anglii. Zkrátka budeme hodně sledovat národní tým pod novým španělským koučem Deniou. Dnes hraje Ladislav Krejčí za Wolverhampton v boji o osmifinále anglického ligového poháru v Liverpoolu proti domácímu Evertonu. 16. minuta 0-0. A teď dostane přednost v našem vysílání zejména volejbal. Mistrovství Evropy mužů v italské Modeně hrají Češi. Poslední zápas skupiny proti Slovinsku a na místě je reportér Kamil Jáša.
1: Dobrý večer, celý zápas odvysíláme v přímém přenosu. Itálie, Bulharsko, Finsko, Rumunsko, to jsou hostitelské země skupinových fází evropského šampionátu. Pro český tým dnes tedy skupinová fáze tady v Modeně skončí. Ten zápas je extrémně důležitý při pohledu do tabulky, protože český tým postupuje do osmifinále, to je jasná věc, bude se přesunovat v pátek, ale teď se hraje o to, z jaké pozice ze skupiny postoupí dál ta skupina, i ta tady v Modeně, i ta finská v uvozovkách, tak je hodně zamotaná. Teď Bartuněk chytil balon v poli, Benda nahrává a tohle bude ještě další pokračování výměny. Bartuněk teď je na Vašinu, Vašina měl hodně složitou situaci, tak Bartuněk po třetí v této výměně se zanahrává a Patrik Indra, kapitán českého týmu, získává druhý bod v prvním setu. Začíná tedy utkání 2-1, vede česká volejbalová reprezentace nad Slovinskem. No, Slovinci na první pohled by se mohlo zdát, že to nejsou žádné velké hvězdy, ale přesně je to naopak, je to pátý tým na světovém žebříčku. Tady tak trochu překvapují v Modeně a myslím, že fanoušky překvapují hodně nemile, tedy myslím fanoušky Slovinska, prohráli totiž s Řeckem a to se tedy opravdu nečekalo a vlastně i proto je ta skupina v Modeně hodně zamotaná. Teď Slovinci ale útočí a to ale byla rána, jako zděla Bartuněk se drží za nos nahrávač české reprezentace, ale ne, že by dostal míčem do obličeje, zlobí se sám na sebe, obě dvě ruce schoval do dlaní, on si stoupil dobře, přesně věděl možná dopředu po taktické přípravě, kam ten balon poletí, ale byla to taková pecka, že prostě odletěl český nahrávač od balonu a hlavně balon od něj mířil někam na tribunu, tam do toho prostoru, kde je nejvíc českých fanoušků, těch je tady v hale opravdu hodně. Benda znovu přihrával a po třetí už v úvodu zápasu, to znamená, že jasná taktika Slovinců právě servírovat na tohoto hráče, který nastupuje v základní sestavě. Pokud si dobře vzpomínám, tak z těch pěti zápasů poprvé Moník chytil skvěle pole a Vašina skočil krásnou rybičku pro balon, ale Slovinci útočí ještě jednou z pipu. Další Bendův zákrok, teď už ale neúspěšný. No a Slovinci trochu přitlačili na pilu hned v úvodu. Je to 3-2 v prvním setu. Dokončíme myšlenku o těch postupujících týmech. Postupují 4 z každé skupiny, pochopitelně i z té italské, i z té finské. Tam zatím hráli velice dobře Finové, Srbové zůstávají trochu za očekáváním a v tom je také trochu zakopaný pes. Ještě budou postupovat Dánsko a Belgie. No a na koho český tým v Turíně narazí, toť tedy opravdu otázka. Zamíchat s pořadím mohou týmy buď tady v Modeně, nebo potom ve Finsku. Ale český tým by určitě potřeboval vyhrát, aby se dokonce dostal na druhé místo za Itálii a potom v tom případě by měl dobrou výchozí pozici pro pokračování mistrovství Evropy v Turíně. Patrik Indra si bere balon. Balon je v modrobílé barvě, to je specifická věc. My teď se připojíme k posluchačům Radiožurnálu. Indra teď servíruje, tvrdá rána. Zápas začal před několika vteřinami, teď se Slovinci prosadili středem sítě, získávají čtvrtý bod a drží se mírně ve vedení, vedou 4-3. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál. No a vrátím se k tomu servisu Patrika Indry, ten vypadá naprosto v pohodě, nejlépe o tom svědčí, že trenér Jiří Novák právě českého kapitána vyslal do základní sestavy. Trochu zajímavé uvažování nabídl český kouč včera po tom utkání, nebo vlastně ještě při utkání s Itálií, které česká reprezentace tak výborně začala, přemýšlel o tom, že trochu ušetří síly hráčů, ten program je opravdu extrémně nahuštěný. No a jak to tak bývá na velkých turnajích, vlastně to neplatí jenom o volejbalu, tak rozhodující bude ten první zápas playoff, ale teď se tedy Jiří Novák rozčílil. Musím říct, že úplně přesně nevím z jakého důvodu, ale diskutuje tam s rozhodčím dnešního zápasu, tím je rozhodčí Sekin Jener z Turecka, tak ještě si všechno bude nechá si český trenér překontrolovat u videa, ale takhle rozčíleného českého trenéra jsem opravdu dlouho neviděl a Turek vůbec neví, co má dělat, ukazuje na jednu stranu, potom na druhou stranu znovu přišel Jiří Novák a ukazuje dokonce hlavnímu rozhodčímu něco o volejbalové speciální taktice, dvě ruce má nahoře, no teď se tedy Jiří Novák rozčiluje opravdu hodně a myslím, že teď už Turek bude přemýšlet také o karetním trestu, diskutuje tedy s českým trenérem opravdu hodně dlouho. 5-3 vedou Slovinci, tak je to tedy zatím po oficiálním zápisu a Turek stále v diskuzi, teď se přidal ještě Bartůněk, ten pro změnu zase diskutuje s Jörgem Kellenbergem, to je Němec, který je pocítí, tak trochu se z toho udělal kroužek pro diskuzi, Patrik Indra teď přišel také k hlavnímu rozhodčímu, tam už bych viděl takový srozumitelnější plán, kapitán samozřejmě s hlavním rozhodčím komunikovat může, ale jak se pustil Jiří Novák tedy do muže, který je vyšší jenom proto, že stojí na empiru. Jiří Novák to je vysoký, bývalý, výborný volejbalista, 14 sezon prožil v Parivolej, troufnu si říct, že jeden z nejúspěšnějších českých volejbalistů, dokonce tam i vyhrál evropskou soutěž, no prostě velká hvězda evropského volejbalu, teď stojí na lavičce českého týmu, otečovaný balón a zase jsou tam další diskuze, mělo by to být 5-4 pro Slovince, už to tak vypadá, Lukáš Vašina si bere balón, dívá se ještě na pravou stranu, ale teď je přímo uprostřed kurtu a bude servírovat, pokusí se vyslat takové podání, které by znamenalo třeba dokonce i vyrovnání českého týmu nebo vyrovnání v tomto zápase na 5-5. Tak tedy Lukáš Vašina hodně vysoko si nadhodil balon, odrazil se, rána veliká jako zděla, ale out. Asi metr do autu letěl ten balon, pokud jste třeba i sledovali některý z přímých přenosů Radiožurnálu Sport a přinášíme všechny zápasy českého volejbalového týmu, tak už jsem mluvil o tom, že tady na turnaji nejsou žádní rozhodčí, žádné praporky, žádní čároví sudí, prostě moderní technologie postupují kupředu i ve světě volejbalu a hlavní rozhodčí v tomto případě Sekin Jener z Turecka se okamžitě po dopadu balonu na zem dozví, jestli to byl dobrý balon nebo jestli to byl out, no i když konkrétně u tohoto sudího si úplně jistý nejsem, že ve vteřině dokáže pobrat všechny informace tady na kurtu, občas vypadá trochu nerozhodně. Teď Antonín Klimeš, to je blokař české volejbalové reprezentace, jeho servis je nepříjemný, ale Slovinci si dobře poradili na přihrávce, tvrdá rána, Vašina nestačil už zpracovat a teď se trochu zlobí na Indru. No, emoce hrají velkou roli hned v úvodu tohoto zápasu, Slovinci vedou 7-5, jenom bychom si snad mohli připomenout velice rychle cestu turnajem v základní skupině českého týmu, Česko-Řecko 3-1, Švédsko-Česko 2-3, Slovensko-Česko 0-3, no a Česko-Itálie, to byl ten včerejší zápas, který jsme vám také nabídli v přímém přenosu, 1-3, český tým senzačně vyhrál 25-23, první set Benda krásně vyskočil, udeřil do balonu, ale Slovinci zatím obrana v poli opravdu na jedničku a tak to byla krásná rána. Nechám vás vychutnat také atmosféru tady ve sportovní hale. Super Spike tak ohodnotil tuhletu ránu Roka Možiče, smečaře, který měří 200 cm rovné 2 metry. Velmi složitá situace, ten balon letěl hodně vysoko a Možič se odrazil, vyskočil a zatloukl hřebík do českého pole. Ale stejně oplácí také Patrik Indra výborně. No a je vidět na Milanu Moníkovi, který tady zatím na turnaji nepodává úplně životní výkony a myslím, že on to ví sám nejlépe. Dokonce ho trenér Jiří Novák už dvakrát stáhl z kurtu a vyslal do sestavy druhé české libero Jana Pavlíčka. Tak teď se mi zdá, že je zdravě nažavený po každé úspěšné výměně a všechny hráče a plácne si s nimi, tak teď by bylo třeba, aby chytil něco v poli. Nemusí, protože to je out. Nevynucená slovinská chyba, 7. bod. České volejbalové reprezentace 7-8 z pohledu podávajícího Luboše Bartuňka. To je zajímavá věc, Luboš Bartuňek, to je nahrávač Českých Budějovic, nahrávač, který není zase tak vysoký vzrůstem, ale dokáže výborně variovat podání. Teď se rozběhl, plaktící podání nezvolil, právě že to byla rána, Slovinci to nečekali, ale udeřili z hlavního kůlu. Teď to zase byl Rok Možič, který opravdu úvod zápasu zvládá výborně, i když se k němu třeba nedostane tak úplně ideální nahrávka. Tu přihrávku trochu zkazil Jany Kovačič, libero 186 6 cm vysoký hráč, který nastupuje v Lublani, nebo vlastně teď už Kán, tak pokazil přihrávku, jenomže jeho kolega Rok Možič to zvládl s naprostým přehledem. Těžká přihrávka pro Vašinu. Bartuněk musí nahrávat přes celé hřiště. Benda z veliké výšky udeřil do balonu a dlouhou diagonálou dostává Slovince do potíží. 8. bod pro český tým, 8-9 z pohledu podávajícího volejbalisty české reprezentace, kterým bude právě Jiří Benda. No poslouchejte dobře, on měří 186 cm. Na smečaře to není úplně žádný čaun, ale skokanský dosah 355, tedy ten smečařský. Když se všechno sejde, no, tak to jsme tady ještě neviděli. Jiří Benda udeřil do balonu, abych to správně popsal, trefil ten míč, který vůbec nezaratoval, ten letěl hodně dlouho, ještě že tady hala Panini má také pevnou zeď, protože by možná proletěl i tou zdí, to tedy byl rekordní aut zatím ve skupinové fázi tady na turnaji. No, bot je to za malý nebo velký aut, krásně středem sítě Klajmon, výborně, po spolupráci s Bartuňkem. Středem sítě to je velká zbraň Luboše Bartuňka, má vysoké středáky, také je velice často využívá. Drží se česká reprezentace v kontaktu 9-10. Vrátím se k těm skokanským předpokladům, k tomu, jak dokáže se odrazit Jiří Benda. Je to opravdu skokan, jako kdyby měl péra. Těch centimetrů, jak jsem o tom mluvil, je 355. No, třeba představte si basketbalovou obroučku 305 cm, tak český reprezentant, když se odrazí a trefí balon hodně nahoře, tak je to ještě o půl metru výš. Teď ale Jiří Benda bude mít úplně jiné starosti, protože musí přihrávat je na pravé straně uprostřed Moník. Pravo Benda, uprostřed Moník, ještě si vyměnili místa a vlevo je Vašina. Úplně vpravo je také kapitán Indra, ten by přihrávat neměl. Dostaneme se k tomu, k té přihrávce, která proběhla výborně a Vašina skládá tenhle úder na zem, je to bod, 10. bod pro českou reprezentaci. Byla to zase ta zajímavá varianta, kterou jsme několikrát tady na turnaji viděli na poslední okamžik, když se dostane podávající Slovinec nebo podávající hráč do pohybu, tak si vzadu v poli dva čeští hráči vymění místo. Vypadá to snad až komicky, nečekaně, přehodí se velmi rychle a potom soupeř je z toho tak překvapený, že podá přesně na toho hráče, na kterého nechtěl. Vychází to trenéru Novákovi stejně tak, jako vychází hra středem Slovincům. Kdo pak to byl? Jan Kozamerník, blokař, který má za sebou zkušenosti z Lublaně, to ještě hrál doma, potom nastupoval v Miláně, v Trentinu, už tyto prestižní volejbalové adresy nejlépe vypovídají o tom, jaký to je hráč. Blokař měří 204 cm. Teď také na servisu, rozběhl se tvrdá rána, nepříjemný servis, ale Vašina skvěle, Bartuněk dává na Indru, Indra, parádní kombinace české volejbalové reprezentace. Tohle to se tedy opravdu povedlo. Po tom náročném servisu Jana Kozamerníka si český tým dokázal vytvořit dobrou šanci k bodování a Patrik Indra, jeho levačka, je tady zatím na turnaji vyhlášená. Pokud tedy samozřejmě zůstane zdravý, to je poměrně důležitá okolnost hned v úvodu turnaje a vlastně ještě před ním měl veliké problémy ze zády. Oba dva lékaři se snažili ho dostat dohromady jako Pavenárius, dokonce nasadil injekční léčbu, ale jak je vidět, tak zabrala a Patrik Indra tedy vypadá ze zády docela v pohodě, v jeho tváři je takový klid, teď má ruce v bok, bude si nabíhat z pravé strany, musí oběhnout smečaře Lukáše Vašinu. Vašina, Moník nebo Benda, to je přihrávačská sestava. Indra šel už trochu dopředu, přihrávka se Bendovi vůbec nepovedla, tak Slovinci budou útočit ještě jednou, ale pokazili to. Tohle to je naprosto nevinucená chyba, svým spoluhráčům se omlouvá Rok Možič, on to zkusil tak trochu na Ngapeta, pokud sledujete svět volejbalu, tak prostě Možič přiletěl k němu balon, on se odrazil, napřáhl, vypadalo to, že dá velkou ránu, ale ještě si to rozmyslel, asi dopředu už věděl, co chce udělat, nahrál na hlavní kůl, jenomže nedokázal dostatečně skoordinovat svůj pohyb a poslal ten balon ani ne na druhou stranu kurtu zadarmo, poslal ho do auta a teď je tady další slovinská chyba, vyrovnáno 13-13. Vyrovnáno tedy v prvním setu, vypadá to, že to bude hodně náročný zápas, zase fyzicky 6 dní, 5 zápasů, takový je program, ale pro všechny týmy, navíc Slovince ještě čeká zítřejší večerní show proti domácím Italům, no a když hrají Italové, tak to je tady v Modeně velké pozdvižení, Klimeš, jeho servis. Slovinci trochu starosti na přihrávce, škoda, že teď Vašina nezasáhl lépe v poli, tohle to asi šlo zpracovat lépe a Lukáš Vašina to ví nejlépe ze všech, také k němu kapitán přiběhl a plácelo ještě také Monigo povzbudil. Tohle to byl balon, který možná šel zpracovat. No už je tedy ta výměna za námi. 14-13 vedou Slovinci. Tine Ornout, smečař, 200 cm, 38 let. Až po jeho servisu se dostaneme k jeho všem týmům, kde všude nastupoval. Bartůněk nahrává na hlavní kul Benda. Krásná rána. Útočně je na tom Benda naprosto famózně. Skvělý úder a je to bod pro český tým. No poslouchejte dobře, možná nám to zabere zbytek celého prvního setu. To jsou angažmá Tine Ornauta, slovinské hvězdy. Bled, Olympiakos, Pireus, Keřeřin, Kožle, Izmir, Trentino, Modena, Milan, Petrohrad, Lublaň. No, tak tedy to je opravdu výčet volejbalového cestovatele, ale teď se trefil jiný hráč, Nik Mujanovič, univerzál, 206 cm vysoká opora francouzského Tour, když dostane dobrou nahrávku, tak je jenom velice těžko k zastavení. 15-14 vedou Slovinci, už jsme těsně za polovinou prvního setu. Na středu sítě je Klajmon, ten by mohl zakončit, pokud Bartůněk se dostane k dobrému míči, k dobré přihrávce, ale to je samozřejmě základ každé volejbalové akce. Patrik Indra si zatím přeběhl na pravou stranu, no tak bohužel to se nepovedlo, Vašina byl sestřelený, Moník na balon vůbec nedosáhl a tahle ta výměna se přímo před zraky rozlobeného trenéra Jiřího Nováka končí bodem pro Slovinsko. No a teď tedy bych nechtěl stát na kurtu hned vedle trenéra Jiřího Nováka, tváří se opravdu, jak to říct, tak diplomaticky řekněme, že je hodně zamračený, drží desky, to je jeho tradiční postoj, má na nich maketu volejbalového hřiště, ale teď se hlavně dívá na to, co se odehrává přímo na kurtu. Bartůněk dává Indrovi, Indra krásná rána po lejně levačkou, tohle to nešlo bránit a také to Slovinci vůbec neubránili. Zase další bod do pokladnice českého týmu, Slovinci stále vedou o bod z českého pohledu, je to tedy 15-16, zatím nepřišel žádný oddechový čas, jsem zvědavý, který z trenérů po něm sáhne první, je to bod po bodu, žádný z trenérů tedy nechce přerušovat hru, díval jsem se také na jednu z televizních debat, ve které byl hlavní trenér Slovinska Fabio Soli, až mě překvapil dokonalou znalostí českých hráčů, trenér české reprezentace Jiří Novák Slovince také zná, ale ne zase tak úplně přesné jmenovitě, tak jak slovinský kouč jmenoval jednoho hráče po druhém, zaznělo tam Indra Šotola. Pozor, tohle to je slovinská chyba, přešla v bílé čáry, hráč zadní zóny se odrazil, ale šlápl na čáru a to volejbalová pravidla nepřipouštějí, to znamená, že máme vyrovnáno. Tak trochu vinou Slovinců té chyby, která nepřichází úplně často ve volejbalových zápasech, tak se český tým dostává na vyrovnaný stav 16-16. Na kurtu už je Drahoňovský, který vystřídal, ten začínal všechny zápasy v základní sestavě a teď tedy vystřídal na servis, ten má výborný, Slovinci ale útočí, tohle by Indra mohl chytit, Bartůněk nahrává znovu Indrovi, Indrova levačka, Slovinci také v poli výborně chytili, další útok na hlavní kursku, ale Patrik Indra zastavuje výborným blokem slovinského smečaře, český tým jde poprvé do vedení a je tady to, o čem jsme mluvili. Hlavní trenér Slovinska ukazuje takovéto klasické téčko. Slovinci žádají o oddechový čas.
0: 21 hodin 18 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Za chvíli se do Modeny na zápas českých volejbalistů proti Slovincům vrátíme. Využijeme k té pauzy k tomu, abychom si připomněli, jak se hrály zápasy v prvním kole hokejové Tip Sport Extraligy. Mistrovské Pardubice podlehly Hradci Králové 3-5, Sparta zvítězila v Olomouci 5-2. Litvínov poté, co se zachránil v baráži, tak na úvod nového ročníku zdolal Kometu Brno 2-1. Zvítězilo taky Kladno ve Vítkovicích 4-3. Plzeň v souboji dvou týmů, které nastupují taky v Lize mistrů, porazila Liberec 2-1 po nájezdech a konečně České Budějovice podlehly Mladé Boleslavi 2-3 v prodloužení. Fotbalová Sparta ta zahájila Evropskou ligu vítězně a řekl bych celkem jednoznačným vítězstvím v Jerevanu nad Araratem Arménia 4-1. Góly Pražanů dali Gudal a pak se trefovali taky střídající hráči, respektive jen jeden, Patrik Vidra, ještě před ním člen základní sestavy Mercado. Aktuálně hraje třeba AC Milan s Benficou, Lisabona prohrává v 19. minutě 0-1. Anderlecht s Lukášem Ambrosem v základní sestavě prohrává taky ve stejný čas stejně s Lyonem. No a Leverkusen ten vede s útočníkem Patrikem Šikem doma nad slovenským Celje v 19. minutě 1-0, ale český útočník zatím gól nedal. Teď zase čeští volejbalisté v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, jejich závěrečný zápas na mistrovství Evropy proti Slovincům. V italské Modeně je reportér Kamil Jáša.
1: Dráňovský si bere balon, udeřil do něj okamžitě po oddechovém čase, ten servis se mu povedl, ale Slovinci se poradili asi dobře. Tohle to na středu sítě, nevím, jestli to slyšíte, jestli rozumíte také tomu, jak komentuje ten zápas moderátor tady, ale Palpanini, ale Kozomerník byl hlavní hvězdou okamžiku, naskočil si na střed sítě, udeřil do balonu a ten skončil velmi rychle opravdu na české straně. Vyrovnáno 17-17. Teď je na servisu, na tahu jsou Slovinci, nahrávač Slovinska, nebezpečný servis a také teď ještě bude nahrávat, dává za hlavu a ještě dobrá obrana českého týmu, výborně, další slovinská akce, na to vrátit se do vedení, to ale by mohl být out, ano, opravdu, ten balon vypadl z kurtu, díval jsem se na nahrávače Uroše Planinčinče, nahrávače, který měří 188 cm, to tedy pro život rozhodně není žádná malá výška, ale mezi těmi svými kamarády Dlouhány vypadá na první pohled jako nejmenší, když nepočítám libero. A teď tedy vyrobili Slovinci další nevynucenou chybu. Určitě na vkus trenéra, hlavního trenéra Slovinska je těch nevynucených chyb hodně. Teď český tým zkrátil servis, taktická varianta. A my budeme také za malou chvíli informovat posluchače Radiožurnálu, tedy naší mateřské stanice, která se k nám připojuje právě teď. Tohle byla krásná kombinace, nádherná rána, super spike, říká moderátor, tady v Modenské hale. Bartůněk vyzval Klimeše a Klimeš do toho práskl, to znamená, že česká reprezentace se poprvé v prvním setu, je to zatím 0-0 na sety, poprvé v prvním setu se dostává do dvoubodového vedení. Český tým vede nad Slovinskem 19-17. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál. No a možná jste slyšeli, že si trenér Slovinska požádal už o druhý oddechový čas, 19-17, tedy je stav v prvním setu, ale také hodně aktivní je při oddechovém čase trenér Jiří Novák, také tam přišel Démar a jeho asistent a co si tam vysvětlují z hráči.
0: Využijeme tedy oddechového času ve volejbalovém zápase Česko-Slovinsko k tomu, abychom si připomněli, že všech 8 ligových týmů, které dnes zasáhly do domácího fotbalového poháru, postoupily do osmifinále, včetně Slávie, která je šampionem české nejvyšší soutěže. Slávia zvítězila ve Varnsdorfu 5-1. Dál jdou taky Zlín, Pardubice, Zbrojovka Brno, Slovácko, Hradec Králové, Teplice i Artis Brno. Teď znovu volejbal, mistrovství Evropy mužů. V italské Modeně hrají Češi závěrečné utkání ve skupině proti Slovinsku. Za dohledu reportéra Kamila Jáši.
1: No, to byla zase rána, na kterou se jen tak nezapomíná. Rok Možič je opravdu hodně razantní a vlastně vzpomínám si, že včera v noci, ještě těsně před půlnocí, o tom mluvili hráči i trenér Jiří Novák, že právě tento hráč má ve svém repertoáru hlavně razanci. Nejsou to žádná volejbalová kouzla, ale když se tedy trefí do rozběhu, když se trefí do výskoku a potom také pořádně trefí ten balon, tak to zaduní jako před malou chviličkou. Servis zkrátil a Vašina už pro balon nedoběhne. Benda dostává eso, dobí se sám na sebe. Teď zase všichni právě od tohoto hráče, o kterém jsem mluvil, od Roka Možiče čekali velkou pecku za spodání, za service lineou. On to ale udělal chytře, napřáhl se, zarotoval balon, ten padl asi metr před Bendu a je to přímý bod, nebo chcete-li eso, nevím, jestli si Benda na poslední chviličku prsty ještě sáhl na ten balon, prostě přímý bod, vyrovnáno 19-19. Na podruhé už rána opravdu jako zděla, ale dobře český tým, Benda dvakrát chytil Bartůněk, také Benda nahrává za hlavu na Vašinu, Vašina oplácí úplně stejně, také zarotoval ten balón a posílá ho přesně do místa, kde nestál žádný ze Slovinců, jenom se tam zkoušel natáhnout po tom balonu Rok Možič, ale než ty své dva metry složil na palubovku nebo na Taraflex, tak to už byl balon dávno na zemi, 20-19. Indra na servisu. Možná se slyšeli, že na kortu se objevuje Marek Šotola. Taktické střídání, takové to klasické volejbalové dvojstřídání, kdy k síti přijde vysoký univerzál. Indra ale musí dát servis, také trochu opatrnější provedení jeho servisu a to se vůbec nepovedlo, nevyplatilo ani v obraně. Myslím, že teď Patrik Indra trochu byl pod tlakem i tím střídáním, že prostě u sítě byl spoluhráč, trenér Jiří Novák naprosto jasně sázel na obranu a proto Patrik Indra nechtěl pokazit podání, jenomže s opatrností proti Slovincům, pátému týmu ze světového žebříčku, tedy ani po žebříčku dál nedojdeš, prostě je třeba riskovat a tlačit servisem na Slovince. 20-20. V prvním setu teď český tým bude přihrávat. Na kortu už je Roman, to je rezervní nahrávač. Roman běží pro balon. Ta přihrávka se nepovedla, propadla navíc Romanovi mezi prsty, ale za to teď český nahrávač vůbec nemohl. Jiří Benda zkusil přihrát, samozřejmě určitě chtěl přihrát za jedna, nepovedlo se to a tak je tady co? Vypadá to na oddechový čas. Ano, timeout si vyžádal teď Jiří Novák, trenér českého týmu. Stav utkání 21-20 pro Slovinsko.
0: Takže se zase můžeme podívat na to, jak se hrají zápasy evropské fotbalové ligy s připomenutím, že Sparta zvítězila v Jerevanu nad Arratem Arménia 4-0 a taky kyperská Amonia Nikosie zdolala Celtu Vigo 1-0. Stefan Simič nenastoupil za domácí kyperský tým. AC Milan prohrává s Benficou Lisabon 0-1 ve 25. minutě. Anderlecht s Lyonem ve 24. už 0-2. Za domácí hraje v základní sestavě Lukáš Ambros, možná budoucí člen české reprezentace. Uvidíme nominace na nadcházející zápasy Ligy národů. Je v pátek. Hapoel Beerševa, Dynamo Záhřeb 25. minuta 0-0. Leverkusen s útočníkem Patrikem Šikem vede na Celje 1-0 ve 25. minutě. No a v podobný čas Olympiakos Jagiellonia Bělystok 0-1. Šturm Graz, Štýrský Hradec, chcete-li Rennes 0-0 a Sunderland AZ Alkmaar 0-0. Teď znovu na Radiožurnálu Sport. Volejbalové mistrovství Evropy mužů, zápas Československo a v italské Modeně je reportér Kamil Jáša.
1: Kozomrník podával a ještě navíc zachytil ten balon v poli, nahrávač dává záhlavu a tam je ta situace, kterou jsem už popisoval, Nik Mujanovič. Ten prostě, když má čas, je to takový dlouhán, který se těžko skládá pod balon. Pokud mu nepřiletí míč přímo pod ruku, tak má potíže s koordinací, ale teď to nebyl ten případ. Napálil balon, má na zádech 20 a 20 má na kontě také český volejbalový reprezentační tým. Bohužel Slovenci odskočili v tom nejnevhodnějším okamžiku na 22-20 a Kozomerník bude dál podávat. Už jsem to říkal, hraje v Lublani, nebo nastupoval v Lublani, Miláně, Trentino. To jsou všechno prestižní adresy, hlavně ty italské. Bartuněk ulil, Slovinci to ještě chytili. Znovu bude útočit česká reprezentace. Bartuněk za hlavu na Indru. Indra tvrdá rána po lajně a výborně. A Slovinci se všichni sesypali na hlavního rozhodčího. Tak podezřívám hlavního rozhodčího Turka Sekina Jenera, že si rád popovídá při zápase, ale tohle to tady určitě nečekal. Jako modré

0: Byl Jiří Novák v tom prvním setu v úvodu taky, ale takhle dlouho diskutovat, představte si, stále ještě probíhají diskuze, teď se zapojili ještě další hráči, dokonce trenér Slovinska tam přišel k zapisovatelům a co si jim tam ukazuje, co si se nelíbí v postavení českého týmu, nedokážu říct, co přesně Fabio Soli teď reklamuje u zapisovatelů. Faktem je, že Turek si sice pěkně popovídal se Slovinci, ale neměl pro ně vůbec žádné pochopení, takže Sekin Jenner už dává pokyn k tomu, aby Vašina zahájil další měnu. Vašinova rána, tohle by mohlo být a také je to ESO. Ano, výborně. Lukáš Vašina SM vyrovnává na 22-22. Tak konečně jsme se dočkali také úderu, který znamená přímý bod ze servisu z české strany. Lukáš Vašina si ho schoval na dobrou chvíli. Vyrovnáno 22-22 a už pokračuje dál. Další rána, teď opatrnější podání. Slovinci budou útočit středem sítě hodně rychle. Tam byl u sítě nejdelší čahoun slovinské sestavy. Alain Pajenk 203 cm, no a to vlastně ještě na kortu není, Sašo Štalekar 214 cm. Slovinci opravdu narostli do hodně velké výšky a dokážou ty centimetry hlavně využít při útoku středem sítě, také teď se vracejí právě rychlíkem do vedení 23-22. Moník výborně, Bartuněk na hlavní půl, na Bendu, Benda vyskočil, napálil ten balon, tvrdá rána, vytlučený blok. Vyrovnáno 23-23. Velké drama tady Pala Panini ve chrámu volejbalu. Aktuálně tedy první set vrcholí. Vlastně včera česká reprezentace vyhrála 25-23 nad Itálií. Nebylo by špatné si ten scénář zopakovat. Klimeš na servisu, jeho plachtící nebezpečné podání. Slovinci zpracovali a budou útočit z hlavního kůlu. Rána, kterou ale chytí Indra. Indra výborně. Bartuněk znovu na Indru. Indra udeřil do balonu. A tohle bude bod pro český tým. Výborně. To se tedy povedlo přesně do růžku. Patrik Indra trefil svojí levou rukou. Trochu se přetočil z pozice univerzála a získává první setball pro českou reprezentaci. 24-23 a znovu Antonín Klimeš na servisu dokáže zahrát velmi nebezpečné podání z velké výšky. To se mu teď také povedlo. Slovinci ale zpracovali. Útočí tentokrát s pipou. Tak pochválit je třeba také slovinského nahrávače za odvahu, za překvapivé řešení té situace. Uroš Planinčinč to udělal moc dobře, vymyslel pipe, to je útok ze zadní zóny, ze středu hřiště. Hráč sice se musí odrazit před bílou čárou, která je 3 metry od sítě, ale skokanské předpoklady hráčů jsou tak úžasné, že to prostě byla rána. Vyrovnáno 24-24, kdo teď bude útočit v červeném dresu? Nemusí nikdo, protože Slovinci pokazili servis. Balon letí metr do autu, 25-24 a na servis přichází Luboš Bartuněk. Klidně bych se nebál použít slovo šéf české hry, dokáže variovat servis, dokáže výborným způsobem také právě potrápit obranu a to se mu teď povedlo, takže český tým sestavuje trojblok na hlavním kůlu, Bartuněk ale zpracoval v poli, nahrává Moník, dává Indrovi, který vyskočil, zakončuje výborně, dostal balon do slovinské kapsy, od bloku se odrazil ten míč do slovinského pole a je konec setu 26-24, česká volejbalová reprezentace vede na slovinském 1-0 na sety.
1: To jsou zatím dobré zprávy od Kamila Jáši z italské Modeny, věřme, že čeští volejbalisté budou dál pokračovat v srdnatém výkonu proti slovinským protihráčům. Pojďme si zopakovat výsledky prvního kola hokejové Tipsport Extraligy s tím, že můžeme připomenout i to, že už včera Karlovy Vary prohráli s Třincem 0-2. Dnes Pardubice podlehli Hradci Králové 3-5. Kladno zvítězilo ve Vítkovicích 4-3. Litvínov zdolal Kometu Brno 2-1. České Budějovice prohráli s Mladou Boleslaví 2-3 v prodloužení. Plzeň porazila Liberec 2-1 po nájezdech a konečně Sparta zvítězila v Olomouci 5-2. Fotbalová Sparta ta zase vyhrála na úvod Evropské ligy v Arménii nad domácím týmem z Jerevanu Ararat Arménia vysoko 4-1. Za chvíli budeme pokračovat volejbalem. She

0: Tady je Radiožurnál Sport. V 21 hodin a 35 minut fotbalisté Atletika Madrid si zastřídali ve španělské Lalize. Porazili Osasunu Pamplonu 4-0. Deportivo La Coruña po návratu mezi španělskou elitu poprvé prohrálo, a to se Sevillou 0-1. Barcelona právě rozehrála souboj s Racingem Santander. Taky o něm budeme mluvit určitě ještě ve vysílání Radiožurnálu Sport dnes večer. V 16. září, kdy českým volejbalistům končí základní část evropského šampionátu. Oni už mají po úvodních třech výhrách jistotu postupu do osmifinále. Včera Češi poprvé prohráli na turnaji, a to s domácí Itálií. Dnes hrají v italské Modeně proti Slovincům. Je u toho reportér Kamil Jáša.
1: Abych popsal všechny důležité okolnosti, tak tady v hale v Modeně je také předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta. Ne, že by to mělo nějaký přímý vliv na utkání, ale tak zní to ve vysílání Radiožurnálu Sport určitě můžeme. Slovinci se dostávají do vedení 1-0. Dívám se na sestavu českého týmu. Pokud jste třeba přišli k svým přijímačům o něco později, tak připomenu, že česká reprezentace vede na sety 1-0, 26-24. Český tým zvládl dramatický první set, teď ale Klajmon neúplně přesně zasmečoval a proto Slovenci získávají druhý bod. Milan Moník tam sáhl po tom balonu pravou rukou, ale to už bylo vedle osy jeho těla a nedokázal vůbec zpracovat. Míč letěl někam těsně vedle kameramana, který se možná také trochu vyděsil. No 2-0 vedou Slovinci, začali ten druhý set rozhodně lépe než česká reprezentace. Podívám se na sestavu, zůstává tam na smeči Lukáš Vašina, to se dalo čekat, a také tam zůstává Benda. Teď ani jeden z nich nemusí přihrávat, protože balon letí zase metr do autu, je to příležitost pro to, aby český tým si odpočinul, a míč si bere právě Benda. Trochu zasmušile se dívá přímo před sebe, útočně na tom opravdu výborně, potřebuje vylepšit procenta právě na přihrávce. To je velmi důležitá věc pro každý volejbalový tým. Servis také docela dobře, Slovinci odpovídají, tohle už asi bude čtvrtý úder, tak ještě pokračuje tato výměna. Výborně český tým z hlavního kulu Slovinci a na podruhé už dostali ten balon do českého kurtu. Tak asi jsem se já přepočítal, Turek byl naprosto v klidu, tedy hlavní rozhodčí ukazuje, že ten zákrok v poli českého týmu byl v pořádku, no nic na plat, Slovinci získávají třetí bod a vedou 3-1. Nahrávač slovinského týmu Uroš Planinčinč si bere balon, je hodně vpravo, plachtící podání, které míří kam jinam než na Bendu. Ten si tedy dnes svůj bagr opravdu vypiluje a vylepší. Slovinci okamžitě odhalili, že to není jeho nejsilnější silná stránka, a tak každý servis právě ze slovinských rukou směřuje na českého smečaře a myslím, že ještě zdaleka neskončil s tím přihrávačským představením. Má číslo 7 a schválně se teď podíváme, kam slovinský nahrávač pošle další servis. 4-1 vedou Slovinci, připomíná mi to ten včerejší zápas Itálie, podobný průběh. Teď Moník předskočil před Bendu a přihrál výborně, Indra zasmečoval, Moník počkal vzadu, chytil ten balon středem sítě, krásná kombinace, Klajmon dobře, Klajmon očekával, že Bartuněk je všeho schopný a z těžké pozice někde ze 2 metrů poslal mu nahrávku hodně vysokou, to je důležitá věc, rychlá ano, ale také ta nahrávka musí být dostatečně vysoká, aby Klajmon zasáhl balon někde nahoře. No schválně hledám smečarský údaj, smečarský dosah Jakuba Klajmona, 360 cm, tak to je tedy porce, 360 cm je opravdu hodně vysoko, blokář Untrachingu. Teď navíc chytil skvěle v poli Vašina, ale přendal na druhou stranu trochu zadarmo, a tak Slovinci útočí znovu a vytloukají český dvojblok na hlavním kůlu. Ta potence Nika Mujanoviče je taková v důležitých okamžicích, prostě přitvrdí a dokáže získat bod pro Slovinsko. 5-2 vede soupeř českého týmu v úvodu druhého setu. Hodně by stálo za to nenechat si soupeře utéct. Mluvil o tom trenér Jiří Novák, že se to stává tady na turnaji českému týmu vlastně teď už pravidelně. Při 5. zápase tohle byla až komická situace. Moník si přiběhl k tomu balonu, měl hodně vysoko zdvihnuté ruce, vypadalo to, že bude rád bagrem, stáhl ruce, rozmyslel si to, vyhodnotil, že ten balon plachtí tak hezky, že dopadne až do autu, a to se také stalo. Teď Patrik Indra. Slovinci musí vyhlásit stav nejvyšší opatrnosti a pozornosti. Patrik Indra je vlevo, udeří do balonu levou rukou, roztočil si míč, ještě ho zarotoval. Opravdu Slovinci mají starosti, musí, ale zvládli to. Chtěl jsem říct, že musí nahrát do hlavního kůlu, trochu mě překvapil slovinský nahrávač do nevýhodné pozice poslal Nika Mujanoviče, ten balón mu letěl přes hlavu, přes ruku, ale Mujanovič je, vypadá to ve smečařské útočné naprosté pohodě, jeho hlavu zdobí takový veliký culík, když se odrazí, tak ty vlasy vlají za ním, ale co je důležité, že útočně je na tom zatím opravdu dobře, stejně jako Vašina, jenomže Vašinu teď soupeř zablokoval, no a hádejte, kdo to byl? Nik Mujanovič. Univerzál slovinského týmu ještě se usmívá a co se si tam vysvětluje se svým kolegou Surošem Planinšičem. No, je to signál pro trenéra Jiřího Nováka, aby si zažádal o oddechový čas.
0: Posloucháte radiožurnál Sport, 21 hodin a 40 minut, je středa 16. září, pokračovalo dnes první kolo hokejové Tip Sport Extraligy a to hned šesticí zápasů. Pardubice podlehly Hradci Králové 3-5, Kladno zvítězilo ve Vítkovicích 4-3, České Budějovice podlehly Mladé Boleslavi 2-3, Litvínov porazil Kometu Brno 2-1. Stejným výsledkem vyhrála Plzeň nad Libercem, bylo to ale až po samostatných nájezdech a Olomouc podlehla pražské Spartě 2-5. Fotbalová pražská Sparta ta vyhrála v evropské lize na úvod hlavní části v Jerevanu nad domácím Araratem Arménia 4-1. Úvodní kolo hlavní fáze evropské ligy pokračuje, už se blíží konce prvních poločasů v rozehraných zápasech. AC Milan prohrává s Benficou 0-1, Anderlecht s Lyonem 0-2, Hapoel Beersheva Dynamo Záhřeb 0-0, Leverkusen Celje 1-0, Olympiakos Jagiellonia Bialystok 0-1. Sturm Graz Rennes a stejně jako Sunderland Alkmaar 0-0. Barcelona teď ve španělské lize skórovala už v 8. minutě v zápase s Racingem Santander a má tak dobře rozehraný i 6. zápas této sezony. Posloucháte radiožurnál Sport 21:42. Vracíme se zpátky do italské Modeny na zápas českých volejbalistů na mistrovství Evropy proti Slovinsku. Slovo má reportér Kamil Jáša.
1: No, rád bych přidal dobré zprávy, ale bohužel všechno to vypadalo po prvním setu, po té vyhrané koncovce 26-24. Stále ještě český tým tedy vede 1-0 na sety. Tak to vypadalo krásně, růžově, optimisticky, nebo tedy v červených barvách, když český tým hraje v červeném s modrými libery. Ale teď už to je úplně jiný obraz hry. Čtvrtý bod pro český tým znamená jenom snížení na 4-8. Balon si bere Lukáš Vašina, pohrál si s ním pravou i levou rukou, nadhodil si ho zase hodně dopředu, odrazil se za ním, tvrdá rána, metr do autu. Tohle to bylo vidět až z horních pater. Tady na tribuně haly Palapaniny vůbec není třeba žádných moderních technologií. Tohle to byl naprosto jasně viditelný aut a to znamená bod zadarmo, už 9. pro Slovince, kteří, zdá se mi, a říkám to nerad, se dostávají do takového svého obvyklého tempu. Tempa hodně tomu pomáhá Jany Kovačič libero, který chytil pár balonů a teď navíc ten muž, kterého zatím já bych vyhlásil nejlepšího hráče zápasu, Nik Mujanovič, získává přímý bod SM a už je to 11. bod, nebo 10. desátý, to bych ještě předbíhal, 10. bod, 10-4 vede Slovinsko, trenér střídá a posílá na lavičku Vašinu, zdá se mi, že ten signál je naprosto jasný, Lukáš Vašina je klíčový hráč, určitě bude v důležitých zápasech, v dalších důležitých zápasech tady na turnaji základní sestavě, ale teď se také potřebuje chvíli podívat na tu hru ze střídačky. Indra udeřil do balonu, trefil míč a získává 5. bod pro českou reprezentaci. Místo Vašiny už je na kurtu Drahoňovský, který turnaj začal, nehrál špatně, ale také jemu zřejmě trochu docházeli síti. Prostě trenér Jiří Novák se snaží rozložit tu zápasovou zátěž, která je opravdu enormní, navíc hráčů. Na kurtu se objevuje další nová tvář, měl by to být Štěpán Svoboda. O jeho maturitním úspěchu jsme ve vysílání radiožurnálu Sport mluvili, přijel za hráči do hotelu hned ten první den, o něco později, protože si ještě musel splnit maturitní povinnosti a to se mu povedlo. Teď spěchá za balonem Klimeš, dostává o Benda vysokým bagrem, jenom přehrává balon na slovinskou polovinu hřiště a tohle to Slovinci měli jako někde na tréninku. Zpracování, nahrávka do kulu, kam nestačila dosáhnout česká obrana a Rok Bračko si také připisuje bod do statistických údajů. Smečař, který měří 193 cm. No a právě tento hráč, shodou okolností, když se tak pěkně nabudil vydařeným úderem, tak půjde na servis a dá se očekávat, že rozhodně českou přihrávačskou sestavu nebude šetřit. 11-5 vedou Slovinci ve druhém setu. No tohle byla taktická varianta, už jsme ji viděli několikrát a Indra je zablokovaný, ale všechno to začalo u Roka Bračka, který napřáhl k balonu, vypadalo to, že to bude rána, která porazí české přihrávače, ale on na poslední chviličku zarotoval ten balon, zápěstím jenom poslalo těsně za síť, tam Moník jenom skočil pro ten míč a už to nebyla klasická standardní volejbalová situace, pak už to ten míč přiletěl před Indru hodně nízko, ono napálil do slovinského bloku. Odpočinoucí odchází také Bartuněk. Vypadá to, že teď to není takové to klasické dvojstřídání. Na kurtu je mladší ze dvojice nahrávačů Ondřej Roman z Beskyd, 185 cm. Mluvil jsem s ním včera po utkání s Itálií, tak se tak díval na Gianello, který procházel právě kolem nás. Právě pro ně je to velký vzor, no a je tady další ESO. Tentokrát to dostává Benda, přímý bod ze servisu, nebo ESO, jak chcete. Rok Bračko hraje výborně, za service lineou dává další ESO, už je to 13-5 a trenér Jiří Novák žádá o oddechový čas.
0: A toho znovu využijeme na radiožurnálu Sport k tomu, abychom si připomněli taky důležitou dnešní zprávu z motorsportu. Příští sezona Formule 1 bude mít 24 velkých cen. Vedení seriálu oznámilo, že ročník 2027 začne v polovině března v Bahrajnu. Mezi novinkami je premiérový sprint v rámci červnové velké ceny Monaka. Grand Prix Bahrajnu by měla za šampion zahájet 14. března, přičemž na závěr února je na tamní okruh v Sácheru naplánováno oficiální testování. Týden na to má na Bahrajn navázat Saudská Arábie. Agentura Reuters ale připomíná, že konání závodů v Perském zálivu není kvůli současnému konfliktu na Blízkém východě jisté. Letošní Grand Prix v Džidě musela být zrušená a velká cena Bahrajnu byla přeložena na říjen na okruh v malajském Sepangu. Teď znovu na radiožurnálu Sport volej Češi hrají se Slovinskem na závěr základní části turnaje v italské Modeně. Máme reportéra Kamila Jášu.
1: Když se podíváme do statistik, tak po prvním setu na tom byl jasně bodově nejlépe Patrik Indra, 8 bodů, 4 body Jiří Benda, ale u něj je to opravdu vykoupeno tím, že na něj soupeř servíruje a dostal dost přímých bodů z podání a pokud tedy nemáte stabilní přihrávku, tak v žádném volejbalovém zápase nemůžete pomýšlet na vítězství. 3 body Antonína Klimeše, jeden přidal Jakub Klajmon, zapomněl jsem na Lukáše Vašinu, který teď už není v sestavě, tak ten vybojoval 3 body. V této souvislosti si dovolím připomenout a trochu nalákat posluchače radiožurnálu Sport i na zítřejší ranní vysílání přesně v 7:50, tedy přivstane si statistik Martin Štětka, statistik české volejbalové reprezentace a chci se ho zeptat, jakou váhu hrají statistiky pro hlavního trenéra Jiřího Nováka, takže pokud jste ranní ptáčata, tak také si přivstaňte zítra v 7:50 radiožurnál Sport a v živém vysílání se pokusím vyspovídat statistika české volejbalové reprezentace. Teď ale aktualita 14-6 vedou Slovinci, vypadá to, že ve druhém setu je nic nezastaví. Já si tedy osobně nedokážu představit, co by se muselo stát, aby Slovinci tenhle náskok ještě promarnili. Třeba kdyby často kazili podání, jako teď ale Pajenk, 203 cm vysoký blokář a hodně se na sebe zlobí, odchází na střídačku, přepouští místo liberu, o kterém už jsem mluvil, Jany Kovačič, libero 186 cm, vysoký hráč v bílém dresu, Slovinci jsou v modrém, tak drží přihrávku, drží obranu, organizuje hru slovinského týmu. Je to dobře vidět, 14-7 z pohledu Slovinců a právě slovinské libero přihrálo výborně, proto si také z chutí zautočil Nik Mujanovič a Slovinci jako kdyby napodobili tu variantu českého týmu také těsně před servisem se tam přehodili v poli. No je to asi prvek, který trenéři rádi využívají v moderním volejbale. Nevím, jak se cítí hráč komfortně, pokud vteřinku předtím, než přiletí k němu servis, tak si přeběhne na jinou pozici. Teď slovinský nahrávač Drahoňovský, přihrávka výborně a také se zasmečuje, ale to byl ten případ, kdy balon letí ještě teď a zastavil se o reklamní banery. Drahoňovský vůbec netrefil tu smeč. Přihrál dobře, nahrávka od Romana také slušná, ale netrefený míč znamená out 16-7 pro Slovinsko. Mám takový pocit ze druhého setu, že ten už se jenom dohrává. Český tým nemá tu energii, aby dokázal ještě zdramatizovat druhý set. Navíc Drahoňovský je zablokovaný, vybral si směr přes Nika Mujanovič. Mujanoviče. To bych mu tedy pro příště neradil. Nik Mujanovič měří 206 cm. Monster Block ozývá se tady v hale, ve které je, no diváku tu moc není, ale dorazilo dost fanoušků z České republiky. Nakonec Martinu Trpišovskou jsme mluvili těsně před zahájením prvního setu. Fanoušci jsou natěšení a určitě věří, že se to zlomí a ten další set už zase bude lepší v režii českého volejbalového týmu. Štěpán Svoboda výborně zapisuje si také do statistik. Rychle byl nad sítí do otočky, poslal ten balon, rychle švihl rukou, byla to velká rána a Slovinci se tak jenom po sobě ohlížejí, protože ten balon trefil přímo jednoho z nich, 8. bod. V probíhajícím druhém setu 1-0 na sety vede česká reprezentace, ale pokud sledujete svět volejbalu, tak asi se mnou budete souhlasit, že dlouho už 1-0 na sety český tým nepovede. Navíc zase krásná kombinace středem sítě. Kdo to byl? Rok Vračko? Zdálo se mi, že ano. Odrazil se ze zadní pozice ze zóny 5. Jako na pérách, kdyby byl, doletěl až k síti. Výborně mu tam tu pozici připravil Uroš Planinčinč. Nahrávač vyzval svého smečaře, svého útočníka a ten proměnil, bo zase špatná přihrávka. Teď se tam nedohodla dvojice Drahoňovský, Moník. Ta hra českého týmu, jak jsem mi chválil, v prvním setu byla výborná, tak teď tedy dobrá není v žádném případě. Myslím, že i čeští hráči už naprosto jasně vědí, že druhý set nezachrání, takže se mi tak trochu zdá, jako by ho chtěli mít co nejdříve za sebou, ale chtěl by to potrápit Slovince zase se vrátit do toho tempa, aby i slovinský tým zjistil, že na hřišti tady v hale na kurtu jsou čeští reprezentanti. Další špatná Drahoňovského přihrávka, tak ta bilance na přihrávce je hodně mizerná, si troufnu říct. Všechno zachraňuje kapitán, rána kapitána Patrik Indra, ale zase to měl hodně složité. Roman musel běžet pro ten balon, nahrával, všichni dopředu jasně věděli, kdo ten míč dostane. My teď informujeme také posluchače Radiožurnálu, předáme jim aktuální zprávy. Stav ve druhém setu je 19-9, ale česká reprezentace vyhrála první set, vyhrála ho po dramatické koncovce 26-24. Ta koncovka prvního setu byla hodně dramatická, nervózní, skóre se přelévalo, český tým prohrával o 2 body, vrátil se do toho prvního setu a senzačně koncovku proti slovinským volejbalistům vyhrál 26-24. Ano, 1-0 na sety to je, ale dlouho nebude, protože ve druhém setu česká reprezentace prohrává 9-20, vůbec se teď nedaří přihrávka a potom ani ty následné akce. Drahoňovský teď přihrál dobře útok středem sítě, Slovenci zázračně chytili v poli. Tohle to byl krásný zákrok, ale Klimeš všechno pohlídal. Na sítě získává 10. bod, tak alespoň to tak kosmeticky hezky vypadá z pohledu českého týmu, ale žádná radost ve druhém setu. 10-20, 1-0 na sety pro svěřence trenéra Jiřího Nováka. Z Modeny Kameliáša, Radiožurnál. Teď zase Drahoňovský na servisu, pokusí se, aby se ukazatel skóre přece jenom vyšplhal o nějaký ten stupínek nahoru. Zatím je tam 10, to ve volejbalovém setu na této úrovni opravdu není moc, 20-10 vedou Slovinci. Drahoňovský, jeho velká rána, Slovinci jsou zvyklí na tvrdé podání, no a další bod získává Mujanovič, který opravdu si dělá, co chce s českou obranou a on tam proti sobě měl Romana, to samozřejmě slovinský nahrávač dobře věděl, kudy povede útok, je to taková volejbalová klasika namířit ten útok přes nejmenšího hráče. Roman vyskočil, ale ten balon asi se dotkl rukama, no prostě slovinský útočník univerzál Nik Mujanovič je v úplně jiném patře, další tvrdý servis. A teď Pastrňák ten balon, co nedostane přes, zkusil to levačkou, zase výborný slovinský blok. Je to teď drtivý tlak Slovinců, česká hra se naprosto rozsypala 22-10, ten rozdíl je obrovský. Trenér Jiří Novák jenom tak stojí, neříká vůbec nic, už určitě řádá plány nad dalším týmem. Na kortu se tedy objevil další český hráč, který to tady zatím ve skupinové fázi zase tolik nenahrál. Matěj Pastrňák měl těžkou situaci na přihrávce, potom ani ta nahrávka nebyla ideální. 355 cm to je jeho potenciál, smečarský dosah. To zatím neměl příležitost, aby ukázal tady Palapanini. Servírovat bude Klimeš, ten zůstává na kurtu vlastně od začátku turnaje ve všech pěti zápasech. To byla rána, překvapil, nebo spíš chtěl překvapit soupeře. Rána, ano, ale také out, 23. bod pro Slovinsko. Slovinci naprosto v klidu, v pohodovém tempu. Tohle to není žádný velký volejbalový kvapík, prostě naprosto v klidu si hlídají všechny své činnosti a dostávají se tedy do naprosto výrazného vedení 23-11. Servis, který dá muž, který má opravdu hodně energie, ale pokazil ho 23-12, 12-23 z českého pohledu. Jenom připomenu, že český tým vede 1-0 na sety. U sítě teď je Patrik Indra, kapitán na kůlu u hlavního rozhodčího, na hlavním kůlu Pastrňák, uprostřed je Svoboda, takové složení české sítě. Obrana na síti samozřejmě velmi důležitá věc, nejenom pro samotné zablokování, ale i pro postavení dalších hráčů v poli. A trenér Jiří Novák právě na obranu hodně dbá, no a teď si to tedy Slovinci opravdu užívají, už mají setball, nahrávač, Uroš Planinčinč, vůbec na nic nečekal, levačkou překvapil český tým, ani ne tak českou obranu, prostě české hráče, levačkou ulil na druhou stranu, poslal balon přímo do českého pole 24-12. A Slovinci si jdou pro vítězství ve druhém setu opravdu velmi výrazným rozdílem, no tak český tým se musí probudit, otřepat, trenér musí zatřást emocemi, musí něco vymyslet do dalšího pokračování do třetího setu. 24-12 je tady setball slovinského týmu, opatrné podání, Vašina přihrála dobře, středem sítě Svoboda nedosáhl na ten balon, Moník bagrem nahrává na Pastrňáka, Pastrňák také neprošel přes slovinský blok, ten se ale dotkl sítě, možná to byl kozamerník, vypadá to na to, ještě si tam co si vysvětlují u sítě s Nejcem Najdičem, je to jedno, kdo se dotkl sítě, prostě blok v síti, to je informace pro rozhodčího, aby zapískal 13. bod pro český tým a je tady druhý setball Slovinska probíhajícím utkání na mistrovství Evropy. Slovinci teď už útočit budou, středem sítě Ulívka, trochu se teď rozpadla i ta hra Slovinců, kteří moc dobře vědí, že je konec a ten konec přichází právě v tuto chvíli. Je tady konec, Rokmožič to byl, který zasmečoval jako poslední diagonálou, dvoumetrový slovenský volejbalista, ukončil druhý set 25-13, tak tady po setech 26-24 a 13-25 je stav utkání tady Pala Panini nerozhodný 1-1 na sety.
0: U pokračování utkání dál budeme na Radiožurnálu Sport. Teď je víc času na to zopakovat si důležité sportovní výsledky ze 16. září roku 2026. Fotbalová Sparta vyhrála na úvod Evropské ligy v Jerevanu nad Araratem Arménia 4-1. Hokejové Tip Sport Extralize České Budějovice podlehly Mladé Boleslavi 2-3. Litvínov porazil Kometu Brno 2-1. Plzeň Liberec 2-1 po nájezdech. Vítkovice podlehly Kladnu 3-4. Polomouc Spartě 2-5 a Pardubice Hradci Králové 3-5. Dnes se hrála taky Maxaliga, tedy druhá nejvyšší domácí soutěž. Friedrich Místek porazil Pražskou Slávii 4-2. Vsetín Zlín 7-1. Kolín podlehl pardubickému Bčku, které vede tabulku 0-3. Litoměřice porazili Třebíč 3-0. Přerov zdolal Chomutov 2-1. Sokolov vyhrál nad Jihlavou 6-3. A Tábor zdolal Havířov 2-1. Což jsou všechno zápasy čtvrtého kola a první hokejové ligy. 21 hodin 58 minut, jak jsem slíbil, za chvilku budeme pokračovat volejbalovým mistrovstvím Evropy mužů a zápasem Československo. Teď ale prostor taky pro hudbu.

Hezký večer při poslechu radiožurnálu Sport, 22 hodin na skoro 2 minuty. Jak už jsme víckrát zmínili, Sparta na úvod Evropské fotbalové ligy vyhrála v Jerevanu nad domácím týmem Ararat Arménia 4-1. Omonia Nikosie porazila Celtu Vigo 1-0. V poločasové přestávce jsou dnešní zbývající zápasy a pokud správně počítáme, jich celkem 7. AC Milan prohrává s Benficou Lisabon 0-1. Anderlecht s Lukášem Ambrosem v základní sestavě prohrává s Lyonem 0-2, za francouzský tým zatím čeká na šanci Pavel Schulz. Možná, že by Lukáš Ambros s Pavlem Schulzem mohli se objevit v národním týmu v příštích týdnech před zápasy a při zápasech Ligy národů. Leverkusen s útočníkem Patrikem Schickem, který oznámil po mistrovství světa konec v reprezentaci, vede nad celé 1-0. Olympiakos Jagiellonia Bialystok 1-1, Sturm Graz Ren 0-0, Sunderland Alkmaar 0-0, stejně jako Hapo El Berševa Dynamo Záhřeb. 22 hodin, 2 minuty, ještě jedna písnička a pak už zase volejbal. Hezký večer.

0: Ivan Pajloc na Radiožurnálu Sport. Hodně gólů dnes padá ve španělské fotbalové lize. Atletico Madrid porazilo Osasunu 4-0. Barcelona v 31. minutě prvního poločasu vede nad Racingem Santander 2-1 a Deportivo La Coruña podlehlo Sevilla 0-1 v boji o osmifinále anglického ligového poháru. Wolverhampton už bez Ladislava Krejčího, hraje v Liverpoolu s Evertonem 0-0 v 61. minutě. Fleetwood Sheffield United 1-0 pro domácí. Coventry prohrává s Aston Villou 1-2 a Manchester United vede ve 47. minutě nad Brightonem 2-1. Teď zase volejbal na Radiožurnálu Sport, mistrovství Evropy mužů, zápas Československo na závěr skupinové fáze a reportér Kamil Jáša.
1: Začíná třetí set důležitého utkání pro postavení týmu v tabulce. Pokud Slovinci vyhrají, tak budou dotírat na Itálii, budou na druhém místě za italskými superhvězdami. Italové tady doma zatím nezaváhali, hrají opravdu výborně, otočili i ten včerejší zápas s Českou republikou, kdy český tým senzačně vyhrál první set. No je to podobný scénář jako včera, dnes také česká reprezentace vyhrála dramatickou koncovku prvního setu. Včera to bylo 25-23 proti Itálii, dnes 26-24 proti Slovincům, jenomže pak se něco stalo v českém týmu a najednou ty body přestaly přibývat, přihrávka se přestala dařit a myslím, že to bude velké téma pro trenéra Jiřího Nováka, hlavně ta nepřesnost v přihrávce v tom prvním úderu ve výměně a potom už všechno se čeští volejbalisté snaží dohánět a to je složitá věc na světové, tedy na evropské úrovni. Na Slovinci a Italové rozhodně patří i do světové špičky, takže je to světová volejbalová úroveň a když si pořádně nepřihrajete, tak potom je hodně těžké cokoliv vymyslet u sítě. Začíná tedy třetí set 4-5 z pohledu českého týmu. Vašina si bere balon, narodil si ho, jeho tvrdá rána, ale Slovinci zpracovali výborně, dobře Vašina teď chytil v poli, Indra ještě běží pro ten míč, udeřil do něj hodně razantně, ale Slovinci ho plácejí úplně stejně, co teď Benda vyskočil krásně diagonálou, nádherná, zatím nejdelší výměna, ještě pokračuje tenhle ten koncert s obou stran, Indra nejhezčí výměna dosavadního průběhu zápasu, to, co předváděli Slovinci v obraně, to byla krása, ale český tým přetlačil teď soupeře a Moník okamžitě přispěchal za kapitánem českého týmu, také za Bendou. Oba dva, Benda vlastně, spíš Benda s Moníkem, teď pochválili kapitána Patrika Indru, nebo prostě je to bod, který získává český tým důležitý. V úvodu třetího setu vyrovnáno 5-5. Vašina, jeho další servis. A ESO, výborně. Ten balon se otřel o pásku, s tím Slovinci nepočítali. To je samozřejmě hodně těžká věc. A je to ESO, které získává Lukáš Vašina. Za prvé do svých osobních statistik, hlavně ale obrací skóre tohoto zápasu na 6-5. Lukáš Vašina si znovu bere balon. Už je hodně vzadu, téměř u reklamních banerů. Nadělil si ten balon zase hodně dopředu, tvrdé smečované podání. Slovinci středem sítě, no tam byl hodně vysoko blokař slovinského týmu, který také půjde na servis. Jmenuje se Jan Kozamerník, který dosáhl výš než čeští obránci. A to je pak těžká věc, když má útočník tak vysoký dosah, tak se to velmi těžko brání a nepovedlo se to ani v tuto chvíli na české obraně na síti. Kozamerník, který servíruje, trefuje zase Bendu, ten si užije i ve druhém setu. Bendova rána, krásná diagonála. Trochu byla odhozená ta Bartunková nahrávka, nebyla úplně k síti, možná to bylo tak půl metřík, snad možná i metr od sítě, trochu kontra, ale Benda, to je skokan opravdu, který se jen tak nevidí, odrazil se, napálil balon dlouhou diagonálou tím nejdelším možným směrem a získává sedmý bod pro český tým 7-6. Antonín Klimeš vzal si balon, rozběhl se, jeho plachtící podání směrem na levou stranu na smečaře, tak aby ho potrápil a ten opravdu nezískává bod. Bartůněk na Bendu, Benda levačkou, jenom tak přehodil balon. Znovu Bartůněk za hlavou na Indru, Indra skvěle, Patrik Indra výborně. Trefil po lajně, tam, kde bylo libero slovinského týmu, ale Jany Kovačič nestál úplně u čáry a ten balon dopadl přesně do místa, kde už Kovačič nedokázal zasáhnout. Je tady oddechový čas, tak se podíváme, jak bude vypadat aktuálně v provedení hlavního trenéra české volejbalové reprezentace Jiřího Nováka. A teď je až nečekaně aktivní. Je tam s ním společně i asistent Matyáš Demar, ten neříká vůbec nic, ale Jiří Novák uděluje hodně razantně pokyny hráčům. Vypadá to, že není úplně spokojený český trenér s tím, jak se vyvíjí zápas. Těch chyb je opravdu hodně. Možná se dostavuje nejenom fyzická, ale také psychická únava a nejspíš to půjde ruku v ruce. 6 dní, 5 zápasů, mluvil jsem o tom, ale to mají Slovinci vlastně úplně stejné. Včera český tým se dostal do hotelu až hodně pozdě večer po tom dlouhém utkání, dvouhodinovém utkání s italskými hvězdami. Dokážu si představit, že si hráči ještě i v postelích přehrávali ty výměny z prodané Pala Panini. No teď Klimeš zkazil servis a to asi moc pochvalu po oddechovém čase od trenéra Jiřího Nováka tedy nedostane. 8-7 je stav zápasu pro českou reprezentaci. Pozor, na servis přichází Nik Mujanovič, ostrostřelec slovinského týmu. Ještě si upravuje výstroj, otřel si svoji pravou dlaň o boku a dává smečované podání. Benda jen tak, že vůbec stačil zasáhnout. Tohle to Slovinci nejprve ubránili, na podruhé také teď znovu Benda jenom přehazuje a kde pak je balón, dostává se mimo anténku po zásahu Jiřího Bendy, hodně neurovnaná výměna, 8. bod pro Slovinsko, vyrovnáno 8-8. Číslem 20 Nik Mujanovič znovu půjde na servis, teď trochu snad až legračně chytal ten balon a nepovedlo se mu to, takže si pro něj musel dojít ještě jednou a vypadá to, že ten jeho rituál s pravým zápěstím se opakuje před každým servisem. Nadhodil si balon, zase bude určitě trefovat Jiřího Bendu. No, teď se balon zastavil na páse a myslím, že se také zastavilo srdce blokaře Klajmona, který má v popisu práce, pokud balon přepadne přes pásku, tak si hlídá tuhletu situaci. Trochu si to rozmýšlel, míč, kam se překulí, zůstal na slovinské straně. 9-8 pro český tým. Luboš Bartůněk bere si balon, má ho na levé straně kurtu, posílá razantní podání a Slovinci musí běžet pro ten balon. Vysoká nahrávka na český trojblok, šikovně to teď Slovinci udělali, nadhodili se ten balon, výborně Moník v poli a Benda by mohl zakončit, povedlo se mu to, ale ještě pokračuje další dlouhá výměna, balon zadarmo a teď český tým, Bartůněk středem sítě, Klajmon a konec výměny, výborně Jakub Klajmon, skvěle, 10-8. Česká reprezentace si bere zpátky ten dvoubodový náskok, servírovat bude znovu Luboš Bartůněk. A pokud byl před malou chvíli nespokojený Jiří Novák, tak teď zase úplně spokojeně ve tváři nevypadá Fabio Soli, hlavní trenér slovinského týmu. Jeho asistenty jsou Francesco Guarnieri a druhým asistentem Gregor Jerončič. Výborně, Benda pohlídal situaci na sítí, tohle to je 11. bod a už je to 3bodové vedení pro českou reprezentaci, ale ještě bych ten s tím účtem počkal, protože právě ten muž, o kterém jsem mluvil, prostavil asi Fabio Soli, ukazuje, že si celou situaci nechá překontrolovat u videa. On ten balon po nepřesném zásahu slovinské obrany letěl na pásku a Benda se snažil co nejdřív zaklopit ten balon blokem na slovinskou stranu a teď jde o to, jestli počkal, až se balon dostal nad pásku, jestli ještě nebyl na polovině soupeře, kde by tedy Slovinci mohli uvažovat o dalším úderu, ale Benda to prostě a rázně vzal do svých dvou rukou, ukončil celou situaci. 11-8 už svítí tady na ukazateli skóre. To je samozřejmě příznivý výsledek. Na velkoplošné obrazovce je teď v detailu trenér české reprezentace Jiří Novák, který tam promlouvá k svým svěřencům. To ale bude v pořádku, zdálo se mi z komentátorského stanoviště. Ano, a teď už stejný názor má také hlavní rozhodčí tohoto zápasu Sekin Yener z Turecka. Bod pro českou reprezentaci 11-8, ale možná to slovenský trenér tak trochu zkoušel zastavit ten nápor, rozhodit Luboše Bartůňka z tempa. Ten servíruje opatrné podání, středem sítě rána jako zděla. Nevím, jestli to byla úplně nejlepší volba od Luboše Bartůňka. Jenom tak přehodil servis, možná ho chtěl zkrátit, úplně mu to nevyšlo. Navíc trefil přesně slovinské libero. Bylo to jako někde na tréninku v klidu a v pohodě si libero došlo pro ten balon. Na pozici slovinského libera hraje Jany Kovačič, opora Kán, a tohle to nebyl žádný problém pro slovinský tým. Český ale má problémy s přihrávkou. Bartuněk jednou rukou nádherně na Klajmona. A super spike pro Jakuba Klajmona. Krásně udeřil do balonu. Tomáš Bartuněk skvělým způsobem se vyšplhal hodně vysoko. Jednou rukou podržel ten balon tak, aby středák mohl udeřit do balonu. Krásná volejbalová akce 12-9. Tohle to je daleko příznivější obraz pro český tým než v tom předchozím setu. Benda jenom přehodil balon, Boník po něm zkusil sáhnout a také se teď Benda omlouvá svým spoluhráčům. Bude to možná muset vysvětlovat i hlavnímu trenérovi. Ten servis nebyl ani razantně rotovaný, byl, je to taková ta nejjednodušší varianta pro přihrávače. Rotovaný lehký balon, který přiletěl přímo do stojícího slovinského přihrávače. Tam snad ani nešla udělat chyba. 10-12, Slovinci prohrávají a zle dotírají těsně před polovinou setu na český tým. Český tým tedy bude přihrávat, zřejmě zase Benda, Moník mu vypomohl, Moník dobře přihrál a zase Klajmon středem sítě, ten když se odrazí, tak se velmi těžko brání útok středem sítě a také ho dost často Luboš Bartuněk zásobuje rychlými nahrávkami. Mluvil jsem o tom, že ta nahrávka na prostředek rychlá, ano, ale musí také balon vyletět dostatečně vysoko, tak aby ho blokář, v tomto případě Jakub Klajmon, který měří 198 cm, tak aby ho trefil ve velké výšce a Klajmon opravdu hodně dynamicky najel do té situace na středu sítě a on také stejně dynamicky najel do situace za service lineou, posílá balon do autu, další zkažený servis. No, když se tak teď dívám na sestavu českého týmu, nevím úplně přesně, možná je to Indra, který půjde potom na servis, zřejmě ano, nebude mít vůbec jednoduchou pozici, protože dva hráči před ním pokazili, ano. Patrik Indra si vezme balon, raději se nedívá na Jiřího Nováka, prošel 3 metry vedle hlavního trenéra, ten má hodně přísný pohled, v levé ruce drží své desky a dívá se teď směrem dopředu. Tak jsem sám zvědavý, za jaký konec to vezme Patrik Indra. Levačkou si nadhodil balon, nic našetří, tvrdá rána a také zkazil servis. Takže jestli dobře počítám, třetí zkažené podání v řadě, kdo bude další muž, který půjde na servis. No, nedovolil bych si trenérovi Jiřímu Novákovi cokoliv poradit, to tedy v žádném případě, ale už by to prostě ten servis chtělo také na malou chvíli půjčit na slovinskou stranu. Slovinci teď budou útočit po nepřesnostech v české hře a tam se k balonu z této situace dostal Nik Mujanovič, 206 cm, úřadovalo zase vysoko na cítí. Útočník Stur se opřel do balonu a Slovinci se dostávají na rozstřel. Je to právě dílo toho, že jsme vůbec nedostali na servisu pod tlak. Usnadnili jsme jim situaci, přiskažené servisy v řadě za sebou. Teď navíc získávají breakovou situaci a už jsou jenom o bod za českým týmem. Benda, přihrávka výborně a Vašina vyskočil do diagonály, se krásně otočil. Pochvala vlastně pro všechny tři hráče. Benda to neměl jednoduché, skočil v rybičce pro balon, přihrál dobře. Bartuněk poslal míč na hlavní kůl a tam se Vašina odrazil hodně vysoko. Bartuněk teď odchází ze hřiště, nahradí ho u sítě Marek Čotala, je to další čaun v české sestavě, půjde na síť tak, aby bránil. No a teď Lukáši Vašinovi nezávidím vůbec, protože to je volejbalista, který je na servisu. Před ním tři hráči zkazili servis a navíc trenér Novák posílil obranu. Ta zodpovědnost je teď tedy na Lukáši Vašinovi. No, ale vypadá docela v pohodě. Nadhodil si balon, dává tvrdé podání. Tohle to bude český trojblok na hlavním kůlu. Vysoký trojblok, nezachytil balon. Tohle to nešlo chytit ani vzadu pro Patrika Indru. No, poradil si ve složité situaci, hodně složité situaci, Rok Bračko. Měří 193 cm, zdá se mi, že to je takový trend moderního světového volejbalu, že už smečaři nemusí být ani taková lemželeza, nemusí měřit 210 cm. Smečař hlavně musí být šikovný, aby zvládl přihrávku a potom si tedy samozřejmě velký bonus, když si poradí v útoku. Teď Benda zase, přihrávka hodně nepřesvědčivá. Patrik Indra výborně, pokud nepřešlápl čáru a nevypadá to, tak získává bod. Skočil ten balon, ale co dokáže vykouzlit Luboš Bartuněk ze složitých situací, to je opravdu obdivuhodné. Musel spěchat za tím balonem někam na 3-metrovou čáru. Utíkal dobrých 5 metrů a poslal za hlavu, spíš kde tušil svého spoluhráče, takovou střelenou nahrávku. Indra ji doskočil krásně, stihl ještě udeřit do balonu a je to 16-14. Teď Klimeš, dobré podání, ale Slovinci útočí úplně stejně. Výborně Klimeš ještě v poli zachytil ten balon. Benda vytlouká slovinský blok a break je zpátky. Slyšíte také moderátora tady v hale, tak teď oslavuje 17. bod českého týmu, nebo tedy spíš jeho autora. Benda získává bod, trenér Slovinců si aktuálně žádá o oddechový čas. Český tým vede 17-14.
0: Říká Kamil Jáša, za kterým se znovu vrátíme na radiožurnálu Sport do italské Modeny na pokračování třetí sady zápasu českých volejbalistů proti Slovinsku na mistrovství Evropy. Mezitím letní pohled do Evropské fotbalové ligy. Sparta vyhrála v Jerevanu nad Araratem Arménia 4-1. AC Milan prohrává s Benficou Lisabon už 0-2. Anderlecht snížil zápas s Lyonem na 1-2. Na straně francouzského týmu ještě čeká na šanci. Pavel Schulz za Anderlecht hraje stále od úvodní minuty Lukáš Ambros. V dalších zápasech, které jsou aktuálně rozehrané, ještě nepadl gól v soubojích Sunderland Alkmaar, Sturm Graz Rennes, Hapoel Beersheva Dynamo Záhřeb, Leverkusen s Patrikem Šikem v základní sestavě stále vede nad celé 1-0, Olympiakos Jagiellonia Bialystok 1-1 a ještě jsem nezmínil poslední utkání dnešního programu úvodního kola Evropské ligy. Omonia Nikosie už zdolala Celtu Vigo 1-0. Ve 22 hodin 21 minut znovu čas na to vrátit se zpátky do italské Modeny za Kamilem Jášou na volejbalové mistrovství Evropy a zápas Československo.
1: No je to takový hezký časový údaj, 22-21, zatím tak daleko jsme ještě nepokročili ve třetím setu, tady je to ale také jenom o jedno číslo, o jeden bod v tomto případě, o 17-15 vede česká reprezentace, teď bych přehlédl ten dvoubodový náskok českého týmu, 17-15 ve třetím setu, 1-1 na sety, výborně v poli si tam teď počkal na ten balon Vašina a útočit bude Benda, opřel se do balonu ještě Indra v poli, Bartuněk spěchá za balonem, nahrává Indrovi, Indra to zkusil propálit a tohle to bude s velkou pravděpodobností bod pro Slovinsko. No, Benda se rozběhl za balonem, nedobře nahraným, napálilo přímo před sebe. Jasná věc, zkusil trefit ruce někde nahoře, jenomže Slovinci to všechno přečetli, viděli to moc dobře, stáhli ruce a ten balon letěl hodně daleko do autu. No je tady další oddechový čas, slovo si s dovolením v hale, tady v chrámu volejbalu. Teď nechám, protože Česko v tuto chvíli vede 17-16, je tady důležitý okamžik. Jiří Novák přichází mezi své hráče, ukazuje jim naprosto jasně, jak se mají chovat na přihrávce a hodně se tedy zlobí. Takhle emotivně tady nevystupoval v průběhu předchozích čtyř zápasů, jako teď chce probudit své hráče. Teď pravačkou jim ukazuje, jak si přeje, že by měla vypadat hlavně, jak by měl vypadat hlavně ten první kontakt s balonem. No, tak zeptám se na to určitě po utkání, co tím myslel při oddechovém čase trenér Jiří Novák. Úsměv na jeho tváři tedy opravdu nehledejte. Na Slovinci jsou ale těžkým soupeřem, to určitě. Na stopních vítězů se umístili na čtyřech z posledních pěti šampionátů. Stříbro získali v letech 2015, 2019, 2021, bronz v roce 2023. Teď česká reprezentace vede na Slovinském ve třetím setu 17-16 a je to ESO. Po timeoutu, po oddechovém čase Benda dostává další ESO a že jich tedy je dnes opravdu hodně. On si udělal trochu úkrok do pravé strany, ten balon letěl přesně k čáře, opřel se tam do něj Nik Mujanovič a s velkou pravděpodobností to bude úplně stejný scénář v následující výměně vyrovnáno 17-17. No nezávidím teď Bendovi, protože dá se předpokládat, že ten balon zase poletí k němu. Tak tedy Nik Mujanovič naskočil si tvrdár na druhou stranu. Servis přímo na Moníka, Benda tedy bude útočit a útočně je na tom opravdu skvěle. Dynamicky skvěle, výborně naskočil. 18-17 pro český tým. Teď Bartuněk na servisu. Luboš Bartuněk si bere balon, dojde si docela, to má daleko na tu stranu, odkud on vždycky servíruje, vždycky naprosto ze stejného místa. Když se dívá směrem do kortu, tak si popojde na levou stranu. Rozběhl se, platící podání, ale pokazil. On trochu zariskoval, přidal na dynamice, přidal na razanci, ale posílá ten balon přímo do poloviny sítě. Vyrovnáno 18-18. Servírovat tedy budou pochopitelně Slovinci, rok Bračko, už jsme ho tady viděli v dnešním utkání a vůbec tady ve skupinové fázi v Modeně udeřit hodně silně do balonu. Bračko, tvrdá rána, výborně, ale Vašina přihrává a Benda, skvěle také slovinské libero, ještě pokračuje ta výměna, český trojblok je vytlučený, Slovinci se vracejí do vedení, rok Možič získává bod pro Slovinsko, všechno ale začal výborný servis Roka Bračka. No, trenér Jiří Novák se snaží zastavit nápor Slovinců. Je tady timeout českého týmu. Český tým ve třetím setu prohrává 18-19.
0: Znovu si tak můžeme připomenout na Radiožurnálu Sport výsledky zápasů prvního kola hokejové Tip Sport Extraligy. Sparta zvítězila v Olomouci vysoko 5-2. Hradec Králové vyhrál východočeské derby na ledě mistrovských Pardubic 5-3. Litvínov zdolal Kometu Brno 2-1. Vítkovice podlehly Kladnu 3-4. České Budějovice Mladé Boleslavi 2-3 v prodloužení a Plzeň zdolala Liberec 2-1 po samostatných nájezdech. V první hokejové lize, v Maxalize, chcete-li, Friedrich Místek zvítězil nad Slaví Praha 4-2, Vsetín nad Zlínem 7-1, Litoměřice porazili Třebíče 3-0, Sokolov vyhrál nad Jihlavou 6-3, Tábor nad Havířovem 2-1, Přerov Chomutov 2-1 a ještě jsem nezmínil vítězství Litoměřic nad Třebíčí 3-0. Z fotbalisté Sparty ti vyhráli na úvod Evropské ligy v Arménii, v Jerevanu nad domácím Araratem Arménia 4-1. Teď zase volejbal na Radiožurnálu Sport, mistrovství Evropy mužů a závěrečné utkání Čechů v základní skupině v italské Modeně. Nastoupili svěřenci trenéra Nováka proti Slovinsku. Je u toho reportér Kamil Jáša.
1: Bartuněk nahrál Bendovi a tahle ta kombinace je vyzkoušená a funguje výborně, když má Bartuněk dobře balon přímo na středu sítě, tak většinou vyšle rychlou střelenou nahrávku do kůlu, středák naláká obranu a tohle to Benda zvládá opravdu výborně, 19-19, navíc skvělý Bendův servis, Slovinci z nouze dostávají balon do vysokého postavení, do veliké výšky, Indra zpracoval balon, Bartuněk na Vašinu, Vašina skvěle, vytlouká slovinský dvojblok a český tým to, co ztratil, tak už zase má, tedy jednobodové vedení 20-19, na servisu je Jiří Benda, probudil se v pravý čas, útočně opravdu je na tom velice dobře, Slovinci střídají, na kort přichází Grega Kroglič, libero, které nastupuje do tohoto zápasu, ale v pozici takového hráče, který přijde na pomoc, ne dresu pro libero, ale v modrém dresu slovinském, postavil se na přihrávku tak, aby zabránil Bendovi v získání bodu, no a Benda to zase trefil. Musel se tam kameraman hodně daleko sehnout, myslím, že kameraman si bude hodně dlouho pamatovat tuhle tu ránu. Benda trefil balon, který přeletěl přes celý kurt, přepadl dokonce přes reklamní banery, no to se tedy nepovedlo vůbec. Vyrovnáno 20-20. Na servisu ale Pajenk, blokář 230 cm, také on se koncentruje přesně na tenhle ten okamžik. Nadhodil si balon, smečované podání, přihrávka českého týmu lehce složitá, Bartuněk na hlavní kula, Lukáš Vašina.

A Indru, ten teď si ještě vysvětluje s Antonínem Klimešem, co se nepovedlo na tom obloku, vyrovnáno 21-21. Jenom připomenu, že český tým první set vyhrál 26-24, ten druhý prohrál dost trtivým způsobem 13-25, ale teď je tady třetí set, který český tým potřebuje vybojovat. Pozor na slovinský útok, výborně český dvojblok ještě ve výměně, Slovinci pokračují znovu, český blok velice dobře a teď z hlavního kulu je tam na bloku výborně. Výborně Moník skočil pro balon, Indra také čaruje ještě v poli, Benda přendal zázračně v téhleté výměně balon na slovinskou polovinu, Slovinci ale si zaútočili ještě jednou nejkrásnější výměně dosavadního průběhu a ten pot pro Slovinsko získává Rok Možič. Ale čeští hráči se teď překonávali jeden za druhého, tam skákali na palubovce, dokonce ne v tom oranžovém vymezeném prostoru, ale v té zelené barvě dokázal pak ještě Benda doběhnout pro balón a bagrem z obrovské dálky o přendrat vysoký přes síť, ale to už byl takzvaný freeball, se kterým Slovinci neměli vůbec žádný problém, dostávají se do vedení 22-21. Na přihrávce uprostřed je Benda a Moník je připravený, aby mu pomohl. Také si na poslední chviličku spolu vyměnili postavení. Vašina ale přihrával prsty, Indra, jeho útok. Slovinci bohužel na něj byli takticky připraveni náramně a posílají balon do autu. Jedna z mála chyb Nikamu Mujanoviče. Už jsem se držel za hlavu, protože to vypadalo, že Mujanovič zase bude úřadovat jeho razance. Vysoká postava, velký odraz, ale posílá balon do autu, dává tak šanci českému týmu. Ondřej Romanovi, který přichází do hry, rezervní nahrávač české volejbalové reprezentace, vyrovnáno 22-22 a je moc dobře, že Slovinci tuhletu nabídnutou šanci nevyužili, mohli odskočit o dva body, je tedy vyrovnáno. Marek je zadu, vpravo, Roman posílá, zkazil servis, trochu jsem se právě zadíval na 33, kterou má na dresu český nahrávač. Roman pokazil podání a znamená to zadarmo. 23. bod pro Slovinsko. Právě Slovinci na servisu a určitě si půjdou za razancí. Půjdou si za podem ze servisu. Je třeba dobře přihrát na kurtu, že zase zpátky Luboš Bartuněk out. Tak tohleto není špatná varianta pro český tým. Nikdo přihrávat nemusí. Dostáváme se do situace, kdy na ukazateli skóre svítí 2:23, 23 a na servisu Lukáš Vašina. Možná má z českých hráčů nejlepší podání tady na turnaji, na evropském šampionátu. Nadhodil si balon, odrazil se, skáče tvrdá rána. Slovinci zpracovali, útočí z pipu ze zadní zóny a Indra měl balon na ruce, ale nechytilo, nedokázalo zpracovat. To je škoda, tohleto vypadalo hodně nadějně. Slovinci mají 24. bod a jako první se dostávají k setbolu. Teď si musí dát velký pozor. Všichni hráči, kteří jsou na kurtu v českých barvách, na servisu, je 204 cm vysoký šikovný blokář Jan Kozamerník. My budeme informovat posluchače Radiožurnálu. Teď je tady setbol Slovinců, ale pokažený servis, takže je vyrovnáno 24-24. Stav utkání je 1-1 na sety, v tom třetím je to přetahovaná o každý bod. Aktuálně tedy vyrovnáno 24-24 z Moderny Kameliáša, Radiožurnál. No a vracíme se zase do přímého přenosu Radiožurnálu Sport. Všechny zápasy českého týmu z evropského šampionátu vám přinášíme přímým přenosem. Klimeš, jeho servis out. Balon vypadl možná půl metru vedle kurtu. Výmluvná byla reakce trenéra Jiřího Nováka. Pravou rukou se bouchl o svoji pravou nohu. Takhle se vyhrát dá jen velmi těžko, pokud to vůbec jde, když tedy zkazíte jeden servis, potom druhý. No, 25-24, další slovinský setball, navíc taktická varianta, docela zajímavá, protože na kurt přichází Nate Najdič, to je zajímavá věc a má určité taktické pokyny od svého trenéra na servisu, ale Nik Mujanovič nadhodil si balon a teď tvrdý servis. Vašina výborně na přihrávce. Bartuněk z hlavního kulu, Benda skvěle. Další odvrácený setball. Nebyla to vůbec jednoduchá situace. Ale skvěle. Lukáš Vašina na přihrávce byl hodně dole. Dostal se téměř až k oranžovému Taraflexu. Skvělým způsobem bagrem dokázal

0: zpracovat tu bombu. Teď Luboš Bartůněk, také on dokáže vymyslet na poslední chviličku zajímavou situaci. Bartůněk nadazuje si balon, rozbíhá se opatrnější podání, s tím Slovenci Grepak problémy nemají v žádném případě a nemyslím si, že by to byla dobrá varianta. Bartůněk dokáže dát nebezpečný servis, to rozhodně nebyla tato chvíle. A Uroš Planišinč nahrával, ale Pajenk dostal ten balon předem sítě naprosto jasně do kurtu a teď je na servisu Rok Bračko. Už jsme ho tady viděli dát přímý od podání, zaznamenal ESO. Slovinci mají další setbol, je to drama ve třetím setu, důležitý okamžik, 26-25. Bračko si bere balon, narodil se ho, jeho rána, špatná bendová přihrávka, Vašina ještě běží za balonem, ale pokazil i ten druhý úder. To je tedy škoda, protože český tým v tuto chvíli prohrává třetí set o dva body. Zase tam byla špatná přihrávka Bendová na jeho obranu. Byla to opravdu povedená rána, povedený servis po lajně, ale takový je prostě moderní evropský volejbal. Benda nepřihrál, Vašina pokazil i ten druhý úder a je tady konec třetího setu. Aktuálně tedy stav na sety v Pahle Pala Panini Česká republika Slovinsko 1-2.
1: Tak věřme, že Češi to ještě dokáží otočit ten závěrečný zápas skupiny mistrovství Evropy v italské Modeně. Za chvilku znovu za Kamilem Jášou.

0: Fotbalisté Sparty porazili domácí Ararat Arménia 4-1 v prvním zápase Evropské ligy. Omonia Nikosie zdolala Celtu Vigo 1-0. AC Milan stále prohrává s Benficou Lisabon 0-2. To už se hraje 79. minuta. Anderlecht snížil zápas s Lyonem na 1-2, 82. minuta. A na hřišti už taky Pavel Schulz, na té domácí už ale není. Lukáš Ambros v dalších zápasech. Leverkusen s útočníkem Patrikem Schickem vede na celě 2-0, ale Patrik Schick zatím neskóroval. Jeden gól si dali hráči slovenského týmu sami, ten druhý trefil Medina a Schick už není na hrací ploše. Hapoel Beersheva Dynamo Záhřeb stále 0-0 v 78. minutě. Stejný stav platí i v souboji Šturmu Graz s Rennes v podobný čas. Sunderland vede díky gólu z penalty nad nizozemským AZ Alkmaar 1-0 v 82. minutě. A ještě jeden zápas Olympiakos Pireus versus Jagiellonia Bialystok. Řecko-polský souboj zatím 1-1, 83. minuta utkání. Vracíme se zpátky do italské Modeny na volejbalové mistrovství Evropy mužů. Věřme, že Češi navážou na ten první set, který vyhráli, ale pak dvakrát prohráli se Slovinskem. Čtvrtá sada začíná a slovo má opět Kamil Jáša.
1: A nezačíná vůbec dobře, protože Slovinci se dostali do vedení a navíc tohle to byla hrubá chyba českého týmu. Komunikace naprosto nefungovala, nezafungovala, ale ještě všechno zachraňuje Benda. Znovu další výborný Klajmonův zákrok po Bendovi smeči vykryl svého spoluhráče a Banda zakončuje, ne Banda, slovinská Banda teď se sešla uprostřed kurtu, ale ten bod získal Benda, smečař českého týmu, vyrovnáno 2-2. Dívám se i na výsledky dalších dnešních zápasů. Pokud jsem něco nepřehlédl, tak ten dnešní večerní by měl být aktuálně poslední rozehraný. Krásný souboj musel být mezi Polskem a Bulharskem. Polsko-Bulharsko 2-3, Francie-Rumunsko také 2-3, Nizozemsko-Estonsko 1-3, Československo, tedy aktuálně probíhající set, stav zápasu nebo stav utkání na sety je 1-2 z českého pohledu a Slovinci jsou opravdu při chuti, hrají teď naprosto uvolněně, uklidněně, úplně jinak než to má prvním setu a dostávají velice často obranu českého týmu do úzkých a to platí o obraně třeba i na síti. Prostě občas si útočníci Slovinska dělají z českého týmu trácí kalendář a je to také vidět na skóre 3-2, vedou Slovinci Bartu. Útok středem sítě, tohle byl největší rána dosáhadního průběhu tohoto konkrétního utkání. Na svědomí má Antonín Klimeš, opřel se do balonu, krásně se prohnul jako louka, zarazil ten balon do slovinského pole 3-3. Teď si s tím tedy Antonín Klimeš štípnul opravdu obdivuhodně. Patrik Indra zůstává v sestavě, narodil si balón, jeho servis ale plachtící, opatrný. Zřejmě Jiří Novák usoudil, že těch zkažených podání bylo na jeho vkus opravdu hodně, tak naordinoval lehce opatrnější taktiku. Nevím, jestli tohle to může být cesta k vítězství. Ten opatrný servis Slovinci vrátili okamžitě rychlou kombinací, tvrdou smečí a už zase vedou 4-3. Přihrávka v důležitý okamžik, zřejmě ten balon znovu poletí na Bendu, ano, Benda přihrává tentokrát za jedna Bartůněk a bohužel zablokovaný Patrik Indra, Kozomerník slaví. Kozomerník si tam počkal na českého kapitána, ten se mi zdá, že teď už je hodně unavený fyzicky i psychicky, není z něj vidět a znát a nesálá z něj žádná velká volejbalová sportovní energie a také proto český tým prohrává. Znovu dostává nahrávku, teď Indra jako kdyby mě slyšel a chtěl mi dokázat, že to tak vůbec není, tak získává bod pro český tým 4-5. Indra teď na servis nepůjde, to samozřejmě ten byl před malou chviličkou, ale na podání je Benda, který si vzal míč a zřejmě ten by mohl být hráčem, který předvede nějakou sérii na servisu, vyskočil také on opatrně. Jasný záměr českého týmu opatrněji vstoupit do toho čtvrtého setu, ale zatím se to vůbec nesetkává s pochopením u Slovinců. Benda poslal zase ten balon takový zarotovaný, jako už v tom předchozím setu. To není žádný problém pro přihrávače slovinského týmu. Navíc je teď na servisu Kozomerník a jsem zvědavý, jaký směr si vybere. Kdyby podával doprava, tak trefí přímo Lukáše Vašinu. Uprostřed je Milan Moník a pravo je Jiří Benda, tak kam letí ten balon právě na Bendu. Bartuněk musí utíkat za tím balonem, dává na Vašinu. Na Vašinu už si Kořemeník počkal přesně v diagonále. Znovu Bartůněk, znovu na Vašinu na hlavní kůla. Na podruhé Lukáš Vašina trefil přesně střed hřiště, snižuje na 5-6, ale hodně se teď nadřou čeští volejbalisté na každý úspěšný útok, na každý bod. Je to velká dřina pro ně a myslím, že docela s chutí si odpočinou čeští volejbalisté, kteří se potom v pátek přesunou do Turína, tam se bude hrát v další fáze evropského šampionátu. Český zápas přijde na řadu v neděli nebo v pondělí a tohle to byla teč, ano, slovinská teč naprosto jasně. Klimeš se konečně trefil do podání, Rok Možič to dobře ví, že si sáhl v poli na ten balon, který od něj, od jeho hrudi možná letěl až někam na tribunu. Je to ESO, které tedy zapisuje Antonín Klimeš, znovu se rozbíhá a znovu stejná varianta, ale tentokrát balon ani ne do horní pásky, spíš do poloviny sítě. Slovinci se drží, byť jenom obod, tak se drží ve vedení 7-6. Nik Mujanovič, univerzál, 206 cm, vysoký volejbalista. Stoupil si hodně doleva, s velkou pravděpodobností ten balon poletí někam na pravou stranu, ale když trefí prostředek, tak tam je přesně Benda. A na taktické poradě Slovinců jeho jméno zaznělo. Určitě první varianta vyhrála, ale moc to přehnal s tím úhlem. Slovinský volejbalový reprezentant Nik Mujanovič to také teď vysvětluje svým kolegům. Dává aut, metr do autu, vyrovnáno 7-7. Luboš Bartůněk. Zase hodně vlevo, téměř u trenéra Jiřího Nováka, myslím, že ale teď je v takovém tranzu, že trenéra vůbec nevnímá. Další opatrné podání, tak je pravda. A výborně, teď se sázka na obranu vyplatila, Lukáš Vašina zablokoval. Tohle to se povedlo, Nik Mujanovič vůbec neví, co se stalo. Udeřil do balonu velkou silou, najednou se nadcítí, zjevil český směrčař Lukáš Vašina a zastavuje jednoblokem soupeře. 8-7 vede český tým, takže by se ta opatrnější hra zase vyslajnou přece jenom trochu vyplatila. Znovu Bartůněk, zase opatrnější podání. Slovinci zpracovali dobře a univerzál zase nezískává bod, dokonce nahrává teď Milan Moník na Patrika Jindru, trochu pokažená nahrávka a Jindra jenom přendal balon na druhou stranu sítě a Slovinci si připisují bod a hodně se teď zlobí Luboš Bartůněk. Zlobí se asi na tu nevyužitou šanci, Milan Moník tohle pokazil, také on je zamračený, dobře to ví, bagrem nahrával chycený balon, posílal ho vysoký na Patrika Jindru, ale ten vůbec nemohl útočit, takže zkažená situace, dobře bodově chycený balon, nic z toho, vyrovnáno 8-8. Vašina přihrává, Bartůněk středem sítě, tohleto je kombinace, která funguje, to je Jakub Klajmon, volejbalová čtyřka, to je takový ten rychlík, který není přímo u nahrávače, ale metr a půl od něj, Klajmon vyskočil vysoko, byl tam rychle, roztočil svoje rameno a získává 9. bod. 9-8. Lukáš Vašina podíval se nahoru, aby si srovnal pohled do světel. Polajně tohle bude co? Není to ESO. Vypadalo to, že balon se dotkne čáry, ale to bylo o kousek. Teď je to tady vidět na velkoplošných obrazovkách. Kolik? Možná 10 cm. Maximálně, možná ještě méně. Ale je to out. 9-9. Teď jsou zase na tahu, na řadě za servis lineou Slovinci. Jejich balon míří do českého pole, razantní na Bendu. Benda zpracoval Bartůněk, zase středem sítě Slovinci chytili a ukončují tuhletu výměnu překvapivým úderem. Nik Mujanovič to udělal v poli dobře, Rok Možič ten balon dostal pod ruku a napálil ho překvapivě do českého pole, zase už Slovinci o jeden bod vedou 10-9. Těžko předpovídat, s kým se český tým sejde v turínském osmifinále, těch variant je tam ještě hodně, mohou do toho promluvit také Řekové v zítřejším zápase, no prostě zatím těžko říct, určitě by si trenér Jiří Novák přál, kdyby to tak vyšlo na Dánsko, ale spíš to vypadá na Srbsko, možná na Finsko, anebo na Belgii, to jsou tři varianty, se kterými musí počítat český reprezentační trenér. Vlastně ani ještě manažer českých volejbalových reprezentací Miloslav Javůrek neví úplně přesně, který den to bude, buď neděle nebo pondělí. To všechno se dozvíme až po odehrání posledního zápasu zítra ve skupině tady v Modenské hale Palapaniny ve městě Luciana teď pozor, teď jsem se tak zadíval na tu ránu, která opravdu vyšla českému týmu, ale zase z toho není bod. Ve městě Lučina favorituje, abych dokončil tu myšlenku, kde všichni Italové si tak hezky prospěvují, jsou teď na tom lépe a dospěvuje rozhodně lépe více Slovincům, kteří vedou nad českou volejbalovou reprezentací v probíhajícím čtvrtém setu 11-10. Servis český tým bude přihrávat, Bartuněk by měl být u druhého balonu, ano, do hlavního kulu na bendu, ten je zablokovaný, tam byl hodně vysoký blok. No podívám se na centimetry. Ale Nik Mujanovič 206, po levé ruce měl Jana Kozamerníka, to je 204, to je tedy blok, že nezávidíme českému útočníkovi a také tu situaci vůbec nezvládl. Slovenci se dostávají o jeden bod zase dopředu, teď už vedou o dva body 12-10. Vašina přihrál středem sítě, by to šlo, ano, Klimeš zase získává další bod těch bodů ze středu. Opravdu pozbíral český tým hodně, přestože Slovenci mají středáky také vysoké, narostlé, takticky výborně ošlehané, třeba i italskou nejvyšší soutěží, tak středem sítě Bartuněk hraje opravdu výborně. Jenomže teď, když to neskusili středem sítě, tak Nik Mujanovič vyletěl kanténce z hlavního kůlu, pokládá další balon do českého pole. Teď se mi zdá, že pokud se něco nestane, tak český tým se pomalu propadá do dalšího útlumu. Je tady střídání na slovinské straně, s číslem 12 přichází Grega Roglič, libero, které má za úkol dát nebezpečný servis, ale hlavně pochytat něco v poli. Říkám libero, on je psaný jako libero, ale ne dnes pro ten dnešní zápas. Na libero je Jany Kovačič, tak servis zase na bendu a zase špatně. Teď Indra, tvrdá rána, výborně v poli. Slovinci tohle to vymysleli náramně, ale trochu si pokazili sami tu situaci. Bartuněk nahrává na hlavní kul. Znovu bendovi, ten je navíc zablokovaný. Monsterblock, říká moderátor tady v hale. Z toho čeští fanoušci mají radost asi hodně malou, nebo spíš vůbec žádnou. 11-14, trenér Jiří Novák žádá o oddechový čas.
0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 22 hodin a 51 minut, což znamená, že se blíží taky závěry zápasů v evropské fotbalové lize. Sparta vyhrála v Jerevanu nad Araratem Arménia 4-1. AC Milan prohrává stále už i v nastavení s Benficou Lisabon 0-2, Anderlecht s Lyonem 1-2, Leverkusen vede nad Celje 2-0, Olympiakos už porazil Jagiellony Bialystok 2-1, Sunderland zdolal Alkmaar 1-0, Sturm Graz Rennes 0-0 v závěru zápasu stejně jako Hapoel Berševa, Dynamo Záhřeb a Omonia Nikozie, ta už porazila Celtu Vigo 1-0. Znovu na volejbal, na mistrovství Evropy mužů, na zápas Československo do italské Modeny za reportérem Kamilem Jášou.
1: Tak rychlá rekapitulace, stav utkání z českého pohledu 1-2 na sety. První set český tým hrál 26-24, pak ale se něco stalo. Uprostřed českého týmu přestala fungovat komunikace, hlavně přihrávka soupeřova servisu a česká reprezentace prohrála 13-25. Škoda toho třetího setu, tam dospěl stav až do vyrovnané koncovky. Teď je navíc Indra zachycený v poli a Slovinci dostali ten balon až na českou polovinu. Benda vyskočil, znovu byl zablokovaný Bartuněk, komu pošle balon středem sítě, nedohoda. Slovinci budou tuto chvíli útočit z hlavního kůlu, tvrdá rána, výborně, Klimeš zablokoval. No, ještě v průběhu té výměny se Slovenci hodně rozčilovali, zlobili se, teď přiběhli zase k hlavnímu rozhodčímu Sekin Jenner a je to celkem pozoruhodná věc, ještě se ta výměna hrála a Sekin Jenner stačí všechno i odpovídat rozčíleným, rozlobeným Slovincům, no je to bod pro českou reprezentaci 12-14. Vrátím se k tomu třetímu setu, český výběr si vybojoval třeba i dvoubodový náskok, ale byl z toho nakonec ve vyrovnané koncovce, bohužel stav 25-27, teď je tady ESO, Benda, výborně. Benda, ESO, oddechový čas, s dovolením si opět nechám slovo, ale která se jmenuje Pala Panini, byla postavená v roce 1985, má skvělou akustiku, jde se sem přes 5000 diváků, to záleží na tom, pro jakou situaci pořadatelé připravují, některé údaje mluví o 5200 divácích, ale třeba na koncerty je to ještě víc, zhruba těch 5000 diváků tady bývá na každý zápas italské reprezentace, dnes tedy ani zdaleka, odhadoval bych to někde tak na číslo 700, možná 800 diváků, ale dost českých vlajek, to je sympatická podpora fanoušků, kteří dorazili sem do Itálie. Servírovat bude znovu Benda, po té úspěšné trefě dal Polajně krásnou ránu. Myslím, že rozhodně lepší rozhodnutí riskovat na servisu, než jenom předávat ten balon zadarmo na druhou stranu kurtu. Tak Benda, nadhodil si balon. Jaká to bude teď varianta? Ano, tvrdý servis. Slovinci velké starosti z hlavního kůlu. Patrik Indra odráží ten balon možná hlavou, možná hrudí. Pinknul si také, zahrál si také Adam Zajíček. Zatím nebyl dnes na kurtu, ale ten balon mu přiletěl přímo do náručí, tak si s ním malou chviličku pohrál na střídačce. No, je to bod pro Slovinsko. 15-13. Pozor na Kozamerníka. Kozamerník se hodně předklonil. Hraje si s balonem, je hodně daleko od základní čáry. Plachtící podání znovu na Bendu. Jasně si statistici slovinského týmu vyhodnotili, že Jiří Benda je na přihrávce nejslabším článkem, takže v této situaci má Tomáš, tedy Jiří Benda, díval jsem se na Lukáše Vašinu, má Lukáš Vašina trochu klidu, Jiří Benda si zapřihrává a Slovenci to samozřejmě velice dobře vědí. Klimeš na servisu, jedno je také dal, teď plachtící podání. Slovinský smečař byl trošku v nekomfortní situaci, ale Rok Bračko přihrál, byl hodně daleko, zdvihl se nahoru, zautočil technicky, Patrik Indra neskočil pro ten balón, ten dopadl někam na hranici 3-metrové čáry, 16-14 pro Slovinsko. S číslem 20 si bere balón Nik Mujanovič. Hraje v francouzském Tour, měří 206 cm na postu univerzála. Dnes řekl bych, že patří k nejlepším hráčům celého zápasu. Opře se do balonu. Zase ta varianta, kdy si Moník na poslední chviličku přiskočil do prostřed a to bylo dobré rozhodnutí, protože balon přiletěl přesně tam, do prostřed kurtu. Zasmečovali čeští hráči, Klajmon to byl a na podání přichází Bartuněk. 15-16, nejsou daleko čeští reprezentanti od svých soupeřů. Slovenci jsou ale koncentrovaní, nebudou chtít připustit určitě pátý set. Český tým by potřeboval ještě nějaký bod do té skupiny, aby to neskončilo čtvrtým místem ve skupině. I to se může stát. Po třech výhrách to vypadalo výborně. Potom dva souboje s nejtěžšími soupeři z Itálií. Česká reprezentace prohrála 1-3, to znamená bez bodu. A teď to bohužel vypadá na stejný scénář, také první vyhraný set, ale 15-17. No a pokud by opravdu ve dvou posledních zápasech česká reprezentace nebodovala, tak je tady reálná hrozba, že Řekové se dotáhnou ještě na český tým a to by mohla být komplikace směrem k osmifinále, které se bude hrát buď v neděli, nebo v pondělí v Turíně. Teď tedy Rok Bračko. Políbil balon, jeho rituál před podáním, hodně vysoko si vyhodil balon, netrefilo tak, jak si naplánoval. Zlobí se teď na balon, spíš by se měl zlobit sám na sebe, bod zadarmo pro český tým. 16-17 z pohledu české reprezentace. Lukáš Vašina si půjde odpočinout, přinechává místo v sestavě Drahoňovskému. Ten půjde na servis. Matouš Drahoňovský tady na turnaji má stabilní, výborné podání. Soupeři s ním mají veliké starosti, měří 195 cm, smečarský dosah 345, z Masejku odchází do Radomy, do polské nejvyšší soutěže. Servis výborně, Slovinci utíkají za tím míčem, univerzál zasmečoval, česká obrana zafungovala, Benda smečuje, přendal balon, ale Slovinci také dobře v poli a tvrdá rána. Slovinské modré dvacítky, která opravdu řádí na cítí Nik Mujanovič. A je mu vlastně úplně jedno, jestli je hráč přední nebo zadní řady. Mujanovič je prostě univerzál, který je hodně platný pro takové ty krizové situace. Dostane balon třeba i v okamžiku, kdy nedosáhne na balon úplně přesně, přesto se dokáže dostat do té situace a se sbíral už opravdu hodně bodů v tom dnešním utkání základní skupiny mistrovství Evropy. V Itálii, v Modeně, Slovinsko vede 18-16, český tým potřebuje samozřejmě okamžitě otočit, udržet Slovince na minimálním odstupu, ale zase to bude hodně těžké. Bartuněk nahrává na Indru, Indra se mi zdá, že už má i lehce problémy s pohybem, na druhé straně zablokovaný slovinský univerzál Nik Mujanovič, tak to byla záchranná brzda. Teď jsme nepustili Slovince do dalšího náskoku, naopak snížení na 17-18. Nevím, zdá se mi, že Patrik Indra toho má všeho plné zuby tak akorát. Třeba to je jenom optický věm, je to docela daleko z komentátorského stanoviště Radiožurnálu na plochu Pala Paniny. No, další příspěvek spíš někam do kuriozit ze servisu. Klajmon opřel se do balonu, zarotoval, ale kolik to bylo metrů? 7-8 metrů do autu. Prostě usnadněná pozice pro celý slovenský tým a Slovenci už zase vedou o 2 body. Česká reprezentace bude přihrávat. Bartůňek by měl být na nahrávce uprostřed hřiště, má Klimeše, ale tomu balon nedá. Vybral si Bendu, ten jenom přihazuje balon. To je šance pro Slovince. Za hlavu tam, ale se Benda vyšplhal. Počkal si tam na Mujanoviče. Výborně. Benda teď vlastně napravil celou tu situaci. Hodně dlouho čekal, než vyskočil. Spozdil to čekání na blok a byla to dobrá volba, zatím střídání na síť přichází Pastrňák a tady Pastrňák, smečař Karlovarska, 355 cm smečařský dosah, také on by mohl určitě platit na soupeře, ale potřebuje i on stabilizovat přihrávku, opatrný servis a Slovinci útočí z pipu, Moník ještě zachytil balon, nestačilo to, zachytil balon, ano, nepřidal k tomuto B, nedokázal už rozpracovat tak, aby na akci mohli ještě navázat čeští hráči. 20-18 vede Slovinsko. Slovinci se naprosto jasně teď koncentrují na ten side-out, tak se tak pěkně nečesky říká, na tu ztrátu, a možná vy, kteří nesledujete úplně pravidelně svět volejbalu, tak byste mohli namítnout, že volejbal se na ztráty nehraje, ale volejbalisté stále tomu říkají takovéto otočení po servisu, tak to mají tedy Slovinci ve čtvrtém setu opravdu výborné. Moník na Romana, Roman středem sítě, Benda zachytil, vykryl, Roman znovu středem sítě a Klimeš vytlouká. Slovinský blok na středu sítě. Stále by to šlo 19-20, je to jednom obod. Blížíme se do další vyrovnané koncovky. Připomenu, že tu předchozí koncovku český tým ztratil nejmenším možným bodovým rozdílem. 25-27, Benda na servisu, tak bude to sázka na opatrnost nebo přitlačí na pilu. Dobrá rána, dobrý servis, Slovinci skvěle na přihrávce a když si přihrají, tak nahrávač většinou volí volbu za hlavu, kde je Nik Mujanović nejlepší hráč tohoto utkání. Přestože byl před malou chvílí zablokovaný, tak teď si spravil chuť, posílá tvrdou bombu do českého pole. 21. bod, navíc Kozomerník na podání, ten má také v pravé ruce dynamit, tak uvidíme, kolik síly si nechal. Ten zápas se hraje už déle než 2 hodiny. Kozomerník, jeho plachtící, opatrnější podání na Moníka, přihrávka na Romana, ten musel trochu utíkat za balonem. Slovinci opětavě chytili balon a ještě předají míč zadarmo na českou polovinu. Roman středem sítě, tohle bude out, ale hlavně Pastrňák nespracoval úplně přesně ten balon zadarmo, který tam přiletěl. Roman musel udělat úkrok doprostřed kurtu a potom už ta situace nebyla dostatečně komfortní. Tohle to je bod pro Slovinsko. 22-19, trenér Jiří Novák ještě ukazuje svými ukazováčky čtverec, nebo přesnější asi obdélníček, takovou obrazovku ukazuje imaginární televizi, prostě požádal o přezkoumání u videa, ale myslím, že to je spíš taková ta poslední záchrana. Vůbec se mi nezdálo, že by Slovinci pečovali ten balon. Stav je 22-19 a s velkou pravděpodobností to taky zůstane. Ten tříbodový náskok Slovinců vypadá, že by mohl být v této fázi setu, v této fázi zápasu naprosto zásadní. Český tým tedy vyhrál první 3 zápasy, potom prohrál s Itálií a teď bohužel to vypadá na další prohru v turnaji. Ano, Turek na hlavním kůlu, tedy turecký rozhodčí dnešního zápasu Sekin Yener, počkal na přezkoumání u videa, nemá důvod něco měnit na svém rozhodnutí. Byl to out a to naprosto viditelný. 22-19, Kozomerník zůstává na servisu a teď český tým už nemá moc jinou volbu než dobrou smeč v tuto chvíli. Vašina se o ní postaral, dobře. Lukáš Vašina takovou tou strženou lajnou, klasicky natočené tělo diagonálou, poslal do levé strany z hlavního kůlu balon, který dopadl před slovinského hráče. Možná ten se zlobí sám na sebe, že neudělal krok dopředu, ale prostě je to bod 20-22. Aktuální pohled na skóre. Antonín Klimeš pohrává si s balonem, nadhodil si ho nemoc vysoko. Plachtící podání, hádejte kam, metr do autu. Takhle samozřejmě se žádný volejbalový tým úspěchu nedočká, těch zkažených servisů je hodně, neklape to za servis lineou. České volejbalové reprezentaci vědí to hráči, ví to určitě velice dobře také trenér Jiří Novák. Slovinci teď ještě prostřídají sestavu, taktické střídání už jsme ho viděli v tomto provedení několikrát, nakor přichází Nate Znajdič, zřejmě on měří 198 cm, je to nahrávač s dobrými blokařskými statistikami, proto ho trenér posílá tuto chvíli k síti, ale blokovat nebude, protože jeho kolega zkazil servis, Nik Mujanovič pokazil podání a stav zápasu je 23-21. 23-21 tedy aktuálně vedou Slovinci nad českým týmem a servírovat za malou chviličku bude Pastrňák. Pastrňáková rána, eso, dobře, výborně. 21. bod pro český tým. Je tady situace, kdy také trenér Slovinců žádá o oddechový čas, ale teď už zůstaneme v Palapanini, která teď zažívá další dramatickou koncovku 22-23 z českého pohledu. Samozřejmě, že servis je velká, obrovská zbraň a teď se českému týmu vyplatila sázka na riziko. Uvidíme, jestli to bude stejným způsobem vypadat i po těch 30 vteřinách, během kterých se hráči na obou stranách poradí. Platí to i na slovinské straně. Fabio Soli také docela impulzivně ukazoval svým hráčům, jak si přeje, aby zakončili tuhle tu výměnu. Na české straně je to jiná porada, spíš o tom odhadnout, kdo ze Slovinců teď bude útočit. Ale prvotní je první úder v této výměně, bude podání, Pastrňák bude servírovat a bere si míč, přichází k reklamnímu baneru, vypadá hodně odvážně, je odhodlaný poslat tvrdý projektil do slovinského pole. Balon má obou rukou, narodil si ho pravačkou, tvrdá rána, výborný servis, Slovinci mají dost starostí, běží za balonem, chytili jsme míč poli, Moník nahrává na hlavní kul Vašinovi, Vašina je zablokovaný. To je škoda, vyrovnáno není, místo toho je tady první setball, který zároveň znamená i matchball pro Slovinsko. 24-22, ale zase se mi zdálo, že ta Moníková nahrávka nebyla úplně 100%, byla lehce zkrácená, teď si to tam možná s Vašinou ještě vyříkávají. Teď už je to vlastně jedno, protože ta situace skončila úspěšným monster blokem, jak se tady ozývá. Ale Panini úspěšným slovinským blokem 24-22. Navíc, aby toho nebylo málo, na český tým, tak na servisu bude Rok Vračko, ten má dělovku v pravé ruce, dynamit, už bylo odpískáno, dostal pokyn k tomu, aby zahájil tuto matchballovou výměnu. Tvrdá bomba z páska teď byla společně s českým týmem, zastavila míč, takže je to 23-24. Jasný úkol pro smečaře Lukáše Vašinu, aby dostal Slovince do problému. Slovinci mají před sebou druhý setball, který je zároveň matchballem. Slovinsko teď bude útočit na ukončení celého zápasu a vlastně na potvrzení minimálně druhého místa ve skupině. Vašinu v servise, dobře, Slovinci se ale zpracovali, útočí z pipe a je tady konec zápasu. Bohužel je to ten muž, který je možná nejrazantnější ze všech Slovinců. Rok Bračko svých 193 cm vyšplhal se s nimi hodně vysoko ze zadní pozice a z pipe. Končí Slovinci tento zápas, je tady konec, český tým prohrává v tomto utkání, včera prohrál s Itálií, teď tedy se Slovinskem oba dva zápasy skončily stavem 1-3 na sety. Vyrovnané koncovky, ano, bohužel Slovinci byli lepší, razantnější, připisují si vítězství z tohoto zápasu. Bylo to poslední utkání české reprezentace v tomto chrámu volejbolu Palapanini. Čeští reprezentanti si teď podávají ruce se Slovinci, no a teď už se český tým bude koncentrovat výhradně na přesun, v pátek přesun do Turína a potom osmifinálové utkání. S kým a kdy to přesně bude, to pochopitelně ve vysílání Radiožurnálu Sport uslyšíte co nejdříve, jen co organizátoři oznámí, jaké bude složení osmifinálových dvojic. z Moderny Kameliáša, Radiožurnál.
0: Děkujeme našemu reportérovi, který pro vás bude dál sledovat české volejbalisty na mistrovství Evropy a věřme, že si prodlouží tu účast svou na závěrečném turnaji volejbalistů. Co nejde, ale byť Čechům to dnes nevyšlo, prohráli v základní skupině po druhé za sebou. Po Itálii podlehli Slovinsku 1-3 na sety. Pojďme si zrekapitulovat ještě ty zbývající dvě velké události, které jsme sledovali během celého dnešního večera. To, že fotbalisté Sparty porazili Ararat Arménia v Jerevanu 4-1 na úvod Evropské ligy a samozřejmě musíme ještě připomenout výsledky 6 zápasů hokejové typ Sport Extraligy. Mistrovské Pardubice prohráli s Hradcem Králové 3-5, Sparta zvítězila v Olomouci 5-2, Kladno vyhrálo ve Vítkovicích 4-3, Plzeň zdolala Liberec 2-1 po nájezdech, Litvínov v základní hrací době stejným výsledkem Kometu Brno a České Budějovice podlehly Mladé Boleslavi 2-3 v prodloužení. Je 23 hodin, 9 minut, od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučí Pavel Tilšar. Teď vám nabídneme do půlnoci reprízu dnešního hosta Davida Novotného. Je tu jeho tradiční pořad na place.
2: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
3: David Novotný na place a se mnou na mým place a vezme mě na svůj plac Lucie Dittrichová, orientační běh, orientační běžkyně. Ahoj Lucie.
4: Zdravím a děkuji moc za pozvání.
3: Jasně. Prosím, orientační běh, to je velmi nezvyklá disciplína. Já vlastně bych řekl, ty s tím nebudeš souhlasit samozřejmě, protože pro tebe je to nějaký denní chleb a miluješ to, ale není to věhlasná disciplína a v Čechách vlastně jako máme ty fotbaly, hokej a dlouho třeba jako nic a potom je někde orientační běh. Tak nám jako tak buď milosrdná k tomu a představ nám jako chutě tuhle tu disciplínu.
4: Je to tak přesně, jak jsi řekl. Není to úplně ten top super známý sport v České republice, ale myslím si, že poslední dobou se mnohem víc viditelňuje, už jak třeba byly teďka z světového poháru živé přenosy v České televizi, což si myslím, že je hrozně super.
3: To je taková ta mapička, tam ta tuštička kreslí, kudy reprezentant
4: tak
3: běží.
4: Je to tak.
3: A pak se někde oddělí někam a je trasa A, trasa B, trasa C. Jo, taky jsem čumnul. Je to vlastně jako atraktivní poměrně, když tak člověk kouká na ty lajničky.
4: Asi musí to být zajímavý pro člověka, kdo vůbec netuší, co orientační běh je a pak tohle vidí v televizi, tak si asi musí říkat hodně jako tyjo, co to je za divný sport.
3: No.
4: Ale věřím, že to může být zajímavý takhle z pohledu úplného laika.
3: Je to zajímavý z pohledu laika. A jaký je to z pohledu teda zevnitř? Jaký je to z pohledu sportovce? Ty vlastně nevidíš sama sebe, jak běží tvoje lajnička po nějaký mapičce. Ty seš v tom a musíš se orientovat. Tak jaký to je?
4: Je to tak? To je vlastně hlavní úděl našeho sportu. Dobře se orientovat a najít tu nejrychlejší trasu od startu přes všechny, pozbírat všechny kontroly v lese, po lese nebo po městě a dostat se co nejrychleji do cíle. Nestratit se nejvíc.
3: No jasný. A kolik těch kontrol vlastně má být mezi startem a cílem? Je to nějak určený, anebo jsou vlastně asi různý
4: dílky tratí? Je to úplně různý. Máme vlastně více disciplín. Máme sprint, což se běhá ve městě a pak máme dlouhou...
3: Jenom ve městě?
4: Ano,
3: sprint
4: jenom...
3: nepatří do lesa?
4: Nepatří do lesa. Okay. Ten se běhá ve městě, po ulicích, po parcích a tak. A pak máme teda lesní disciplíny a to máme střední a dlouhou trať, které se doběhají čistě v lese přes všechny
3: jasně,
4: výmuly, nástrahy,
3: kořeny,
4: přesně jasně, tak.
3: Co les přináší.
4: Přesně tak.
3: A to má nějakou určenou dílku, anebo je to prostě na, jak se určí jako rozdíl mezi střední a dlouhou tratí?
4: Není daná jako délka kilometrově, ale máme právě vítězný čas, protože střední trať je teda vítězný čas pro vítěze, pro toho nejlepšího by měl být na 35 minut.
3: Aha.
4: A dlouhá trať na 90.
3: Na 90, hodinu a půl, běháte po lese.
4: Běháme po lese.
3: Hodinu a půl.
4: Ano.
3: Pro vítěze. Hodinu a půl už se uběhne prostě jako čistý půlmaraton a víc, že jo?
4: Je to tak a je to teda jako vítězný čas, takže pro někoho, kdo není tak dobrý jako ten vítěz, ta úplná třeba světová špička,
3: prostě
4: tak tam stráví 4 hodiny úplně ne, ale trošku víc času, třeba ty dvě hodiny v pohodě.
3: No jasně, to k tomu musí mít plný
4: hloubky. No a ten
3: samozřejmě
4: čas, nebo není takhle ta délka té trati daná kilometrově, protože každý terén je úplně odlišný, běží se v něm jinak rychle.
3: Jasně.
4: Takže je rozdíl, jestli běžíte někde po úplné rovině, jasně, někde třeba v Česku okolí Hodonína a tam, tak tam jsou úplně letecký rychlý lesy. A nebo je rozdíl, jestli právě běžíte třeba někde v Krkonoších, v horách, v kamenech. V
3: jasně, kde to, prostě je, mnohem, tak. Mnohem horší na zorientování.
4: Takže přesně délky můžou být třeba od 10 až po 18.
3: A navíc vlastně vzdušnou čarou, od ještě se o tomu říká lampiony, od lampionu k lampionu, vlastně to může být třeba, já nevím, 5 kiláků, ale prostě tím, že člověk tu neumí nebo nemá ji naštudovanou, nejde to tak rychle, tak vlastně si zaběhá mnohem, mnohem, mnohem víc.
4: Je to tak.
3: Tak to je teda podstata orientačního běhu.
4: Ano.
3: Výborně. A na další se optáme za chvilku. David Novotný na place, se mnou Lucie Dittrichová, která se orientuje v lese. Come here, baby.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place, se mnou na mým place Lucie Dittrichová, orientační běžkyně. My jsme si obecně řekli, co znamená orientační běh, ale já bych to vlastně potřeboval docela zkonkretizovat. Dejme tomu, že teď nemáme město, ale máme takovou tu střední trať prostě po terénu nějakým. Co se musí stát, aby se odstartovalo? Co ty dostaneš? Ty dostaneš buzolu mapu.
2: Buzolu mapu a čip, do kterého se právě zaznamenávají elektronicky ty body, ty kontroly, kterými musíme proběhnout.
1: Jasně. A je daný počet, který víte jako dopředu? Že ty víš, kolik toho máš pozbírat?
2: To vidíme až na té mapě.
1: No ale na té mapě, jo.
2: Takže, kterou dostaneme až přímo v moment
1: jo,
2: toho startu.
1: Jo, nemůžete nastudovat třeba 3 týdny dopředu.
2: Ne, to je právě hlavní smysl toho orientačního
1: Hlavní smysl
2: běhu,
1: je, že prostě že to musíš orientovat úplně rychle.
2: Přesně, řešíme ten problém až
1: ale
2: přímo
1: to není jako, že si sedneš u kašny a přečteš si to, jako to, ty prostě už za běhu.
2: Přesně tak.
1: Jako začneš koukat do té mapy.
2: Ano.
1: Jo, opravdu?
2: Ano. Člověk na startu, přímo teď start a dostane mapu a vlastně rozběhne
1: první pohled,
2: se.
1: První pohled je prostě možný až při prvním kroku.
2: Ano,
1: jako.
2: Ano. A rozběhne se přímo do toho závodu a už musí mapovat a vědět, kam běžet.
1: Musí mapovat. To znamená jako orientovat se podle mapy a ano. běžet tam, kam si myslí, že to je správně.
2: Přesně tak.
1: To je mapování.
2: My tomu tak říkáme.
1: No, jo, já tomu rozumím. Já to potřebuji vysvětlit, protože jsem laik. Já, když mapuju situaci, tak to znamená úplně něco jiného. No a ty a dál? A dál prostě proběhneš kontrolama, jasně. Ale je to strašně nepředstavitelný pro mě. Já než bych nastavil, jako, kde je sever, nebo jako kdybych...
2: No. Nerozumím
1: vůbec tomu, jak lze tak moc rychle jako najít první lampionek a pak na ten další.
2: Pro nás asi, že to prostě
1: rutinní,
2: úplně přesně no. rutina. A víme přesně, jak na to. Takže to není... Takhle to zní možná složitě, ale pro nás
1: ale
2: je to vlastně...
1: Ale tak mi to trošku jako rozkrej, jak na to. Jako,
2: kdyby
1: nejsem žádnej tvůj soupeř, jo, který tě jako naslouchá. Jako co je ten fígl?
2: Fígl je asi dobře se orientovat v té mapě.
1: Výborně. Výborně. No ale co tam vidíš na té mapě? Ty vidíš jako převýšení, vidíš, jsou tam vrstevnice.
2: Máme tam, jo, relief, vrstevnice, ano.
1: Je to turistická je tam, teda mapa, jako
2: je
1: z mapy
2: ještě,
1: CZ třeba? Nebo...
2: Ne, ještě víc podrobná mapa.
1: Je to ještě podrobnější,
2: všechno.
1: Je to úplně speciální.
2: Přesně.
1: Pro tyhle ty. I na ty neměstské závody
2: je.
1: V tom terénu. Tam máš každý strom, nebo...
2: Mm-hmm. No každý strom,
1: paře,
2: ne, každý
1: výmol,
2: strom ne.
1: Lucie.
2: Máme tam zakreslený vlastně třeba průběžnost toho terénu, jestli
1: průběžnost
2: je to čistý
1: terénu.
2: Les, nebo jestli je to víc zavřený les.
1: Výborně.
2: Tomu říkáme takzvaně hustník.
1: A jasně.
2: Takže to vlastně nám udává, jak rychle se v tom lese jde pohybovat.
1: A to je barvou určený
2: a jo,
1: na té mapě?
2: Je to barvou.
1: Jo, je hustší zelená, tak je, víš,
2: tak
1: že je, to je hustník.
2: Jo, tak je to,
1: když je to říčí, tak víš, že prostě probíháš mezi stromy a musíš jenom na ty větívky, co trčejí.
2: Přesně
1: dávat,
2: tak. Pak se v té mapě nachází okay. třeba i louky, což je zase jasně. žlutá barva.
1: A, okay.
2: a pak to máme...
1: Kukuřice?
2: Ne, to ne.
1: Nic?
2: ne.
1: No,
2: máme tam čistě, že je to pole a pak už je jedno, co na poli roste.
1: To je jedno, co tam roste. Ale může tam růst kukuřice, tam se ztratíš.
2: Jo, to může. Ale většinou přes pole neběháme.
1: Ne, nedá se. Není
2: ne,
1: to
2: ne,
1: tak
2: ne.
1: zákeřný
2: ne,
1: sport.
2: Ne. Spíš zůstáváme v tom lese.
1: No dobrý, stejně mi to není úplně jasný. Jestli to je takhle podrobný a už to vlastně jako umíte, že víte, co na té mapě, co znamená. A i to převýšení zjistíš vlastně.
2: Podle těch vrstevnic.
1: No a podle vrstevnic. A kontroluješ okem okamžitě vlastně.
2: Jo, člověk vlastně ví, jestli má běžet z kopce do kopce po rovině. A to všechno musíme v tom terénu vnímat.
1: Zní to strašně složitě, ale to je asi tím, že v tom nejsem vůbec, že jo?
2: Jo, ono pak, když to člověk pochopí a vlastně zjistí, vidí tu mapu,
1: tak už
2: má tu buzolu, tak je to vlastně, řekla bych, strašně jednoduchý.
1: Strašně jednoduchý to ale být nemůže. Ne? I ty nejlepší z vás prostě stane se, že zakufrujou, že prostě netrefí.
2: Je to tak, ale asi... Ta úplná světová špička nedělá jako fakt chyby, že by se úplně ztratila.
1: No proto je světová špička, tak to máme jasný. A to je v každém sportu, že?
2: Ale dělá takový spíš jako miniaturní chyby, že tu kontrolu trošku třeba mine, nevidí a udělá tam 10-sekundovou chybu. Ale to
1: jasně,
2: vlastně,
1: a to není moc, ale
2: to
1: že
2: nic
1: jo.
2: moc není.
1: Některý bloudějí už půl hodiny a
2: přesně tak.
1: pořád nenacházejí. Jsou tam samozřejmě jako nějaký domky, i když vlastně, jo, může tam být myslivna, ne? Nebo prostě...
2: Jo, to tam je taky zakreslený v té mapě. Nebo třeba posed, krmelec, bažina.
1: No a je teda výhoda, když běháš někde, kde to znáš? Asi musí být jasně výhoda, když běháš jako doma někde.
2: Jo, to určitě, ale my třeba před každým závodem máme takzvané embargo na ten prostor, což znamená, že...
1: Dobrý, ale ten se nemění, ne? Husník se nestane jako mítinou a...
2: No to byste se divil, protože fakt, tam je třeba 2 roky do toho lesa nebo do toho prostoru nikdo nesmí, jako z těch závodníků. Ano, už je to takhle dané, že v tom lese se bude konat třeba mistrovství světa, takže se jako vydá...
1: V jakém lese? Ne, jedno, v nějakém lese. Jo. Konalo se i u nás, ne? Ale mistrovství, nebo ne?
2: Jo, jo, no. Konalo.
1: A jak to pohlídají, že tam nesmíš? No, oni hrají čip?
2: Ne, to je právě hodně jako založený na principu fair play. A
1: okay.
2: Myslím si, že to jako všichni takhle dodržujou. Okay, že v tom,
1: tomu rozumím.
2: Že tak jsme v tom fairový. Fakt fairový.
1: To je skvělý. David Novotný si na place povídá s Lucí Dietrichovou. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place, se mnou na mém place je Lucka Dittrichová, orientační běžkyně. Možná jsem to řekl blbě, Lucka nemusí každá Lucie jako mít ráda jako Lucku, ale Lucie teda. Co máš ráda, jak ti říkají?
2: Asi Lucka.
1: Ty nebo... čaroděnice znám, ty zbije.
2: Ale třeba v reprezentaci mám přezdívku LCDčko.
1: A to, co pak to může znamenat?
2: LC jako Lucka a D jako Dittrichová.
1: Asi, že tak. LC. Dobrý. A baví to tě?
2: Vymyslel to šéf trenér a je na to náležitě pyšný.
1: Takže
2: jsem
1: to
2: s ním v pohodě.

0: Ne, myslím si, že fakt to v tom našem sportu funguje a že by z toho ten člověk neměl pak ani dobrý pocit, kdyby věděl, že jako porušil ty pravidla.
1: No, ale takže bys měla ráda tu zlatou medaili a dívala se na ní a prostě neviděla tam ten stíl. To vytěsníš, to, co je nepříjemný, tak jako vytěsníš.
0: Ano.
1: Hele, říkala si ale, že nemůžeš do lesa, který třeba dobře znáš. I na mistrovství republiky třeba platí tohleto embargo dvouletý.
0: Dvouletý ne, ale třeba už na příští rok máme denní kalendář závodů a víme přesně, v jakých prostorech se ty závody poběží a už tam nesmíme.
1: Čili na republiku je to, dejme tomu, rok. A teď je to opravdu jako oblast, kterou máš promakanou, kde třeba trénuješ. A opravdu se dramaticky může změnit jako mapa?
0: No, dramaticky úplně ne, ale asi ty porosty třeba z hustého lesa se stane najednou jako rychlý průběžný les, takže asi nějaký porosty se změnit můžou, ale třeba kameny v lese, tak to rozhodně nikdo nepřemístí, takže...
1: A nepřepočítává.
0: A nepřepočítává, takže asi jako ve výsledku je to dost podobné, ale trošku se to změnit může.
1: Mně to přijde jako, že to je asi docela rajcovní sport, jako že to je... Do poslední chvíle prostě vlastně nevíš a pak to, jak víš nebo jak začínáš vědět, může působit jako tak jako šťastně, takový ten zaplavující jako pocit, že jo, že odhaluješ jako, že šifra mistra Leonarda.
0: Je to tak, člověk je vždycky vlastně nedočkavý, až uvidí tu mapu s tou tratí a vlastně zjistí, co ho čeká, jaký nástrahy si pro něho stavitel připravil. A občas se člověk i vyděsí, když to tam vidí, ale ne, je to určitě...
1: A co tě vyděsí, prosím tě, když vidíš na mapě?
0: Když vidím, že je ta trať hrozně dlouhá třeba.
1: Jasně, tak to tě vyděsí.
0: Je to tak.
1: Protože tvoje medaile, kterou si přivezla a po 14 letech vlastně naše republika díky tobě získala medaile, tak byla ve sprintu. To znamená, že město. Kde pa to bylo? Jaký město?
0: Měli jsme mistrovství světa v Itálii a běželo se to v Janově, poblíž Janova.
1: Tak krásný starý město, přístav.
0: Ano. Docela hezký to tam bylo.
1: No, takový středověký bych si myslel a nebyl jsem tam, ale tak jako z vyprávění z toho, jak to tam, protože to bylo opravdu jako takový přístavní historický město. A je to hezký teda? Ale to si asi, asi si nestačíš jako prohlídnout, jako památky.
0: Při závodě člověk moc po okolí nekouká, ale pak samozřejmě po závodě jsme měli možnost si do města podívat.
1: Tak to bylo za odměnu, ne?
0: Tak.
1: A ty jsi získala stříbrnou?
0: Bronzovou.
1: Tak, promiň, to jsem to všeho nacenil, no se nedá nic. Každej kov je dobrý, když to není brambora. No tak jo, tak to je skvělý. Tam žádný teda trable nebyly a vyšlo ti to a cítila si už jako na trati, že je to dobrý?
0: Paradoxně vůbec.
1: Vůbec?
0: Na trati jsem...
1: Jak to, že vůbec?
0: Ona ta trať byla docela dost těžká.
1: Těžká.
0: Člověk musel opravdu dávat pozor, aby nezabil do nějaké slepé uličky nebo tak něco. Takže já jsem v tom závodě, přímo při tom závodě ze sebe neměla moc dobrý pocit, protože jsem docela dost jako zpomalovala a pořádně dočítala právě, ať jako najdou tu nejrychlejší cestu. A takže po doběhu do cíle jsem měla takový dost smíšený pocity a vlastně jsem nevěděla, jak moc dobrý to bude, ale ostatní s tím bojovali ještě víc,
1: ještě
0: jak
1: já. Ještě víc než ty, jasně. A tam, prosím tě, vlastně některé závody jsou i s hromadným startem třeba, nebo tohle bylo asi na intervaly,
0: jo,
1: počítám,
0: tohle,
1: že
0: tohle
1: si čekala.
0: Tohle byl individuální, Když si člověk představí třeba biatlon, tak startujeme i my vlastně.
1: Jasně, ale i biatlonisky mají jako závody s hromadným startem a prostě vyrazej a i to bejvá, ne?
0: Jo, máme teďka právě takovou docela novou disciplínu, jmenuje se to knockout sprint, KO sprint a to se běhá právě ve městě a jsou to takový, přirovnala bych to asi ke sprintům na přiběžeckém lyžování.
1: Jo, že pavouk nějaké, nasazený jsou.
0: Vystartujeme v různých jako rozbězích a do dalšího kola postupuje ten, kdo jako doběhne vlastně do cíle.
1: Jasně, až se,
0: mezi prvníma. Až se člověk probuje
1: se
0: do finále.
1: Až do finále případně.
0: Je to tak.
1: A to je taky dobrý. No ale když chceš vyhrát, tak musíš běžet o dost víckrát než třeba.
0: Jo, je to tak. Když chce člověk vyhrát, tak
1: Si zaběhá.
0: Víckrát,
1: a tam se ještě stihne měnit jako ta tráť?
0: Jo.
1: To musí, protože jak byste to už měli a zpamětili.
0: Takže jsou

0: Je nějaké, jak to říct, rozběh, semifinále a finále, jasně. Takže jsou jako tři
1: dejme tomu, jasně, a mezi tím musí být nějaká pauza, jo. Aby to pře...
0: Jo, přesně to.
1: Půjdete na kafíčko?
0: Ne, to ne, musíme dodržovat zase pytel takzvanou karanténu.
1: Pytel na hlavu, už punty do uší a nic.
0: Já bychom...
1: Žádný informace.
0: Přesně tak.
1: To je neuvěřitelný. David Novotný si povídá na place s Lucí Dittrichovou, která orientačně byla.
2: Evropská fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
3: Po třetí v řadě se fotbalisté Plzně představí v ligové fázi Evropské ligy. Jejich prvním soupeřem bude belgický klub Royal Union Saint-Gilloise. Pokud chtějí hráči Viktorie pomýšlet na úspěch, musí vylepšit zatím hodně propustnou defenzivu.
4: Ta celá obrana, pořád jako nejsme na těch hráčích, jak bychom si představovali. V tomhle to samozřejmě je problém, protože když útočíme zbytečně, běžíme zpátky díky tomu, že tam nemáme to důslednou zadu, to mě jako vadí hodně.
3: Není spokojen kouč Západočechů Radoslav Kováč. O počínání jeho svěřenců uslyšíte ve čtvrtek od 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ze Štruncových sadů.
5: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport. Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place a se mnou Lucie Dittrichová, orientační běžkyně. Dobře, tak jsi mě trošičku protáhla. Myslím si, že jsem se malilinko zorientoval v tom, co to je za zábavu, za dřinu, jaká tam je zodpovědnost. A teď mi řekni, když to vrátím úplně na počátek, když byla Lucinka ještě menší než je teď, tak jak se dostala k orientačnímu běhu?
0: Ono, jak asi ten orienták není v Česku úplně tak populární, tak...
1: Se dědí.
0: Přesně tak.
1: Fakt, jo.
0: Takže rodiče mi vlastně ukázali tady ten super sport a já jsem do toho tak nějak spadla a pořád mě to baví ještě teď. Takže běháme celá rodina a je to super.
1: Kolik vás teda je jako celá rodina?
0: Mamka, taťka a pak mám ještě starší sestru a mladšího bráchu.
1: Všichni běhají. Nás,
0: ano, všichni běháme. Je to super.
1: Jaj, to je výborný. Hele, dobře, tak to je vlastně strašně jednoduchý. Ta otázka skončila. Ta vlastně odpověď je už hotová. Dobře, zeptám se. Zase laicky se vrátím do závodu. To se musí hrozně třást přece. Když běžíš, máš fígly i na to, jak sklidnit tu mapu, jako aby šla s tím, aby jsi to četla jako správně, aby se ti to nemazalo. A...
0: No, fígly asi úplně ne, ale člověk prostě tak nějak běží a je schopný tu ruku jako nějak držet trošku pevněji, nebo se zastaví a pořádně,
1: jo.
0: Nebo se člověk zastaví a pořádně
1: zdrží.
0: Takže to člověk právě musí vyvážit, jak moc se chce zastavovat a jak moc si chce být přesně jistý.
1: No prosím tě, a kazej se oči, ne, to je jasný, a s věkem prostě, tak pak jsou čočky, brejle.
0: No to právě dost jako veteránů má problémy, že na tu mapu už nevidí.
1: Ano.
0: A takže jsou takový, nechci říct vychytávky, ale ano. Že se jako zvětšuje měřítko, že ta mapa je jako větší a jde
1: jako
0: to
1: speciálně
0: vidět.
1: Pro ně, ale...
0: Jo, přesně.
1: Jako
0: tak.
1: Pro vás ne?
0: Pro nás ještě ne.
1: Promiňte, já už se cítím jako veterán, kam to... mohla bych dostat tu velikou
0: no,
1: mapu.
0: To bohužel.
1: No ale pak
0: nejde.
1: Se zvětší i objem celý té mapy,
0: jo,
1: ne?
0: Jo,
1: ale...
0: pak třeba místo A4...
1: Tato balení pak trvá...
0: místo A4 člověk běží s A3.
1: Jo, jasný. Takže se na to myslí.
0: Jo, myslí se na starší lidi.
1: Se musím narodit ještě jednou a musíme asi průbnout tady tohle.
0: Ale já myslím, že je pořád příležitost vyzkoušet orientační běh.
1: To já jenom
0: spot já jenom pro všechny.
1: Jo, to asi, no to asi jo. Prosím tě, pak je ještě ale nějaký jako orientační běh, že chytáš signál. Radio
0: orientační běh, no, ale no. To já asi hrozně nemám ráda, když se to přirovnává k našemu sportu.
1: No,
0: já
1: jasně.
0: Si myslím, že je to takový pasport a je
1: jo,
0: to
1: fakt.
0: Hrozně divný a vůbec
1: to
0: vlastně nerozumím.
1: To je na principu
0: nerozumím.
1: Toho, že vlastně vysílá signál ten lampion.
0: Jo a oni mají
1: a
0: nějaký
1: musíš...
0: sluchátka a jasně. Nějak já vlastně nevím, poslouchají vlny a podle toho
1: no,
0: lokalizují.
1: No jasně, vy očima a oni ušima, no, holč, no, jo. Jasný.
0: Ale je to divný sport.
1: Jo, a vznikl až po vás teda, jako jo?
0: Ty jo,
1: jako
0: tak
1: oni
0: to...
1: jsou opičáci nebo vy?
0: Ty jo, tak to nevím.
1: Jestli by neměli mít neradi oni vás spíš, jako víš, nebo je, opatrně si, opatrně.
0: Já moc na tu historii nejsem, takže
1: jo,
0: tohle
1: jo.
0: Fakt nevím.
1: Jo, jasný. Co tě jako vlastně čeká teďko nejblíž? Kolik embark v sobě teďko skrýváš?
0: Za 2 týdny mistrovství Evropy v Litvě.
1: A ve městě nebo?
0: V lese.
1: Žádnej tvůj oblíbený sprint teda.
0: No, já mám asi radši ten les, takže máš já se docela les. Divím, že jsem z toho sprintu získala medaily.
1: Okay. Máš radši les?
0: Jo. Ten les je takovej ten pravej orienťák.
1: Dobře, ale chápu. Ale zároveň si říkala, že jako vyděsí tě, když je trasa dlouhá.
0: To jo. Ty sprinty jsou kratší, ale pořád ten les je takovej prostě srdcovka.
1: Jo. Je to to asi pravý,
0: jo.
1: Jako...
0: Jo, je to je, ta je to pravá to, divočina, je to ten to... princip našeho sportu.
1: To chápu. A to světový embargo je pro jakou oblast tentokrát? Nebo jak vlastně často je mistrovství světa? Každý rok?
0: Každý rok, ale střídá se sprintový právě ve městě a lesní v lese.
1: Jo, takhle. A proč to nemůže jít zároveň? Vždyť je to úplně... To by nebyl takový problém, ne?
0: No ono to...
1: V lese někde vedle města a pak do toho města...
0: Dřív to tak bylo, ale teď se to právě takhle separovalo a abychom se asi, abychom toho neměli viděli, tolik a aby právě na tom jednom šampionátu nebylo třeba 6 disciplín a nebylo to jako moc dlouhý.
1: No, jasně, no, ale tak víš co, to se týká jako hodně sportů, že když je mistrovství světa ve fotbale, v hokeji, tak prostě to běhá jako 3 týdny, měsíc to existuje.
0: Je to tak.
1: Existuje. I olympiáda a bohužel jako orienták není vlastně to a přitom asi by si to zasloužil. Bojuje? Máš pocit, že bojuje někdo o to, aby orientační běh se dostal na mapu olympijských prostě sportů?
0: Ty jo, myslím si, že o tom určitě nějaký debaty jsou, jasně. Ale že to není asi nějak super proaktivní.
1: Není to proaktivní. Je to takové jako fakt jako dramatické, když se to hezky přiblíží, tak to umí být i zajímavý. Lucie Dittrichová je hostem Davida Novotnýho na place.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place, se mnou na mém place Lucka Dittrichová. Lucie Dittrichová, orientační běžkyně. Zajímá mě, jak se vlastně dá vylepšovat, když vlastně už to, aby to proběhlo podle tvých představ, takže vlastně potřebuju, aby si vzala na trénink. Aby si zbalila tašku, boty, mapu, buzolu, nebo co?
2: Jo, přesně tohle je to, co jsi řekl. Dobrou náladu nejlíp.
1: Dobrou náladu!
2: A pak musíš vyrazit do nějakého hezkého lesa. Orienták je v tomhle hrozně super, že právě pointou toho je navštívit co nejvíc těch odlišných terénů, takže my vlastně hrozně cestujeme po nějakých různých soustředěních a podíváme se vlastně po celém světě, když to tak řeknu, a je to super, abychom právě poznali všechny typy terénů a uměli se orientovat úplně všude.
1: A myslím, že to byla jako prapůvodní myšlenka toho, kdo vymyslel tenhle sport, jako aby se ty moji sportovci, kteří usilují, mohli podívat do finských lesů a i do přístavního města.
2: Možná jo.
1: Jo, takže možná. Takže ty to máš vlastně jako když chceš přiblížit někomu, jak je to úžasný sport, tak řekneš, poznáš všechny lesy jako světa a podíváš se i do měst, protože prostě sprinty se běhají ve městě.
2: Přesně tak.
1: No a když se to tak vezme a máš nacestováno teda?
2: Mám nacestováno, byla jsem...
1: Ve svých 21 jsi byla po celém světě už? Na všech kontinentech?
2: Ne, to ne. Zatím asi mám procestovanou jenom tu Evropu.
1: Evropu hodně.
2: Různý Skandinávie, Španělsko, Portugalsko,
1: chápu.
2: Itálie, Francie. A tak. Takže úplně...
1: A mimo Evropu?
2: Ty jsem ještě ty nebyla s
1: jako vůbec?
2: Na
1: dovolené
2: v Egyptě.
1: S
2: orientákem ne, ale teďka jsem měla možnost vycestovat do Číny.
1: OK.
2: Za orientákem, ale jelikož studuju, tak jsem to musela odmítnout, protože mi to úplně nepasovalo.
1: Jako možnost jako běhat za nějaký čínský klub? Nebo?
2: Pořádají se tam závody, právě mezinárodní, a tím, že jsem měla právě tu medaili z mistrovství světa, tak mě tam vlastně
1: tak si
2: pozvali.
1: Tak zablikala si jim tam jako žádoucí.
2: Přesně. A
1: ty jsi jim řekla, sorry, ležím v zeměpise a nemůžu. Studuješ, a co studuješ?
2: Studuju stavárnu.
1: Stavárnu, výborně, protože prostě máma s tátou a brácha ze ségrou běhali. Táta má vystudovanou stavárnu, máma taky.
2: Ne,
1: je to natěsno.
2: Teďka má vystudovanou strojku a mamka nějakou pedagogiku.
1: Jo, super.
2: Stavárna
1: hezky
2: naší rodině moc nefičela.
1: Takže jsi šprga, jako jsi průkopník stavárny.
2: No ne, opečila jsem se po sestře, po starší.
1: Jo, dobrý. Říká, to je snadný, to při tom orientáku zvládneš levou zadní. Tady tu stavárnu.
2: No,
1: něco takového. No a tak počkej. No a ještě vlastně se vracíme k mistrovství světa. Říkala jsi Litva.
2: Itálie. V Litvě budeme mít mistrovství Evropy.
1: To bylo. V Litvě bude mistrovství Evropy. A další nějaký embargo, který máte na mistrovství světa, je už nějaký?
2: Třeba příští rok v Maďarsku.
1: To jsme neřešili. No vidíš. To je taky rovina, ale...
2: No, právě
1: pusta,
2: že...
1: nic, jezero.
2: Má to být kousek právě od...
1: Balatonu?
2: Ano, od Balatonu, ale rovina to tam úplně není. Myslím si, že tam budou docela kopce.
1: Fakt?
2: Hlavně tam bude docela vedro. Máme to někdy v srpnu a
1: no,
2: to bude podle mě docela problém.
1: To ta mapa by neměla být zelená, ale taková jako vyšisovaná. Ano, že bude fakt jako teplíčko. A to vadí, viď? To není to úplně prýma.
2: Není to úplně prýma pro vytrvalostní sporty.
1: Kape ti pod i na mapu? Jako, jasně, úplně si to představuju.
2: Pod kape úplně všude. ale ne, asi když má být člověk 90 minut někde v lese ve 30 stupních.
1: Dobře, ale seš aspoň v lese, tam by to smrdělo stínem maličko,
2: no,
1: že jo?
2: No, stín tam je, ale...
1: Fajn.
2: Ale celkově podávat nějaký
1: výkon
2: v teple není úplně top strop.
1: Ne. Takže se netěšíš rovnou se netěšíš do Maďarska. Řekněme si to otevřeně.
2: Ne, tak bych to úplně neříkala. Ale to teplo tam bude asi velký
1: problém.
2: Je to takový strašák.
1: Tak. Do té Litvy se třeba jako těšíš víc?
2: Jo, tam se těším docela, ale tam je třeba problém, že ty lesy tam jsou občas docela hnusný, jsou tam kopřivy a tak.
1: A to je hnusný les, když je tam prostě příroda, když je tam příroda jako taková ta původní, jako když je to natura.
2: No.
1: Tak to je ti protivní, no? Kopřivky,
2: kopřivy úplně nemám ráda, no.
1: Ostružení, zamotace, nebo tak.
2: To je takový
1: hnusný
2: nic moc.
1: Lesy. Jak si to pamatujte. No, to prostě hnusných lesů mě nezvěte. A do Číny taky ne, protože studuju. Hele, a co tam jsou ještě zajímavý, co mě zajímá, jsou štafety.
2: Štafety, jo, to je taky disciplína.
1: Ano.
2: Běháme holky a kluci zvlášť a jsou tři úseky, takže běží.
1: Tři. Který jsou stejný?
2: Ne, jsou takzvaně
1: farstovaný. Někdo nachystá pro každý úsek.
2: A jsou hodně podobný, ale ne úplně stejný. Každý má trochu jinačí kontroly, které jsou jako celkem kousek od sebe, ale nejsou to ty stejné kontroly. Přesně
1: na
2: tak.
1: Na to je přesně. A to se startuje s hromadným startem, že jo? Tam je to nahromadu.
2: Tak. Je to tak.
1: A tam se dá i opisovat takzvaně,
2: jo,
1: ale riskuješ, prostě když se napojíš na švába, nějakýho, který prostě kufruje, tak ty kufruješ taky rovně.
2: Přesně tak.
1: Takže, jak se to řeší, tohle?
2: Že je člověk někde v kufru.
1: No ne, že seš v kufru, ale že se napojíš na špatného favorita. A nebo že se vůbec chceš napojit, jako že nemáš svoji hlavu.
2: No, to
1: jak
2: je právě,
1: urvat to, že, aby si byla své hlava?
2: Asi způsob, jako je nějaká taktika těch štafet, že je to úplně jiná disciplína. Člověk se právě nesmí nechat úplně ovlivnit těma soupeřema, takže si musí ten svůj závod.
1: Mm.
2: I když ví, že třeba tamhle soupeř Švéd
1: je velký
2: favorit a mohl by se s ním potahat, tak právě vlastně nemůže, protože by se mohl dostat na jinou kontrolu.
1: Jo, je mi to jasný.
2: No a
1: jak najednou běžíš, jsi přesvědčená, že tudy a pět lidí tě odbočí prostě jako prudce někam, nebo jiné prudce, aby to bylo ještě víc matoucí, tak jenom mírně. Tak to přece, jako bych zbyla koníček, tak tam za nima trošku chceš, že jo?
2: Je to tak, ale právě člověk musí zachovat tu chladnou hlavu a jít si to svoje, no.
1: A je to o fous rajcovnější, ty štafety, nebo je to průda, protože se musíš spolehat i na někoho jiného?
2: Na mě to vlastně hrozně baví, protože je to takový kontaktní, víc není to úplně individuální a hlavně je to týmový, takže mít dobrý tým je základ.
1: A máš to ráda, jako tu týmovost?
2: Jo,
1: protože jinak je to vlastně individuální sport, až tady na ty štafety, které jsou asi ale výjimečnější o fous, ne? Než...
2: Jo. Ale baví mě to, je to super, člověk se navzájem podporuje.
1: Že se plácáte si s holkama,
2: přesně tak,
1: sdílíte radost.
2: Když to vyjde, tak můžeme sdílet radost.
1: Jasně,
2: s ostatníma.
1: A když to nevíde, tak se roztrousí trošku ta
2: starost. tak sdílíme smutek.
1: Lucie Dittrichová, hostem Davida Novotného na place. Co?

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place a se mnou na mém place Lucie Dittrichová, orientační běžkyně, která mě protáhla po svým place. To mám rád. Emoce. Potřebuji nějaký emoce. Emoce mě živějí, já se živím emocema, přeposíláme, prostě jsem taková emoční houbička, blablabla. Tak máš nějaký jako takový emotivní zážitky z toho? Co vlastně, když vlastně říkáš, že to je takový soudržný sport, že jste tam i kamarádi a musíte se chovat fair, je to v rámci vlastně jako tý český, orientační, běžecký rodiny, anebo jste všichni kámoši jako i ve světě?
2: Jo, já bych řekla, že jsme takhle fakt jako strašně všichni si blízci jako mezinárodně, že se všichni známe a vlastně se jako zdravíme na těch závodech a nemáme problém se pobavit úplně s každým a to je právě hrozně super a jsem hrozně ráda tady za tu naši komunitu.
1: Takže to udělá ten sport. Je to podobný teda, když bych to měl srovnat, jak už mám těch pár rozhovorů za sebou, že, jako, že třeba lidi od vody jsou takový vlastně. Je to ta příroda teda možná, jako co ty lidi pospojuje tak, že na sebe jsou milejší nějaký a takový, jako, že jsou i fér, no.
2: Možná jo, no.
1: Voda prostě, vodáci bývají taky soudržní, se pak sejdou a zpívají někde potom u táboráku. Vy se taky scházíte někde potom v tom škaredém lese jako třeba se srpem a kosíte ty kopřivy, aby to příští rok už bylo jako fajn.
2: Ne, to vyleženě ne, ale ne, máme tam fakt jako super komunitu, myslím si, že si všichni jako navzájem přejem dobrý výsledky a...
1: Dobře, a zároveň, Lucie, mi ale řekni, ty znáte se a dobře, jako mimo závod si řeknete, ale stejně, máš nějaký okruh vlastně nejenom favoritek, ale i nějakých oblíbenkyň a dejme tomu těch druhých, ale spíš, když to máme hodit do pozitivna, tak kdo bývají favoriti tady v tom? Já si typnu Severany, ale...
2: Je to tak Skandinávci, Noři, Finni.
1: A čím to je? Mají krásný lesy.
2: Mají fakt krásný lesy, ale hlavně ten sport je tam hodně populární, dělá to fakt hodně lidí. A hlavně na to mají super podmínky, ty lesy, těch lesů je tam fakt strašně moc a jsou to jedny právě z nejtěžších terénů jako na světě vůbec, takže oni se můžou zdokonalovat a jsou na tom fakt parádně technicky, dobře se orientují.
1: Ale pak jim to sedí i ve městě, i na sprinty jsou dobrý.
2: Jo, jsou dobrý úplně ve všem. Ale právě ty sprinty, tak to je víc otevřený, protože vlastně města jsou úplně všude. Takže dobrý sprinter může být úplně kdekoliv, když se tak řeknu.
1: A máš nějaký perličky, jako dobře do slepý uličky, chápu, může být. Perlička je i zvětšená mapa pro veterány, to se mi taky líbí. Jsou tam nějaký jako takový ty perličky, jako že si opravdu někde hodně zbloudila a flákla si tím a řekla si, už to nikdy nebudu dělat, nebo něco podobného?
2: Teďka jsme byli právě asi 2 týdny zpátky na soustředění v Litvě.
1: Ano.
2: A tam je to takový docela specifický, že tam není moc detailů, je to tam docela dost podobný všude a člověk se jednoduše zamotá, splete si třeba kopeček nebo jámu a tak a dostane se úplně jinam, než chtěl. A tam mi to právě moc nešlo, takže jsem z toho byla taková trošku ve špatným rozpoložení.
1: Ty taková usilová pozitivní dívenka. Jako, jak to vypadá, když prostě Lucinka není v rozpoložení?
2: No, jsem taková...
1: Na sebe, obrátíš
2: jsem,
1: to na sebe.
2: Já jsem asi, nejsem na venek, ale spíš jsem na sebe taková kritická.
1: A jakože se tlučeš, jako ne, jako káráš se verbálně?
2: Jo,
1: káráš se verbálně. Já se na to tady nebudu...
2: Přesně, nebaví mě to, mezi těma kopřivama a škaredý lesy.
1: Jo. A je to teda hmota, je to víc hmota prostě, takový amaroun, nějaký takový prostě hmot, když tam nejsou detaily.
2: Jo, že nejsou
1: detaily ani v přírodě, tudíž nemůžou být ani na té mapě, je to tak?
2: Jo, je to tam takový docela placatý, jsou tam různý jako malý díry, malý kopečky, je to tam hlavně zelený, takový zarostený, hodně uzavřený, člověk moc nevidí před
1: sebe.
2: To mi
1: přijde docela dobrý, jako na ten váš sportíček, abyste prostě běhali tímhletím.
2: No a když se člověk vyžívá tady v probíhání zarostlého lesa, tak je to vlastně fajn.
1: Jestli chceš být trošku potrestaný, jestli chceš mít až po kolena prostě rozedřený hacnej, prosím. Mazej do Litvy, kamaráde, nechci o tobě slyšet. Lucie, ať se ti daří ve všem, co děláš, prostě ať ti vyjdou studia, pozdravuj moc doma. A samozřejmě v tom sportu, kvůli kterýmu jsi tady, tak ať se ti daří. A děkuji ti za rozhovor.
2: Děkuji moc.
1: David Novotný na place, papa.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
4: Ahoj, tady Filip Klapík. Extraliga je zpátky a s ní je hokej na Radiožurnálu Sport. Ať si kdekoliv, zapni si poslech a dostaneš se přímo na led. Každý hrací den, všechny zápasy po celou sezónu. Navíc každé pondělí magazín Extraligy. Snad mě tam uslyšíte často. Třeba v rubrice Hvězda týdne. Prostě když hokej, tak na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
3: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
5: Radiožurnály Půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
6: Tripartita projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Americká centrální banka poprvé po 3 letech zvýšila úrokové sazby. Česká mužská volejbalová reprezentace prohrála na mistrovství Evropy se Slovinskem 1-3. A dnes bude oblačno až polujasno, na východě zpočátku zataženo, místy s deštěm, teploty až 22 stupňů. Je čtvrtek 17. září. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Tripartita dnes projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se nad ním sejdou zřejmě naposledy předtím, než by ho v pondělí měla finálně schválit vláda. Ministerstvo financí navrhlo rozpočet se schodkem 389 miliard korun. Výši schodku kritizují zaměstnavatelé, pokračuje prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.
7: Je to další vláda, která vlastně řeší problémy zvyšováním schodku státního rozpočtu anebo následně, čeho se obáváme, zvyšováním daní. Místo toho, abychom přistupovali k těm skutečným reformám, ať už je to ve zdravotnictví, tam vidíme velmi deficitní rozpočet.
6: Návrh rozpočtu ještě před tripartitou znovu probere i koaliční rada. Vláda musí materiál doporučit do sněmovny do konce září. Poslanci ho začnou projednávat v říjnu. Poslanecká sněmovna bude mít příští týden v úterý a ve středu mimořádnou schůzi. Potvrdil to předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Poslanci mají jednat třeba o změně pravidel penzijního spoření nebo růstu důchodů starších penzistů. Schvalovat by měli i zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Dnes se podle Okamury sejdou lídři koalice, aby rozhodli o zmrazení platů vrcholných politiků nebo o tom, kdy vláda zahájí sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu. Tomio Okamura chce, aby sněmovna převedením financování obou médií pod státní rozpočet zabývala co nejdřív, ideálně už příští týden. Podle prezidenta Petra Pavla je to ale předčasné. Jak řekl při návštěvě Karlovarského kraje, v Česku chybí debata o rozsahu a obsahu služby veřejnoprávních médií a současná jednání se točí jenom kolem financování České televize a Českého rozhlasu.
8: Pokud by pan předseda sněmovny chtěl tento krok realizovat rychle, pak by musel přesvědčit ministryni financí, aby rychle našla nějakých 10 miliard ve státním rozpočtu, kterými by to stát zaplatil. Já si myslím, že v téhle fázi rozhodně ještě nejsme.
6: Prioritou Evropské komise pro následující rok je nastartování evropské ekonomiky. V tradičním projevu o stavu Unie to řekla její předsedkyně Ursula von der Leyenová. Zároveň se zavázala, že Evropa bude pokračovat v plnění klimatických cílů. Zmínila taky bezpečnost, migraci a nabídla přidružené členství v Evropské unii Kanadě.
9: Já chápu, že chce podpořit Kanadu, protože tam má s USA asi stejné problémy v obchodních válkách, jako může mít Evropská unie, ale tady to si myslím, že je velmi krátkozraké.
10: Kritizoval nabídku europoslanec z hnutí ANO Jaroslav Bžoch. Naopak Ondřej Kolář z TOP 09 zbližování Kanady se 27 vítá.
11: Pro mě je to důkaz toho, že Evropská unie má co nabídnout. To vlastně bere vítr z plachet všem těm kritikům Evropské unie, ať zevnitř, tak zvenku, ať jsou to Spojené státy, ať je to Rusko, ať je to Čína.
10: V otázce migrace šéfka komise zmínila plány na další posílení pohraniční agentury Frontex. Unie podle ní taky umožní mimořádnou ochranu hranic v případě řízeného přílivu migrantů. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Radiožurnál.
6: Německá vláda se připravuje zasáhnout proti vysokým cenám benzinu. Začala taky nakupovat zemní plyn a plnit před zimou zásobníky. Obojí chtěla přenechat volnému trhu. V neděli ale čekají zemi důležité volby.
12: Und ich bin der Meinung, dass wir handeln müssen.
13: Kancléř Friedrich Merz řekl, že ceny pohonných hmot jsou pro spotřebitele a lidi odkázané na auto neúnosné a proto musí vláda jednat. V Berlíně se teď diskutuje o tom, jestli se vydat spíš známou cestou snižování spotřební daně anebo cíleně převádět dávku nízkopříjmovým skupinám. Ústupek vlády a státní intervenci do energetického sektoru vnímají německá média jako součást boje kancléře Merce o politické přežití. Špičky křesťanských demokratů se mají k jeho setrvání ve funkci vyjádřit tuto neděli po zemských volbách v Mecklenburgsku, Předním Pomořansku a v Berlíně. S ohledem na situaci kancléř Merz zrušil na příští týden naplánovanou cestu do New Yorku. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Americká centrální banka Fed navýšila o 0,25% základní úrokovou sazbu. Poprvé od roku 2023. Centrální bankéři o navýšení rozhodli kvůli přetrvávající vysoké inflaci a zdražování energií. Doteď sazby i přes vyšší inflaci jenom snižovaly nebo nechávaly bez změny. Nově se má základní úroková sazba pohybovat mezi 3.75% až 4%.
14: Inflation is too high.
15: Šéf centrální banky Kevin Warsh zvýšení zdůvodnil tím, že inflace se ke 2% cíli blíží jen pomalu, zatímco nejistotu dál prohlubuje i geopolitická situace. Podle výhledu členů bankovní rady by letos mohlo přijít ještě jedno podobné zvýšení. Wall Street na krok zareagovala mírným růstem, protože investoři zvýšení sazeb už předem očekávali. Warsh byl do vedení Fedu jmenovaný Donaldem Trumpem proto, aby úrokové sazby snížil. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Bývalý kosovský prezident Hašim Tači dostal od Haagského tribunálu pro válečné zločiny v Kosovu 25-letý trest. Soud ho uznal vinným z nezákonného věznění, mučení a vražd politických odpůrců. Tači za to jako vrchní velitel kosovské osvobozenecké armády UČK nesl zodpovědnost.
16: Prokurátoři tribunálu žádali pro Tačiho 45 let vězení. Soud ale přijal jako polehčující okolnost, že se po obvinění vzdal v roce 2020 funkce kosovského prezidenta a dobrovolně se vydal trestnímu stíhání. Žalobci prokázali, že se podílel na 385 případech nezákonného zadržování, 303 případech mučení a 96 vraždách politických odpůrců kosovské osvobozenecké armády. Hašim Tači podle soudce Charlesa Smithe hrál jako velitel UČK klíčovou roli v organizování zátahů na domnělé zrádce, špiony a kolaboranty. Oběťmi kosovských ozbrojenců se stali nejen etničtí Srbové, ale i Albánci a Romové. Helena Berková, Radiožurnál.
6: Davy lidí demonstrovali v malské Valetě za spravedlnost v případu vraždy investigativní novinářky Daphne Caruanové Galiziové. Byl to první velký protest po soudním verdiktu, který osvobodil vlivného podnikatele Jorgena Feneka obžalovaného z toho, že si reportérčinu smrt objednal.
17: V davu skandujících Malťanů by bylo těžké najít někoho, kdo si myslí, že měl Jorgen Fenek od soudu odejít jako nevinný. Symbolicky tak demonstranti pochodovali po krátké trase od malského parlamentu k budově soudu, kde se celý proces v předešlých týdnech odehrával. Někteří z nich měli v rukách transparenty a fotografie s Daphne Caruanovou Galiziovou, jiní přišli se zapálenými svíčkami. Za protest se postavilo 16 neziskových organizací a vůbec poprvé ho podpořila také většina malckých zpravodajských redakcí. Příští měsíc to bude přesně 9 let od vraždy investigativní novinářky. Ve vězení už sedí 5 mužů odsouzených za to, že se na její smrti podíleli. Objednavatel vraždy mezi nimi ale stále chybí. Z Malty Pavlína Nečásková, Radiožurnál.
6: Sport. Čeští volejbalisté nestačili na mistrovství Evropy na Slovinsko. Kapitán Patrik Indra po prohře 1-3 potvrdil, že už mu v závěru chyběly v dramatických koncovkách fyzické síly. Před osmifinálovou částí turnaje si český univerzál musí hodně odpočinout.
18: No, myslím, že v posteli co nejvíc. Jsme opravdu usínali kolem 3 hodiny ráno, nebylo to příjemné, ale ta regenerace je docela náročná, takže teďka určitě hlavně zregenerovat, aby jsme těla měli 100% ready na další zápas.
6: Fotbalisté Sparty vstup do hlavní části Evropské ligy zvládli. V Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1. A hokejisté Hradce Králové vyhráli v úvodním kole Tipsport Extraligy v Pardubicích 5-3. Sparta triumfovala v Olomouci 5-2, Kladno ve Vítkovicích 4-3, Litvínov nad Brněnskou Kometou 2-1, České Budějovice podlehly Mladé Boleslavi 2-3 po prodloužení a Plzeň zdolala Liberec 2-1 po nájezdech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Zavřená D5 u Nýřan a nehoda na D1 za Odrami. Dálnice D5 je za Plzní ve směru na Rozvadov uzavřená. Před Nýřany na 92. kilometru blokují provoz následky nehody osobního auta. Sjíždějte na 89. kilometru, objíždějte na Plzeň přes Vejprdnice a Tlučnou, anebo na Zbůh. Zpátky najedete na 93. kilometru u Nýřan. Dálnice D5 z Rozvadova do Plzně je od sjezdu na Stříbro opět průjezdná. Ve zúžení už je po úniku oleje uklizeno a zrušený je i odklon na kilometru 119. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova pozor na nehodu za Odrami. Na kilometru 318,5 za odpočívkou Vražné havarovalo osobní auto. Opatrně projedete, kolona se netvoří. Na D1 z Prahy do Brna zpozorněte za odbočkou na Chocerady. Na 32. kilometru stojí nepojízdné osobní auto v pravém pruhu. O kus dál na 35. nepřehlédněte stojící dodávku. A v Praze je obousměrně uzavřený tunel Mrázovka. Čistí tam kamery. Uzavírka má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme oblačno až polojasno, výjimečně přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
20: Co si vládní koalice slibuje od priorit trestní politiky, které v pondělí schválila vláda? Nepřekračují tím politici své pravomoci a nesnaží se ovlivňovat státní zástupce? Jak je koalice spokojena s prací nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové? A naváží na pondělní usnesení vlády konkrétní změny trestního zákoníku, třeba pokud jde o pravidla nutné obrany nebo změny trestních sazeb? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je poslankyně za motoristy sobě, předsedkyně sněmovního ústavně právního výboru a bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
21: Dobrý den a děkuji za pozvání.
20: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme po 14. hodině, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Vláda na svém pondělním jednání schválila priority trestní politiky a uložila ministru spravedlnosti, aby s nimi seznámil nejvyšší státní zástupkyni. Ve čtyřstránkovém dokumentu vláda mimo jiné chce, aby se státní zástupci nesmiřovali s podmíněnými tresty za vážné sexuální trestné činy. Materiál také vyzývá, aby státní zástupci méně stíhali kontroverzní projevy, rychleji řešili případy nutné obrany a také, aby navrhovali omezení pro podmíněně propouštěné vězně, například formou elektronických náramků. Co si v koalici od toho materiálu slibujete? Máte pocit, že všichni státní zástupci si to přečtou a budou podle toho automaticky postupovat, nebo čekáte, že ministr spravedlnosti to odprezentuje Lence Bradáčové a tato vtělí do závazných pokynů, kterými se potom budou muset státní zástupci řídit? A nebo je to jenom, řekněme, politické gesto?
21: Tak já to určitě nevnímám jako politické gesto, protože stanovení priorit v rámci trestní politiky je vlastně poukázání na to, co je vnímáno jako problém v rámci páchání trestné činnosti a trestání trestných činů. Takže já ten materiál považuji za materiál, který upozorňuje a vyzvedává určité problémy ve společnosti, které právě mají být řešeny normami trestního práva. A je pravdou, že jsem zaznamenala už rozvíjející se diskusi o tom, zda se nejedná o nějaký zásah do nezávislosti státního zastupitelství, tak myslím, že to je vlastně naprosté nepochopení postavení státního zastupitelství. Jedná se o materiál, který upozorňuje tedy na ty problémy a který byl adresován nejvyšší státní zástupkyni jakožto představitelce celé soustavy státního zastupitelství.
20: Protože předpokládám, že s ní teprve ministr spravedlnosti bude
21: jednat. Bude seznámena tedy, který pravděpodobně bude osobně projednán, ale já mám pocit, že jsem někde zaznamenala, že byl písemně doručen, ale dobře. Je možné, že bude osobně a předpokládala bych i vhodnější formu osobního projednání. A nejvyšší státní zástupce má pak oprávnění jednak vytváření pokynů obecné povahy, které se dotýkají třeba postupů státních zástupců v určitých obecně stanovených rozsazích nebo v obecně stanoveném rozsahu konkrétní trestné činnosti. Například, jestliže jsou problémem trestné činy související s rabováním při povodních, tak se vytváří pokyn obecné povahy pro tuto situaci. V současné době je vnímán jako problém tedy sexuální trestná činnost, která skutečně má početní nárůst, takže i pro tuto specifickou oblast může nejvyšší státní zástupkyně zpracovat pokyn obecné povahy, ale předpokládám jako zcela zásadní věc, že seznámí na poradách s vedoucími státními zástupci obsah tohoto materiálu.
20: Vy už jste říkala, že jste zaznamenala pochybnosti, jestli tím vláda nedělá něco, co by dělat neměla. Jaké vidíte právní opodstatnění pro to usnesení, které tedy vláda v pondělí schválila? Opravdu to není překročení pravomocí?
21: Rozhodně není, protože státní zástupci v rámci ústavy, státní zastupitelství je zakotveno pod mocí výkonnou. Nejedná se o moc soudní, ale o moc výkonnou, která...
20: Na druhé straně, že vám do toho skáču stejně, tak je tam v moci výkonné prezident a nevidíme usnesení, které by radila která by radila prezidentovi, co má nebo nemá dělat.
21: Ale vláda, která je demokraticky zvolená, má pravomoci a ve vztahu k prezidentovi se jedná třeba o spojené pravomoci, kdy spodepisují některé akty a podobně, tak ve vztahu ke státnímu zastupitelství ministerstvo spravedlnosti vykonává správu a právě skrze nejvyššího státního zástupce do nezávislé soustavy promítá ale problematiku, která se dotýká jedné stránky z posuzování trestného činu, co je a není trestným činem. A tou stránkou je vlastně otázka hodnocení společenské škodlivosti, protože to je otázka, která vždy souvisí právě s problémy, které přetrvávají ve společnosti nebo které se nově objevují ve společnosti. A v tomto směru tedy nemůže rozhodně minister spravedlnosti ani celá vláda ukládat nebo udílet pokyny státním zástupcům, ať už konkrétním nebo nejvyšší státní zástupkyni k tomu, aby konkrétní osobu stíhala pro konkrétní trestný čin. To absolutně ne. Ale skutečně jde o materiál, který zvýrazňuje vlastně tu potřebu, aby se orgány činné v trestním řízení, a tím míním i právě třeba policii, protože tato problematika, trestní politika, se netýká jenom státních zástupců, týká se i ministerstva vnitra, potažmo tedy policie, která rozkrývá trestnou činnost.
20: Že do toho skáču, tam je na druhé straně ta situace jiná u policie. Zůstanu u státních zástupců. Když se podíváme do zákona o státním zastupitelství, v paragrafu 3 se píše, že jiné orgány nebo osoby nesmí do činnosti státního zastupitelství zasahovat nebo státní zástupce při výkonu činnosti nahrazovat nebo zastupovat. Opravdu tady nemůže být rozpor s tímhletím, pokud vláda řekne, tohle stíhejte přísněji, tohle stíhejte méně přísně, tady buďte tolerantnější, tak není to takovýhle zásah?
21: Není to zásah v tom směru, že by narušoval právě ta oprávnění státního zastupitelství, které pro ně vyplývá ze zákona o státním zastupitelství. Znovu říkám, není to o tom, že bude uloženo, teď budete stíhat tohoto pachatele za takovýto trestný čin a budete rozhodně trvat na tom, aby mu bylo uloženo, nevím, třeba 7 let odnětí svobody. Takovýto materiál to rozhodně není. Je to materiál, znovu opakuji, který vláda zpracovala na základě rozboru bezpečnostní situace dospěla k závěru, že ve společnosti přetrvávají určité problémy při postihování konkrétní trestné činnosti, ale z obecného hlediska, ne z konkrétního jednoho trestného činu. A je potřeba věnovat těmto oblastem pozornost. Ale rozhodně ne tedy. Tento materiál neukládá státnímu zástupci ani nejvyšší státní zástupkyni, aby sdělovali obvinění, aby rušili obvinění, aby trvali na konkrétních trestech a podobně. Vždy samozřejmě musí být situace hodnocena ze strany státního zástupce, který má věc v rámci výkonu dozoru nebo výkonu dohledu, a ten posuzuje právě i na základě zákona, tedy trestního zákoníku, všechny okolnosti, které potom vedou ke konkrétním rozhodnutím.
20: Vy jste už před volbami říkala, že chcete větší odpovědnost státních zástupců. Měli by se státní zástupci zodpovídat i z toho, že třeba nebudou postupovat podle toho, co v pondělí schválila vláda?
21: Ta vláda neschválila právě naprosto konkrétní postupy. Já myslím, že dochází stále
20: k zaměňování, ale jsou tam jasné směry. Pokud ano, tam například ano. Je, že kontroverzní projevy se mají stíhat opravdu až v krajní možnosti, tak pokud bude státní zástupce stíhat něco, co potom dopadne osvobozením toho obviněného, tak měl by se zodpovídat za to, že tím možná porušil to, co tedy vláda chtěla?
21: Poslední vlastně slovo v rámci rozhodování o vině a trestu má vždy soud. A jestliže soud uvede, a nemusíme hodnotit jenom tuto skupinu trestných činů, ale i jiné trestné činy, jako v minulosti se stávalo třeba v hospodářských trestných činech. A soudy pak uvedou, že od počátku vlastně se nejednalo o trestný čin, že od počátku bylo zřejmé, že tato věc nemá být trestně stíhána, nemá být žalována, pak se domnívám, že když se u konkrétního státního zástupce vrší takováto rozhodnutí, samozřejmě pokud se jedná o jednotlivé rozhodnutí, tak asi bych žádnou prověrku nebo něco podobného neočekávala v rámci práce toho státního zástupce. Ale pokud se vrší, pokud opakovaně se vlastně dopouští toho, že soudy konstatují, že se jedná o chybná vyhodnocování a nezákonná stíhání, tak potom samozřejmě ta odpovědnost, se domnívám, je na místě.
20: Vy jste před chvílí řekla, že samozřejmě definitivně o vině a trestu rozhodují soudy. Pokud tedy takto to vezmeme, pokud to definitivní rozhodnutí je na soudech, měla by vláda přistoupit třeba k nějakému podobnému manuálu nebo výzvě nebo vysvětlení, jak chápe trestní politiku, co považuje za priority nebo nepriority směrem k soudcům?
21: Určitě ne, právě proto, že soudy jsou vázány obžalobou a je na státních zástupcích, jakou obžalobu, v jakém rozsahu, pro jakou trestnou činnost podají, ale domnívám se, že ten materiál spíše směřuje k tomu, aby státní zástupci vždy pečlivě vážili své návrhy. Rozhodně tedy nikterak nejedná se o žádný zásah, spíše o apel, aby vážili své návrhy, pokud se týká sdělení
20: obvinění. Máte pocit, že neváží?
21: No tak vzhledem k tomu, že Ministerstvo spravedlnosti rok co rok vlastně musí hradit více a více peněz za nezákonná rozhodnutí, která vlastně končí s prošťujícími rozsudky, tak asi ne vždy jsou dobře vážena rozhodnutí, která se týkají sdělení obvinění, ale já jsem chtěla se zaměřit třeba i právě na otázky trestů, kdy trestní politika vlastně znamená i vnímání problému třeba při ukládání nízkých nebo navrhování nízkých trestů a potom vlastně je to apel na státní zastupitelství, aby v případě takovýchto nízkých trestů zvažovali důsledně podání odvolání, podání opravných prostředků tak, aby opravdu soudy mohly rozhodovat, protože právě opravný prostředek umožní další stupeň rozhodování a umožní vlastně i sjednocování soudní praxe. Umožní sjednocení nahlížení na stejnou skupinu trestných činů stejným pohledem.
20: Poslankyně za motoristy sobě, předsedkyně sněmovního ústavně právního výboru a také bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vedení Unie státních zástupců na ten pondělní materiál vlády reagovalo tím, že respektuje pravomoc vlády určovat trestní politiku státu, ale dodalo, že její realizace má být naplňována především změnami příslušných zákonů. Není tohle ta cesta, kterou by vládní koalice a vláda měla jít?
21: Určitě, určitě. Ta cesta má vlastně dva proudy. Tím jedním proudem, kdy se prosazuje vlastně trestní politika nebo určuje i trestní politika, tak jednoznačně je trestně právní legislativa, protože ta určuje, co vlastně by mělo být považováno za trestný čin a určuje i určité hranice trestů, vymezuje i hranice trestů nebo druhy trestů, které lze za ta konkrétní jednání ukládat. To je ta jedna cesta. A ta druhá cesta je právě ta, která upozorňuje na to, co je aktuálně ve společnosti problémem, co vláda, znovu se vracím k tomu, vlastně demokraticky zvolená vláda cestou ministra spravedlnosti považuje za problém, na ten chce upozornit a skrze nejvyšší státní zástupkyni, která má možnost, tak jak jsme říkali, pokynu obecné povahy směrovat činnost celé soustavy státního zastupitelství, tak aby na ty problémy bylo nějak reagováno.
20: Mluvčí nejvyšší státní zástupkyně na to pondělní usnesení vlády reagoval slovy, že paní nejvyšší státní zástupkyně nebude v tuto chvíli reagovat na vládou oznámené záměry, nebude vzkazovat své postoje prostřednictvím médií a dodal, že může veřejnost ujistit, že státní zástupci budou vždy postupovat podle všech zásad a principů trestního řízení a v souladu se zákonem a ústavním pořádkem. Rozumíte tomu vyjádření? Jak to chápete?
21: No, rozumím tomu tak, že si budou plnit své povinnosti. To jsou povinnosti státních zástupců takto postupovat.
20: Je v tom nějaký náznak, nebo dá se z toho usuzovat, jestli to dopadne tak, jak jste říkala v úvodu, že nejvyšší státní zástupkyně opravdu vtělí ten vládní materiál do nějakých svých pokynů?
21: Může a nemusí. To není závazná otázka ze strany ministerstva, aby zpracovala nejvyšší státní zástupkyně obecně závazný pokyn. To je opravdu její právo. Ale předpokládám, že rozhodně seznámí vlastně vedoucí státní zástupce a skrze ně pak celou soustavu s těmi problémy, které jsou jako problémy v rámci trestního řízení vnímány celou společností.
20: Viděla byste jako problém, kdyby státní zástupkyně nic nevydala, kdyby to nevtělila do těch svých pokynů?
21: Záleželo by samozřejmě poté, jakým způsobem bude probíhat ta trestní represe dále. Jestli by docházelo k tomu, že za závažné trestné činy budou vlastně navrhovány pouze symbolické tresty, pak se domnívám, že to není v souladu s tím, co je proklamováno tady ze strany mluvčího o tom, jak budou postupovat státní zástupci. A pak by asi ze strany ministra spravedlnosti spíše přicházela v úvahu jiná opatření, třeba kárné návrhy a podobně, které ale budou rozhodovat soudy. Není to zase v pravomoci vůbec rozhodovat o tom na straně ministra. Nicméně, myslím si, že každý rozumný člověk a logicky uvažující člověk musí dospět k tomu závěru, že pokud státní zástupce nesmyslně navrhuje třeba nízké tresty u velice závažné kriminality, tresty pod sazbou a podobně, tak určitou, pakliže je vyhodnoceno, že to je nedůvodné, pokud soudy uzavřou i tu skutečnost, že takový postup byl naprosto nedůvodný, budou ukládány tresty v rámci rozhodování soudů třeba daleko vyšší, pak asi neplní své povinnosti ten státní zástupce, znovu říkám tak, jak je proklamováno, tedy v souladu se zákonem, v souladu s ústavou.
20: Jak jste spokojena s tím, jak funguje státní zastupitelství pod Lenkou Bradáčovou a jak vykonává tu funkci nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová?
21: Já se nezaměřuji na fungování speciálně státního zastupitelství. Já spíše z praxe, kterou jsem vykonám jako advokát, tak se setkávám s tou konkrétní činností, s konkrétními postupy. Myslím si, že je potřeba vždycky hodnotit jak kvalitu, tak rychlost řízení. V rámci rychlosti řízení jsou kauzy, jsou trestní vlastní věci a vidíme to třeba i na případu Mostecké uhelné, vidíme to na případu premiéra, kde se jedná o trestní věci, které opravdu trvají téměř, dá se říct, desítky let.
20: A je to v obou případech vina státních zástupců?
21: Tak státní zástupci vykonávají dozor a vlastně posouvají věci od policie až k soudu. A je otázkou, z jakých důvodů to přípravné řízení trvá tak dlouho. Pokud se týká soudních jednání, tam samozřejmě je zase záležitost a odpovědnost soudců. Ale já nechci rozklíčovávat právě, kde třeba v těchto...
20: Na druhé straně, když to uvádíte, tak proto se ptám, protože třeba u Mostecké uhelné tam v tom figurovaly i švýcarské soudy a opravdu ta kauza je komplikovaná, má řadu peripetí, tak se ptám, jestli je fér tohle dávat za vinu českým státním zástupcům. Notabene, já jsem se původně ptal na nejvyšší státní zástupkyni Lenku Bradáčovou.
21: Nejenom na ní, ptal jste se na práci státního

0: jí vedení soustavy příliš nezaměřovala. Jediné, co vyvolává ve mně určité pochybnosti, je budování pobočky brněnského nejvyššího státního zastupitelství tady v Praze. Nevidím k tomu žádný důvod, vidím v tom zbytečné náklady.
1: Vrátím se k té druhé cestě, tak jak jste říkala, jak prosazovat představy vlády o trestní politice, to znamená změny trestního zákoníku. V tuto chvíli připravujete nějaké zásadnější změny, ať už toho, jak jsou napsány skutkové podstaty, tedy co má být trestné nebo nemá být trestné, nebo pokud jde o rozpětí trestu?
0: Jestli se ptáte na tu obecnou část trestního zákoníku, tak tam se velice často teď diskutuje otázka samozřejmě věku trestní odpovědnosti.
1: Pokud jsem dobře vnímal vaše názory, tak vy byste byla až pro 13 let.
0: Ano.
1: Když se podíváme do programového prohlášení vlády, tam je jasný slib, že zrušíte trestný čin neoprávněné činnosti pro cizí moc. Proč jste ho zatím nezrušili?
0: No, té práce, legislativní práce je opravdu mnoho.
1: Na druhé straně poslaneckou iniciativou zrušit jeden paragraf v trestním zákoníku se za 3/4 roku stihnout dá, určitě když se chce.
0: Nevím, jestli ano, protože ta práce ve sněmovně skutečně je z hlediska prosazení konkrétních legislativních návrhů velice složitá, protože často diskutujeme pouze o programu jednání.
1: Pardon, vlastně já tomu rozumím, den. Ale to jste změnili, protože jste změnili jednací řád, ale minimálně navrhnout zrušení toho paragrafu se stihnout dalo. Moje otázka směřuje k tomu, jestli jste od toho ustoupili, nebo proč to zatím není, alespoň na stole, alespoň v programu jednání.
0: Určitě není ustoupeno od programového prohlášení a tím pádem ani od kroků, které by měly být realizovány. Nicméně určitě víte, že programové prohlášení vlastně je na dobu 4 let, čili není to otázka 1 měsíce, 12 měsíců, takže všechno má svůj čas, všechno
1: takže
0: jde po pořadě.
1: To teď není,
0: takže za prioritu bych to asi neoznačila, ale mohu vás ujistit o tom, že i já sama uvažuji o určitých změnách v rámci tohoto ustanovení, protože se domnívám, že opravdu tak, jak bylo přijato znění tohoto paragrafu, tak by je velice pružné a mohlo by být i zneužito.
1: V programovém prohlášení vlády se koalice také shodla na tom, že chcete nastavit jasně a spravedlivě pravidla nutné obrany. Jak tam jste daleko a jaká je ta představa? Jak by se ty hranice měly změnit?
0: Já jsem tady tu problematiku diskutovala už i s některými představiteli ze Senátu, kteří rovněž, myslím si, už z minulého období mají představu o určitých úpravách a samozřejmě nutná obrana zůstává v rámci trestního zákoníku. Ale je to poměrně striktně napsaný paragraf, je to poměrně striktní ustanovení, kdy se domnívám, že praxe by umožňovala trošičku rozvolněnější ustanovení. Jednalo by se o otázku vlastně úpravy nikoli celého přepracování.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, poslankyně za motoristy sobě, předsedkyně sněmovního ústavně právního výboru, bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká. Díky moc za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Já děkuji za pozvání a přeji krásný den. Naschledanou.
1: Od mikrofonu sloučí i Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. Radioservis představuje audioknihu Foucaultovo kivadlo.
3: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa.
4: A přece je to dnes a tady.
2: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
5: 666. Úžasné, pane doktore.
6: Neuvěřitelné.
2: Foucaultovo kivadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
7: A 5 minut po půl jedné máme v nočním radiožurnálu.

0: Mám připravené zprávy. Ve studiu Monika Chmilová.
1: Téměř 30 firem a asociací vyzvalo ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů, aby nepodpořil novelu zákona o obalech, kterou by měla během podzimu projednat sněmovna. Otevřený dopis iniciovala business platforma Změna k lepšímu. Připojili se k ní například společnosti Škoda Auto, Kofola nebo Matony. Novela podle nich může posílit monopol obalové společnosti Ecocom, která v Česku provozuje celorepublikový systém sběru, třídění a recyklace obalových odpadů. Varují taky před zvýšením nákladů ostatních firem. Ruský prezident Vladimir Putin před začátkem voleb do státní dumy vyzval k velké účasti. Výsledky třídenního hlasování podle něj ukážou, že miliony Rusů podporují armádu bojující ve válce proti Ukrajině a také semknutost Ruska. V televizním projevu k národu taky dodal, že účast ve volbách bude společným příspěvkem k vítězství federace. Hlasování do dolní komory ruského parlamentu začne zítra. Číňan stíhaný za špionáž pro čínskou rozvědku půjde v říjnu před soud. Původně se měl případ vrátit k žalobci na došetření. Pražský vrchní soud ale rozhodl, že se jim má městský soud zabývat a rozhodnout o něm. Stíhaný muž navíc zůstane ve vazbě. Podle soudu existuje obava, že by mohl uprchnout nebo se před stíháním skrývat. Muže zadržela policie na začátku roku. A firma OKD na Karvinsku začala zasypávat další ze 4 jam černouhelného dolu ČSM. Do podzemí se postupně nasype zhruba 4 000 kubíků hlušiny. Po jámě v jižní části dolu teď likvidují takzvanou výdušnou jámu v severní lokalitě. Zbylé dvě jámy v dalších letech poslouží k těžbě metanu a následné výrobě elektřiny a tepla. Sport. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy nebodovali ani se Slovinskem, podlehli mu 1-3 na sety. Základní skupinu uzavřeli svěřenci Jiřího Nováka s 8 body a klesli na třetí místo ve skupině. Ještě je můžou předstihnout Řekové. Pak by Češi měli po nasazení do osmifinále nejméně výhodnou čtvrtou pozici.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 za Odrami a překážka na D8 za Lovosicemi. Dálnice D5 z Plzně na Rozvadov už je přední řany průjezdná. Následky nehody v omezení na 92. kilometru už jsou uklizené a je obnovený běžný provoz. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova ještě vyšetřují nehodu za Odrami. Na kilometru 318,5 za odpočívkou v Rážné havarovalo osobní auto. Projedete plynule. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stojí za Větrným Jeníkovem na kilometru 95,5 nepojízdné nákladní auto. Projíždějte opatrně. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy zpozorněte za odbočkou na Litoměřice. Na 45. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. A v Praze pokračuje úplná uzavírka tunelu Mrázovka. V obou směrech budou do rána provádět údržbu kamer. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasno, výjimečně přehánky, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Kdo se včera odpoledne pohyboval v okolí Ústecké Spolchemie, možná ho překvapil zvuk varovné sirény. Ohlašovala tam cvičný poplach kvůli simulované nehodě. Byli jsme u toho a nabídneme vám reportáž už za chvíli.
4: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: rozsáhlé cvičení složek záchranného systému zastavilo včera dopoledne dopravu kolem areálu Spolochemie v Ústí nad Labem. Záchranáři tam zasahovali u simulované nehody cisterny s chlorem.
1: Prosím vás, rychle, tady plno lidí běží pryč někam.
2: Dispečer informuje o neštěstí a v zápětí se rozezní siréna, která ohlašuje poplach. Začíná taktické cvičení. Při simulované havárii cisterny zasáhly několik lidí chemikálie. Ležící figuranti musí vydržet studenou sprchu, pak sundat mokré oblečení a další očistu. Vodní clona mrak chloru nezastavila. 400 zaměstnanců tak musí projít odmořením u vrátnice. Jejich dekontaminaci simuluje 40 studentů.
3: Zatím mám teda potvrzený 3 zranění. Potřeba bych zjistit, jestli máme nahlášený ještě potom nějaký pohřešovaný po osobě další příjem.
4: Ve chvíli, kdy se něco takového stane, tak potřebujeme vždycky nějakého navigátora na té bráně.
2: Podotýká v souvislosti s rozlohou areálu mluvčí zdravotnických záchranářů Prokop Voleník.
4: Takže než někam najedeme, než někam vlítneme, tak je opravdu potřeba vysoce profesionální spolupráce, úzké spolupráce s hasičským záchranným sborem, s podnikovými hasiči Spolchemie, kteří nám vlastně určí, kde je takzvaně bezpečná zóna.
2: Hasiči mají na místě 20 kusů techniky, upřesňuje okresní ředitel Jiří Vlček.
5: Kontejnerů, dekontaminační stanoviště a tak dále.
6: Ti hasiči ale teď o tom vědí, že jo? Vědí, že jako přijde ten signál, že něco začne, je to tak.
5: Prověřovací cvičení, o tom samozřejmě ty složky nikdy neví. Tohleto cvičení je taktické cvičení a o tom jsou samozřejmě všechny složky informovány a i se na to připravujeme a v podstatě má to za cíl prověřit ty naše postupy, i techniku vyzkoušet.
2: Spolchemie se podle technického ředitele Jana Dlouhého připravovala na cvičení půl roku.
7: A samozřejmě dochází i k částečnému omezování toho provozu, zejména za náma vidíme třeba provoz Pryskyřic, kde teda k tomu spuštění té vodní clony se používá voda z chladícího systému a tím pádem musí docházet tak jako v reálné situaci k odstavování toho provozu.
2: Policisté a strážníci během cvičení zastavují dopravu podél areálu. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I po celou noc. Open.

0: You know, you one of my kind.
1: Host Radiožurnálu.
2: Herce Petra Uhlíka letos na filmovém plátně uvidíte často. Například Co by zrzavý je ve filmu vyvolený u toho, jak se z vyvržence stane papež. Jak se hraje v poetické absurdní komedii podle Thomase Manna. Co ho na bizarním světě režiséra Tomáše Mělníka bavilo. A jak těžké je najít správnou míru mezi absurditou a vážně míněným příběhem. Petr Uhlík bude hostem Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 1 hodina. Další zprávy a Monika Chmilová.
1: Podle prezidenta Pavla by o penězích ušetřených za rekultivaci lomu ČSA na Mostecku měl rozhodnout stát a ne těžební firma Seven. Evropský parlament schválil nová opatření k posílení obrany schopnosti Evropy. Fotbalisté Sparty na úvod hlavní fáze Evropské ligy vyhráli na hřišti Araratu Arménia 4-1. A dnes bude oblačno až polojasno, na východě zpočátku zataženo s deštěm, teploty až 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: O ušetřených penězích za rekultivaci lomu ČSA na Mostecku by měl podle prezidenta Petra Pavla rozhodovat stát a kompenzaci by měly dostat všechny dotčené obce. Prezident tak nesouhlasí s plánem firmy Seven, že se s některými obcemi dohodne napřímo. Prezident to řekl při návštěvě Karlovarského kraje. Těžební společnost ale podle mluvčí Evy Maříkové jedná jen se třemi obcemi a městy. 50 milionů korun má dostat třeba Most. Primátor Marek Hrvol z Hnutí pro Most názor prezidenta konkrétně komentovat nechtěl.
3: Já to nijak nekomentuju, já jsem obdržel informaci od skupiny Seven, že má chuť dát dar ve výši 50 milionů. Obecně můžeme říct samozřejmě, že jako ty obce očekávaly, že ta částka bude rozhodně vyšší.
1: Skupina Seven patří miliardáři Pavlu Tykačovi. Europoslanci ve Štrasburku přijali balíček na podporu evropské obranné připravenosti. Země Evropské unie díky němu budou moct rychleji povolovat obranné projekty. Zjednoduší se taky přeshraniční nákupy a přesuny vojenského materiálu. Přijetí změn musí ještě formálně schválit zástupci členských států.
4: Balíček taky umožní platit z evropských peněz testování obranných produktů na Ukrajině.
5: Ukrajina se s nimi bude moct aktivně bránit a my zároveň ale budeme vidět, jak fungují v praxi a budou se moct například zlepšovat.
4: Vysvětluje europoslankyně Markéta Gregorová z Pirátů. Unijní země budou moct nově v zájmu obrany taky v odůvodněných případech uplatňovat výjimky z environmentálních a chemických předpisů. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Radiožurnál.
1: Krajský úřad v Pardubicích musí znovu projednat výstavbu 3 nových domů na Dolní Moravě. Rozhodl o tom pardubický soud. Soukromý projekt získal stavební povolení jako rodinné bydlení. Obec Dolní Morava a majitelka sousedních nemovitostí se ale obávají, že ve skutečnosti půjde hlavně o ubytování pro turisty, které v této lokalitě územní plán nedovoluje a proto podali žalobu. Soud v Pardubicích vytkl krajskému úřadu, že dostatečně neověřil, jestli jde skutečně o rodinné bydlení a případ mu vrátil. Podle nezávislého místostarosty obce Josefa Tykvy jsou domy téměř dostavěné.
6: Naším cílem je, aby pokud se bude realizovat nějaká stavba, tak aby byla v souladu s těmi zákonnými normami, s územním plánem a se vším ostatním. A tady, jak se znal soud, probíhalo zjevné obcházení těchto pravidel a obec si to nenechala líbit.
1: Sport. Fotbalisté Sparty vstoupili úspěšně do hlavní fáze Evropské ligy. V Jerevanu vyhráli nad domácím Araratem Arménia 4-1.
7: Sparťané mohli inkasovat už po 20 sekundách, ale Limovi před prázdnou brankou chyběl ve skuzu pár centimetrů. Pražané přežili úvodní tlak domácích a ve 20. minutě skóroval hlavou po rohovém kopu Gudal. O 2 minuty později se stejný hráč trefil znovu. Po dalším Karabcově rohu napálil odražený míče nechytatelně do branky. V úvodu druhého poločasu navýšil na 3-0 pro Spartu Mercado. O 2 minuty později ale domácí snížili po gólu Bruna Wilsona. V 71. minutě ale dal Pražanům definitivní klid do koncovky vidra. Sparta vyhrála na hřišti Araratu Arménia 4-1. Z Jerevanu Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: A čeští volejbalisté prohráli poslední zápas skupiny na mistrovství Evropy. V italském Udině podlehli Slovincům 1-3 na sety. Postup ze skupiny mají ale i tak jistý.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 za Odrami a omezení na pražském okruhu u Barandova. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova vyšetřují nehodu za Odrami. Na kilometru 318,5 za odpočívkou v Rážné havarovalo osobní auto. Je to plynule průjezdné. Na D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za Větrným Měníkovem. Na kilometru 95,5 stojí nepojízdné nákladní auto. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením za sjezdem na Barandov. Na 15. kilometru opravují kabely, levý pruh je uzavřený. A v Praze dnes v noci neprojedete tunelem Mrázovka. V obou směrech budou až do rána čistit kamery. Uzavírka má skončit do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejbal.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasno, jen výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Finanční gramotnost u českých dětí se sice postupně zlepšuje, stále ale mají nedostatky v naprostých základech. Nedokážou třeba odhadnout ceny základních potravin ani sestavit rodinný rozpočet. S tím, aby se to zlepšilo, pomáhají přímo na školách různé vzdělávací projekty. A podrobnosti k tomu uslyšíte už po písničce.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Co je to úvěr, úrok a jak se stavit domácí rozpočet? Děti mají v těchto pojmech pořád mezery. Ukazují to alespoň data České bankovní asociace i zkušenosti některých učitelů. Školy se proto snaží výuku zpestřit a zvou do ní nejrůznější odborníky. Více než 2000 dětí už ve finanční gramotnosti proškolili třeba lektorky projektu Mano Moneta.
1: Jak byste hospodařili s těmi penězi, co vám rodiče na ten den měsíce?
2: Máte tam pracovní, školní dny a i víkendy.
3: Workshop trvá 2 vyučovací hodiny. Děti se nejdřív naučí teorii a pak si ve skupině sami vyzkouší sestavování rozpočtu.
1: My to necháváme jenom a jenom pouze na vás.
3: Zadání je jednoduché, musí se vejít do 9 000 korun. Taková je totiž průměrná částka, kterou rodiče zaplatí za dítě za měsíc. A brzy se ukazuje, že pro některé žáky je to těžší úkol než pro jiné. Aby si mohli dovolit zaplatit předplatné na streamovací platformě, snaží se ušetřit na neznačkovém oblečení.
4: Musíme platit jídlo, pití, potom oblečení, hygienu, zábavu a volný čas a školu.
3: Říká František ze skupinky žáků, které se podařilo z měsíčního rozpočtu ušetřit asi 3 000 korun. Lektorka Jana Soukupová z neziskové organizace Finlit popisuje, proč jsou taková cvičení důležitá.
5: Je tam ještě část, která se věnuje nenadálým událostem. To je vlastně to, proč bychom měli spořit, takže tam si zkusí uvědomit, co se všechno může v té rodině stát a proč je důležité na konci měsíce nebýt na nule, ale vyjít s nějakou úsporou.
3: Žákům podle lektorek chybí základy. Špatně jsou na tom s takzvanou cenovou gramotností, takže nedokážou například odhadnout, kolik stojí základní potraviny, litr benzínu nebo nafty. Finanční gramotnost mezi lidmi pravidelně vyhodnocuje taky Česká bankovní asociace. V posledním průzkumu zaznamenala mladá generace největší zlepšení.
6: Nicméně, když se podíváme na to, jak je stále učena finanční gramotnost ve školách, tak tam vidíme dost výrazné rezervy, ale ono to souvisí vlastně i s tím, jak je u nás populární matematika, takže to vlastně jde ruku v ruce spolu.
3: Říká hlavní ekonom ČBA Jaromír Šindel. Největší mezery vidí v tom, že finanční témata často nevyučují pedagogové, kteří by se v tématu orientovali. Školy to ale často vnímají jinak. Příkladem je třeba základní škola Burešova na Praze 8, dodává zástupkyně ředitele Iveta Řezničková.
7: Máme vlastně zakomponovanou finanční gramotnost do mnoha předmětů, zejména v matematice, ale také v výchově k občanství na prvním stupni v předmětu já a my.
3: Další část tvoří právě workshopy, které škola do výuky domlouvá. Nabízí je i jednotlivé banky, třeba Česká spořitelná má svůj projekt Skoala, Raiffeisen Bank zase vzdělává děti pomocí oblíbené hry Minecraft. Dominik Hron, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Malý Jindra z Karlovarska hledá dárce kostní dřeně a potřebuje ho rychle. Trpí totiž akutní leukémií. Pražský IKEM kvůli tomu spustil speciální nábor dárců. Zapsat se tam do registru teď můžete i bez objednání. Více už za chvíli.

0: Jan a Barbora Ondrejkovi z Karlovarska zažívají noční můru každého rodiče. Jejich pětiletý syn Jindra onemocněl akutní leukémií. Ještě před několika týdny byl přitom úplně zdravý. K tomu, aby nemoc porazil, potřebuje dárce kostní dřeně a právě s tím teď Jindrovi můžete pomoci i vy. Pražský IKEM totiž na podporu chlapce spustil speciální nábor dárců kostní dřeně. Zapsat se bez objednání do registru dárců můžete až do pátku. Je potřeba, aby vám bylo od 18 do 40 let a nesmíte dlouhodobě brát žádné léky. Výjimkou je antikoncepce.
1: Dobrý den, chcete do registru se zapsat?
2: Jo.
1: Tak pojďte dál.
3: Pomoc Jindrovi by chtěla i Marie. Nejdřív vyplnila krátký dotazník a pak už následoval stěr z úst.
4: Štětičkou si setřete dutinu ústní 10x tam a zpátky, pak otevřeme druhou štětičku a ta bude na druhou stranu.
3: A jak se cítíte teďka po odběru? Jak to probíhalo tady se sestřičkou?
5: Odběr byl v pohodě, teď spíš mě trochu znervozňuje ten mikrofon. Jinak je to odběr tyčinkou, takže nic bolestivého. Největší problém byl asi najít parkovací místo někde vedle nemocnice.
3: Malému Jindrovi se udělalo špatně na dovolené ve Španělsku. Byl hodně unavený a bolelo ho břicho. Rodiče s ním pro jistotu vyrazili do nemocnice a už tam si vyslechli diagnózu. Po pár dnech následoval převoz do Česka, kde Jindra podstoupil chemoterapii.
6: Během toho měsíce to vypadalo pozitivně, protože Jindra reagoval dobře na tu léčbu, tak ten výsledek toho měření MRD ukázalo, že ta léčba nezabrala dostatečně na kostní dřeň samotnou, kde ta nemoc vzniká, a že vlastně bez té transplantace ta šance na uzdravení je velmi malá.
3: Popisuje Jindrův táta Jan. Zájemců o darování kostní dřeně ale přibývá. V registru IKEM je teď asi 52 tisíc, o 2 tisíce víc než loni, pokračuje vedoucí registru Marie Kuříková.
7: Není to tak, že byste byla vybraná a teď šla hned darovat. Je to vlastně tak, že pokud se s někým shodujete, tak vás zavoláme, uděláme další vyšetření a tohle to je třeba několik měsíců před tím samotným odběrem.
3: I tak ale IKEM potřebuje další zájemce, protože najít vhodného dárce není jednoduché. Totéž platí taky pro druhý český registr v Plzni. Aktuálně je v něm zapsaných skoro 170 tisíc lidí. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

mě tu našli v pokoji ležet, vystřelil jsem růž z papíru. Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo

0: Seriál Radiožurnálu.
1: 6 let sleduje Radiožurnál život Lenky a Tomáše. Nemohli mít vlastní děti a proto jste rozhodli pro adopci.
2: A tady právě u toho stolu byste chtěli být v budoucnu 3.
3: Ano.
2: S adoptivním synem nebo dcerou, je to jedno?
4: Ano, je to jedno.
1: Vytouženého telefonátu se dočkali v roce 2023.
5: Tak jsem se rozbrečela, posléze jsem volala Tomovi, který v tu chvíli jel v autě.
6: A musel jsem zastavit, protože jsem se tak dojmul, že jsem nebyl schopný řídit dál.
1: Jak dlouho adopční proces trval, kdy získal syn nové příjmení a jak se v nové rodině má?
7: Je to takový klučina, co má rád život, co se rád směje.
8: A co s rodiči nejraději děláš?
9: Vaříš.
8: A máš rád třeba auta, vlaky?
9: Auta.
8: A baví tě to ve školce?
9: Jo.
1: Deníky adopce. Unikátní časozběrný seriál Radiožurnálu. Vždy ráno po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Po úterním zásahu v ústřední vojenské nemocnici jsou na svobodě. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Vojenská policie zadržela trojici bývalých i současných náměstků nemocnice kvůli prověřování veřejných zakázek a podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Zatím kriminalisté nikoho neobvinili, prověřování podle Cimbaly dál pokračuje. Česká televize plánuje zrychlit propouštění zaměstnanců. Chce díky tomu v příštím roce ušetřit 350 milionů korun. Na jednání Rady České televize to řekl generální ředitel Hynek Chudárek. Propouštění vychází z dlouhodobých plánů, které rada schválila už dřív. Do roku 2030 má televize postupně propustit skoro 350 lidí, tedy zhruba 12% zaměstnanců. Odbory televize se k plánům nechtějí vyjádřit, dokud se nesetkají s generálním ředitelem. A nový parkovací dům začali stavět dělníci na pražském Zličíně. Bude v něm skoro 600 míst. Na 11 budou stojany pro dobíjení elektromobilů. Parkoviště v režimu Park and Ride za zhruba 620 milionů korun bude určené hlavně pro mimopražské řidiče, kteří dál do města budou pokračovat hromadnou dopravou. Sport. Útočník Patrik Schick vstoupil s fotbalisty Leverkusenu do ligové fáze Evropské ligy výhrou 2-0 na Cejle. Z vítězství se radoval i střídající ofenzivní záložník Pavel Schulz. Jeho tým Lyon uspěl na stadionu Anderlechtu Brusel 2-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 za Odrami a omezení na pražském okruhu u Barandova. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova pozor na nehodu za Odrami. Na kilometru 318,5 u odpočívky v Rážné havarovalo osobní auto a stojí v odstavném pruhu a je označené světelnou šipkou. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 se pracuje v okolí odbočky na Barandov. Mezi 15. a 16. kilometrem silničáři uzavřeli levý pruh. Pravým pruhem se projíždí plynule. A v Praze je uzavřený tunel Mrázovka. Kvůli nočnímu čištění kamer bude mimo provoz v obou směrech, a to až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme oblačno až polojasno, výjimečně přehánky, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. A teď už posloucháte reprízu pořadu Život k nezaplacení. Slovo má Jan Pokorný.
3: Dobrý den a kde jsme? Jednak v očekávání, jaký bude ten definitivní vládní návrh zákona o státním rozpočtu na příští rok, vláda o něm bude jednat za týden, a cena ropy, zejména kvůli konfliktu na Blízkém východě, jde nahoru, vliv na to má i částečné pozastavení těžby v Libii. A před námi je Život k nezaplacení, tedy další rozhovor zejména o sociálních tématech. I dnes je tady Daniel Prokop ze společnosti Pak Research. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Život k nezaplacení.
3: Vy jste se v těch posledních dnech věnovali takzvanému Schwarz systému. Byl to vyučený tesař, ten Miroslav Schwarz, který si po listopadu 89 založil firmu na Benešovsku a stal se do značné míry štikou na tehdejším pracovním trhu. Formálně lidi nezaměstnával, místo toho každý pracoval na živnostenský list. Firma ušetřila na daních a odvodech a dělníci dostávali vyšší čistou mzdu. Proto se tomu říká Schwarz systém. Tolik úvod do problematiky. V čem a pro koho má ten Schwarz systém dodnes svůj půvab?
4: Tak půvab má pro lidi, kteří nějak pracují profesí, kde to jde zakrýt. To, že pracují reálně jako zaměstnanci a ve skutečnosti, nebo dělají na IČO, ale pracují jako zaměstnanci ve skutečnosti. A má půvab zejména pro ty vysokopříjmové profese kancelářské, protože tam opravdu jste ve stavu, kde jako zaměstnavatel, představte si, že můžete na toho zaměstnance vydat třeba 1,5 milionu ročně. Jo. Tak buď to, prostě mu to dáte na IČO a on zaplatí v paušální dani 9000 Kč měsíčně. Jo. A nebo mu to dáte jako zaměstnanci a potom spolu zaplatíte 53 tisíc. Takže to je ten rozdíl v tom daní, který zejména v tomto případě, že jste takový ten vysokopříjmový kancelářská profese, kde vlastně nejsou ty náklady, tak když to dáte někomu na IČO místo zaměstnání, tak i pětkrát ušetříte vlastně dohromady. Takže tam je to obrovský rozdíl danění. A potom jako druhá skupina lidí jsou lidé, kteří mají naopak nižší příjmy a jsou k tomu nějak dotlačení tím zaměstnavatelem. Ty tam taky jsou, jo? Že to není čistě jenom díky té výhodě, a že ty zaměstnavatelé nechtějí mít jakoby ty povinnosti z toho zákoníku práce a dotlačí tam nějaké prostě lidi, kteří jsou znevýhodní.

0: znevýhodnění na tom trhu práce. Jo.
1: Ty povinnosti to jsou odvody.
0: No ale takový to, že toho člověka nemůžete vyhodit a podobně, jo, nemocenská. Tak tam jako jsou případy, kde se to ani zase tak nevyplatí, ale spíš je to nástroj proti těm zaměstnancům, kteří jsou chudší. Ale zejména teda problém jsou ty vysokopříjmové kancelářské profese. To ukazuje ten náš výzkum, kde my jsme zkoumali 1400 OSVČ i čařů a ptali jsme se jich právě na to, jaké mají náklady a na ty znaky toho švart systému.
1: Vy uvádíte, že přes dohody o provedení práce proteče zhruba 85 miliard korun ročně a drtivá většina dohod zůstává pod tím odvodovým limitem. Co přesně těch 85 miliard znamená?
0: Takže jsou tam vlastně dva, nebo ten problém bych popsal tak, že my hodně daníme práci, to zaměstnaneckou, na pracovní poměr a to se pořád zvyšuje to danění. A vedle toho máme dva hlavní úniky. Jeden je ten švart systém, kde je nějaký 6 až 11% lidí prostě a uniká tím kolem 10 až 20 miliard podle toho, jak byste uzavřel tu díru. A potom jsou ty dohody o provedení práce, kde se bez daní a odvodů vyplácí dneska 85 miliard a kdyby se to nějak mírně zdanilo, tak tam vyberete nějaký 10 miliard z toho. Jo. Takže vlastně jakoby ten stát přichází až o nějakých 30 miliard na těch alternativních typech těch úvazků. A vedle toho jako víc a víc daní tu práci, takže se nezvyšuje sleva na dítě, nezvyšuje se sleva na poplatníka. Takže to vlastně financují ti jako řádní zaměstnanci tyhle ty mezery, jo, v tom, že daníme každou, že daníme ty práce hrozně odlišně jenom podle toho, jakou smlouvu podepíšete. Oproti třeba i zahraničí a tak.
1: A je to jeden z hlavních problémů pracovního trhu?
0: No, jako ten pracovní trh má víc problémů. I další problém je ta malá mobilita, že lidé málo mění práci, že ten zákon práce v něčem je jako rigidní vlastně a možná by trochu slušelo uvolnit, jo. Ale jako myslím, že to je zásadní problém, když hodně daníte práci a k tomu dáváte ty výjimky, to znamená jo, ten švart systém, dohody o provedení práce. Teďka se zase odblokují třeba pracovní benefity, což zní hezky, ale ty pracovní benefity umí využívat i velké korporace. Když máte firmu a máte tam 5 lidí, tak nemůžete jakoby věnovat čas tomu, že účetně optimalizujete pracovní benefity. Takže to je zase věc, která jakoby neřeší tu podstatu, to je to velké danění práce a dává tam nějakou jakoby věc, jak se z toho vyvázat, kterou můžou využívat jenom někteří, ale jo. Třeba malé české firmy podle mě ne tolik jako ty velké korporace.
1: Jak odpovídáte na takovou tu očekávatelnou námitku, proč by OSVČ neměl odvádět méně než zaměstnanec, když nemá placenou dovolenou, odstupné, ochranu zákoníku práce, často si sám schání zakázky, nese riziko podnikatelské svým způsobem?
0: Ne, on by měl určitě platit méně, jo. Teďka ten švart systém má dva problémy. Jednak jako legální, jak ho definujete. A tím se zabýváte naše studie, kde my ukazujeme, že reálně v tom pracuje 6 až 11% lidí podle nějakých různých definic, české, evropské. A teďka vláda zavádí novou definici tohoto jakoby podvodu švart systému, která je tak přísná, musíte splnit 6 podmínek najednou, jo, abyste byl definován jako švart systém, že definuje méně než 1% lidí. Takže vlastně legalizuje ta vláda 70 až 90% toho reálného švart systému. A to je jeden rozměr, ale jakoby oprávněná kritika je, že ani dneska se to nestíhá v podstatě, jo, že těch odhalených případů jsou prostě stovky.
1: A tu kontrolu má na starost Státní úřad inspekce práce.
0: Tak, takže vlastně jakoby jít potom nějakou perzekucí jako nemá podle mě za stolik smysl, protože to je prostě nákladné a jako asi nemá cenu mít špatně nastavený daňový systém a řešit to perzekucí. Jo. A teďka na tu vaši otázku, OSVČ by skutečně měli platit nižší daně, protože oni mají některé náklady, zároveň vlastně oni z toho příjmu si platí to, tam je takový jakoby efekt, že oni si z toho příjmu, z toho hrubého příjmu platí to sociální zdravotní pojištění. A ta daňová základna je taky ten hrubý příjem, takže oni platí jako daň ze svého pojištění na rozdíl od zaměstnanců. Takže tam jsou jako věci, které by měl zohledňovat ten systém. Mají menší tu jistotu v té práci a podobně. Na druhou stranu některé věci tam jsou zahrnuty. Jo? To, že když jako třeba jako zaměstnavatel budu platit někoho na OSVČ, jako reálného živnostníka a zaměstnance, tak to, že ten OSVČ nemá dovolenou. To je promítnuto v jeho mzdě, protože já mu neplatím ty prázdné dny dovolené a dám mu prostě o 12% víc nebo 10%. Jo. Takže některé ty věci jsou promítnuty v těch mzdách, ale některé by tam měly být zohledněny. A my říkáme, ten rozdíl by neměl být 14-násobný, 5-násobný, měl by to být třeba 2-násobný rozdíl, jestli mi rozumíte. Jo. Že jako trochu zmenšit ty nůžky, přiblížit tomu, co je běžné v zahraničí.
1: A třeba vybrat víc u Schwarz systému a některých daňově zvýhodněných OSVČ a o stejné peníze zlevnit zaměstnance? Takhle je to myšleno?
0: Tak, opravdu by ten stát mohl prostě trochu zdanit ty dohody, že by z každé té dohody o provedení práce by se odváděl třeba 20% jo, daň a nějaký základ zdravotního pojištění. Neřešilo by se podle mě taková ty kumulace dohod, kolik jich máte, takové ty složité systémy. Dal byste tam malou daň, která se platí z každé té dohody, a uzavřel byste ty díry v těch vysokopříjmových OSVČ. Tím by se dalo vybrat kolem 25-30 miliard. No a za to už masivně snížíte zdanění té práce zaměstnanecké. Zvýšil byste slevu na první dítě, zvýšil byste slevu na poplatníka. Uzavřel byste tu jakoby ty nůžky z obou stran, protože Česko dohromady práci daní docela dost a není cílem jakoby celkově zvyšovat zdanění práce. Je cílem trochu snížit ty nůžky a ty rozdíly.
1: A šlo by takovou změnu, o které mluvíte, udělat nějak rozpočtově neutrálně?
0: No, to, co říkám já, je rozpočtově neutrální, že vyberete v těch dírách, zavřete a snížíte to zdanění toho HPP, těch normálních zaměstnanců.
1: Protože ten systém se hodí třeba i brigádníkům. Že?
0: Jo, jako...
1: Takže jak ho opravit, aby se s vaničkou nevylilo dítě?
0: Podle mě potřebujeme ty flexibilnější úvazky, ty dohody, kde vlastně se nezavazujete k těm výpovědním lhůtám a tyhle ty věci. Jo. Ale neznamená, že tam nemá být vůbec žádná daň a žádné odvody. Prostě, jo. My trošku směšujeme tu flexibilitu, která je potřeba, s tím, že tam nemá být skoro žádná daň a žádné odvody. Takže já bych řešil to, že tu druhou část, jo, a tu flexibilitu bych tam nechal, protože opravdu studenti a další lidi potřebují ty méně zavazující úvazky. Jo. A teď, kde to ubrat u těch zaměstnanců? A tam jsou dvě možnosti. Jednak jako to, co prosazujeme my v té daňové reformě, to je valorizovat ty slevy, aby se tak nedanila ta nízkopříjmová práce. No a druhý problém je, že ten stát dneska vybírá na nemocenské a na pojištění vůči nezaměstnanosti zhruba o 20 miliard více, než vyplácí na druhé straně. Takže ty zaměstnanci platí do toho systému a nedostávají zpátky tu službu v té nemocenské a v té nezaměstnanosti. Jo. A teďka to chtějí ještě zpřísňovat. Takže tam je otázka, jako, aby ten stát řekl, když vám zpřísňujeme tu nezaměstnanost a tu nemocenskou a tedy, tak to od vás ale nebudeme vybírat, jo, protože dneska opravdu to je nefér vůči těm zaměstnancům.
1: Zastavme se ještě z jednoho dobrého důvodu u té kontroly. Tu má na starost, jak už jsme říkali, Státní úřad inspekce práce. A ten naráží na různé překážky, zejména na takovou neurčitou definici Schwarz systému. V čem a jak by se měla zpřesnit?
0: Dneska tam jsou 4 body, které to musí splňovat. A to je, že děláte jménem zaměstnavatele, že používáte nějaké loga a podobně, že děláte podle jeho pokynů, on vám organizuje práci a podobně. Ale jsou to dost jako nejasně popsané body, kde je jako velká diskuze, co to znamená. A teďka ta nová definice, která přišla od ministerstva, to zpřesňuje. Má tam jako jasnější body, že máte třeba určenou pracovní dobu, jo, a podobně. Ale její problém je, že těch bodů je 6 dohromady a vy musíte splňovat všechny, abyste teda vás ten inspektorát mohl označit, že pracujete na Schwarz systém. Což jako není úplně dobré, protože vám stačí z jednoho bodu se vlíknout a nějak prokázat, že neplatí a vlastně jste z obliga teda, jo, potom. A zároveň jsou tam body, které v té dnešní ekonomice neplatí už ani pro ty zaměstnance, jo? Protože ve spoustě prací není určená doba práce a fakt jde o to, jakoby, co uděláte a ten zaměstnavatel nehlídá, jestli děláte od 8 do 4 nebo od 9 do 5 a podobně. Jo? Takže jako ta definice by se dala opravit tím, že tam jsou tyhle ty body, ale musíte splnit třeba 4 z 6, jo? Ne 6 ze 6. Potom by to trošku otevřelo ruce pro to dokazování a omezil by to tu potenciální motivaci schovávat ty zaměstnance do té práce na IČO. Jako, asi to není tak zásadní problém jako to danění, ale když se to dá dohromady, že vlastně se zbavujete toho nástroje to stíhat a otevíráte ty daňové nůžky, tak to bude podle mě koktejl, který jako ten trh práce poškodí a pořád poškozuje výběr pro ten stát. Jo. Takže a on to ten stát potom musí dohánět tím, že prostě skrytě to vybírá těch zaměstnanců. já nevím, kolik zaměstnanců, můžu udělat výzkum, kolik ví zaměstnanců, že na nemocenské a nezaměstnanosti odvádí dohromady o 20 miliard víc, než se vyplácí. Jo. Protože tam jsou ty díry, na které doplácejí vlastně.
1: A když takový výzkum na základě validních dat uděláte, tak se to objeví v médiích, včera už to psal Deník N, vydávají to agentury, mluvíme o tom v rozhlase. Co se děje potom? Volá vám někdo a říká, pane Prokope, to je velmi zajímavé, pan ministr se chce s vámi setkat a chce to s vámi probrat. My bychom to zařadili do našich politických úvah. Bývá to tak v takových případech? A nebo si to tady řekneme a nazdar?
0: Tak ty strany o tom vědí a myslím, že trošku mění ten pohled na ty daně, že by měly být jakoby rovné, bez těch výjimek a podobně. Jo.
1: Já myslel spíš pohled na ta data.
0: A teďka třeba k tomu se nám ještě nikdo neozval. Protože opravdu ta politika funguje tak, bohužel, jo, že vy, když tam uděláte ty výjimky, tak si kupujete nějakou cílovou skupinu těmi výjimkami. A to, že ty zaměstnanci platí víc než v zahraničí, zejména ty nízkopříjmoví, a že platí, že se nadplácejí v té nemocenské a v té podpoře zaměstnanosti, to jakoby nikdo neví. Takže bohužel ta politika pro ní je hrozně jednoduché jet na té nevědomosti té skupiny, která jako na tom tratí, a kupovat si těmi výjimkami ty skupiny, kterým se to vyplatí. Jo. A to je obecně problém těch daní, že tam malá informovanost vede k tomu, že to jede v té politice neznalosti a vy si kupujete různé cílové skupiny těmi dírami. Jo. A to se netýká jenom švar systému, tam jsou mnohem větší díry v kapitálových daních a v transferových cenách, že korporace odvádí peníze ve zahraničí. Jo. To jsou ještě daleko větší sumy, než o kterých mluvím.
1: Život k nezaplacení a zakladatel společnosti Pak Research Daniel Prokop.
2: Život k nezaplacení. Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
1: A teď nemocenská. Znovu se mluví o návratu třídenní takzvané karenční doby, tedy prvních tří pracovních dnů bez nemoci, bez náhrady mzdy. Ta karenční doba byla zrušena tuším v roce 2019. Dnes prvních 14 dní platí náhradu zaměstnavatel a od 15. dne stát. Má ta karenční doba nějaký ekonomický smysl?
0: Má smysl v tom, nebo potenciálně má smysl v tom, že opravdu jakoby se ukazuje, když ji zavedete, nebo když byla zrušena, tak tam narostou takové ty krátkodobé nemoci. Jo. A něco jsou jakoby opravdové nemoci, že ty lidi můžou jít stonat. A něco jsou samozřejmě nějaké prodloužené víkendy a takové jakoby věci, které asi jsou na hraně potřebnosti, nebo nejsou potřebné. Jo. A teďka jakoby i lidi, kteří to zkoumali tenkrát a řekl bych, nejde je brát jako nějaké jestřáby pravicové, tak vlastně říkali, že jako jeden den karenční doby udělá takovou mezeru v tom, že stíží tohoto si prodlužování nějakých dovolených a víkendů tím, že tam dáte nemoc a podobně. Jo. Jde o to, že asi by stačilo jeden den a ne tři dny na toho ten efekt. Jo. Podle odborníků, jak je Filip Pertot a podobně, kteří zkoumali efekt té karenční doby opravdu v těch letech 2019, jak se tam změnilo. Takže by asi stačilo jeden den. No a zároveň, jo, takže ten druhý a třetí den už je spíš jakoby nějaký krok vůči zaměstnavatelům, proč to nebudou platit oni a ušetří za každý den té karenční doby asi 3 miliardy korun ty zaměstnavatele. Jo. Takže já bych třeba zvážoval zavedení jednoho dne karenční doby.
1: Takže rozumím tomu tak, že jeden den by mohl zamezit tomu zneužívání.
0: Tak.
1: Už by to bylo míň pohodlné.
0: Tak, už by se si ten jeden den prostě musel zaplatit sám a byl by tam nějaké kofinancování jako těchto zneužívání z vlastních peněz a podobně. Jo.
1: Asi s nějakou výjimkou třeba při epidemii nebo
0: tak. Tak, my jsme v NERU navrhovali tam mít výjimku při epidemii, protože nechcete prostě v covidu a při chřipkové epidemii, aby lidi chodili s těmi symptomy na pracoviště a rozšířili to a poškodili tu ekonomiku mnohem víc. Jo. Takže tam by měla být asi výjimka pro epidemii a zejména možná i pro, jako když vám diagnostikují jako nemoc, která je fakt infekční, tak nevím, proč by ten člověk měl platit ten první den si sám. Jo. Takže možná jako jeden až dva dny karenční doby s dobrými výjimkami, těm bych se nebránil. Ale, nebo mají svoje rácio v těch datech. Ale potom je otázka, jako, že ten stát opravdu na té nemocenské vybírá zhruba o 10 miliard více. Naposledy to bylo v roce 24 analyzované. O 10 miliard více, než vydává na té nemocenské. Tak potom by to asi měl dát třeba do vyšší náhrady v těch dalších dnech, teda ten stát. Jo. Nebo to aby to ty firmy neplatily 14 dní, ale třeba 12 dní. A ten stát to platil 13. dne. Protože proč by měl vybírat od těch zaměstnanců peníze, které jim nevrací v tom. Jo.
1: Ono je taky otázka, jestli ta karence má být stejná pro někoho, kdo bere, já nevím, 120 tisíc měsíčně a pro někoho, kdo bere 30 tisíc měsíčně.
0: Samozřejmě, to jakoby někdo z toho může dovolit ty dva karenční dny a někdo hůře prostě. Jako.
1: Posloucháte Radiožurnál Život k nezaplacení s Danielem Prokopem.
2: Život k nezaplacení.
1: Když to všechno shrneme a podíváme se na ten pracovní trh, nebavíme my se o tom, že by bylo dobré nejdřív odstranit ty důvody, kvůli kterým lidé utíkají nebo odcházejí na dohody IČO, prostě někam, anebo někam do šedé ekonomiky a teprve potom řešit, jestli jsou sociální pojistky příliš štědré a podobná témata?
0: No určitě bych chtěl jako vyvážit, aby ten stát dával zpátky, co vybíral těch zaměstnanců v nemocenské a podpořené zaměstnanosti. A buď to vybíral méně, nebo vracel víc. Chtěl by snížit ty daňové nůžky. A, takže posunout těch 30 miliard, uzavřít ty díry a snížit za to zdanění zaměstnanců. A potom jakoby nějaká větší flexibilita u těch zaměstnanců by asi nebyla na škodu. Jo? Jsou státy, které mají, jako třeba Dánsko, že mají v prvním roce 6-měsíční výpovědní lhutu, takže můžete otestovat ty zaměstnance dobře. Pardon, že mají krátkou výpovědní lhůtu v prvním roce a potom naroste třeba až na 6 měsíců, že u těch zaměstnanců, která máte třeba jeden rok, tak je kratší, protože nejste si jistí, jak jsou dobří a podobně. Takže tam nějaká jako flexibilita u těch zaměstnanců, které máte na začátku. Takže jde se trošku třeba inspirovat tím Dánskem a posílit tu flexibilitu na trhu práce a zároveň ale jako nemít takové velké daňové rozdíly. Potom by to pravděpodobně nemotivovalo tolik ty firmy nadužívat ty dohody a IČA a podobně.
1: Kdybyste mohl během jednoho roku prosadit jednu, dvě změny, které by ten český pracovní trh udělali spravedlivější, ale zároveň výkonnější. Co by to bylo? Tohle?
0: Tohle určitě. Uzavřít ty mezery a podle mě teda základně zavést, že se valorizují ty slevy na poplatníka a možná i na první dítě prostě. Což samozřejmě stojí nějaké peníze, ale zabrání to tomu, že skrytě zvyšujete daní práce pro pořád.
1: Co k tomu chybí? Politická odvaha? To přece nemá nějaká výrazná rizika, no, co do voličských hlasů. Je to jenom možná trochu složité.
0: Je to složité a jako prostě, když o tom neví, ty zaměstnanci, že platí každý rok víc a víc, proč je stagnují ty slevy, tak nemáte ten politický tlak to řešit. Takže k tomu chybí jako nějaká podle mě schoda, asi nejvíc schoda té tripartity, jo? Protože odbory na to tlačí, ale v Česku ty odbory jsou slabé a nejsou vidět. A ty zaměstnavatelé spíš radši využijí ty výjimky a prolobují si je a podobně. Jako nejsou, nemají tu odvahu se spojit s těmi odbory, aby prosazovali systém, který je férový a ve výsledku se vyplatí. Prostě, jo. Takže nějaká schoda té tripartity, podle mě, jo. Aby odbory a zaměstnavatelé tlačili na stát, ať nerovná ten systém.
1: U mikrofonu byl Daniel Prokop. Díky za to a mějte se hezky.
0: Díky.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Radioservis představuje
2: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
3: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
2: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
3: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
2: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál 2 hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
5: Ministerstvo životního prostředí schválilo stovky žádostí programu Nová zelená úsporám po změně podmínek. Ukrajinská armáda potvrdila likvidaci ruského generála Antona Grunise. Český tým na mistrovství Evropy volejbalistů uzavřel skupinovou fázi prohrou se Slovinskem 1-3. A dnes bude oblačno až polojasno, na východě zpočátku zataženo a místy déšť, teploty až 22 stupňů.